0: znamenat běh na krátký vzdálenosti.
1: Jo. No, pohlíte.
0: A nahledím.
1: No, tam. Nebo co, když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
0: Aha, tak to je plachtění. No, a když vám na něco přijdou, parašutismus.
1: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
0: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože do dneška nevím, co to je.
1: No to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál teď 40 tisíc.
0: Ježišmarja, jaký 40 tisíc, pane? To se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
1: Co?
0: No.
1: 40 korun?
0: No jo.
1: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
0: No pravda.
1: Sakra. Ale metodu máte na 40 tisíc, tedy nejmí.
0: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.

Kdybych uměl líbat jako námořníci, v okno bíjí hvězdy a smích krásných žen, nikdo nikdy drahá srdce milující neodtrhne už mne od těch čtyřech stěn, od těch míst, kde spolu radosti i žaly slzou smívali jsme v trpkých obměnách, kde jsme ruce čela krutě milovali, kde i chutnali jsme všednosti tvůj prach. Kdybych uzel uměl jako námořníci, v okno bíjí dálky a smích cizích měst, nikdo nikdy země v tichu spící neodtrhne už mne od tvých chudých hvězd. Do tvých trav se nořím jako v sladké vlasy, jako v kadec ženy, s níž jsem navždy zpět. S odříkáním bída ruku podává si, ale já bych zemřel nemít k smrti rád. Ale já bych zemřel nemít k smrti rád. Ale já bych zemřel nemít k smrti rád.

0: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: svou lásku mít, bylo jak ve dně spatřit úsvit a najít cestu, kterou štěstí jde. Cestu, kterou jsem nepoznal dřív, než jsem směl tvou lásku mít.
1: Tvou lásku mít, to byl můj sen. Ve čbánku třpitilo se víno a ty si vyprávěl. Já celý večer věřila, že poznáš moje přání.

0: A když jsme vyšli ven, na město padal bílý sníh. Přešli jsme náměstí, vešli do podloubí a najednou, sám nevím, čím to mohlo být, to, o čem jsem celý večer snil, zářilo z očí tvých.
1: A chtěl jsi mít velikou moc, donutit hvězdy zářit a noc, aby se nikdy nevzbudila. Teď snad už víš, no jak ti to mám říct, že jsem se prostě vůbec nezměnila. A podívej, začíná padat sníh. Slib, že zas brzy zavoláš. Já už vážně

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

Vypni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

koty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy,

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj.

Aj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střepové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť jaro. Zapni si kšandy,

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Motivem jednání pachatele může být někdy taky mimo jiné třeba i žárlivost. Já bych vám to zase dokumentoval na jednom nesmírně drastickém příběhu ze života, kdy před soudem stál obžalovaný manžel, který byl souzen pro způsobení těžké újmy na zdraví. Velice miloval svoji manželku, trochu na ní žárlil. Jinak naprosto slušný, bezúhonný člověk, zase jenom pro ilustraci. Jeden ze sousedů, slyšen jako svědek, uvedl o tomto obžalované manželovi mimo jiné toto, cituji. Jmenovaný je v obci znám jako veliký dobrák, který za svoji manželku uklízí byt, chodí nakupovat, myje nádobí, takže má v širokém okolí přezdívku starý vůl. A tento manžel tady stál před soudem a ani tomu soudu nebylo zpočátku příliš zřejmé, jak vlastně právně celou věc posoudit.

když produkt lojzíkův dokončil let, čelisti se vymrštili. Sotva kdy lojzíkův

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
2: 35. chlapci jako květ.
1: Country rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: vidíš a je po mně.
1: V Krumlově, v Českém Krumlově je divadlo, které má takovou bych řekl takový evropský primát v tom, řada divadel má otáčivou scénu, takzvanou točnu tedy. Kdy tedy vzadu je postaven les a vepředu třeba salon a co otočí a už se jede dál. A vzpomínám, jak jednou Saša Rašilov při zkoušce ve Stavovském divadle říkal, já pořád prý, proč je tady na divadle taková zima, my to hrajeme na točně. Ale divadlo v Českém Krumlově má zvláštnost evropskou, ono má otáčivé hlediště. Má hlediště asi pro 200 lidí, v přírodní divadlo tedy. A to hlediště se dole otáčí pomocí lidských sil, řady lidských sil. Takže třeba tam je postaven park, nebo je tam park, nebo je to v přírodě, a tamhle je postaven vnitřek něčeho a prostě dole se otočí celý hlediště i s lidma a už se zase rozsvítí, tady hraje se tady. A tady mě líčí pisatel, jak jeli jednou s hromadnou výpravou jednoho JZD do Krumlova na Shakespeara. A hráli ho dobře, píše. Parkem se honili lovci na koních, uspořádali tam dokonce pravý hon, po otočení hlediště se pokračovalo před letohrádkem a tak dále. V nádherných dobových kostýmech, zkrátka báječné představení. Pak přišlo toto. Jeden ze starších bodrých členů JZD pocítil neobyčejnou nutnost odskočit si. A zmizel tedy do parku. A v té chvíli se otočilo hlediště. A parkem mezi okrasnými kvetoucími keři přichází kněžna, nové vodkyně v růžovém šatě, jo? Za ní dámy celá společnost. A před nima v ukřoví stojí tedy člen JZD a ulevuje si. A že jsem napřed odříká, v té chvíli jsem si uvědomil, jak dokonale mi funguje mozek, protože můj výbuch smíchu se dostavil o několik desetin vteřiny dříve, než zaburácelo zbývajících 200 lidí. Žvali smíchy, brečeli, plácali se do sté. A do toho se ozývaly výkřiky, to je starý Foyt! Foyte, uteč! Pisatel pokračuje, ke cti páně Foytovi nutno říci, že to byl muž činu. Nenechal se přerušit. A nebo nemohl. A klidně dokončil své první divadelní vystoupení. Byla to doslova hlavní role a ještě k tomu Shakespeare. Pak ale přece propadl panice a začal kličkat. Pohotový osvětlovač je ještě chvilku pro nás. Pak asi smíchy spadl ze stromu a Foyt zmizel ve tmě. No, já doufám, že jestli to slyší pan Foyt, že se nezlobí, však je to spíš legrace, ale pisatel mě to napsal, tak já jsem to přečet. Tak na zdraví pana Foyta. Doufám, že nikdo zatím mezi tím si neodskočil. No, nemáme otáčivé hlediště, tak to jde. No, já

0: přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Antry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

malý už sedmý den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmý den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košili, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil vyndat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprýt. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

vez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

tak rok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené pil, kolem lidí jak muh, samý tanec a smích a girlandy světel a venku tál sníh.

ruce mává. A ten druhý zasnul už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští blaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Kdy pravdy, dvě lži, tu při sobě leží.

Pět hodin už trvá má poslední relí. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí. Rychlostí divokých koní, co zbožňují cval.

0: Country počasí.
1: Během dnešního dne očekáváme velkou oblačnost a na většině území počítejme s přeháňkami nebo také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.
2: Prej řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Střední odborná škola a střední odborné učiliště technické v Třemošnici na Chrudimsku začne v září vyučovat obor operátor bezpilotních systémů. Studující připraví na práci s moderními technologiemi využívanými v civilním i průmyslovém sektoru. Do prvního ročníku by mělo nastoupit 23 žáků. Stále více zaměstnanců zajímá, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62%, což je meziroční nárůst o 5 procentních bodů. Skoro 3/4 lidí ví, nebo alespoň tuší, kolik bere jejich kolega. Takový je průzkum agentury Ipsos. V červnu měla být přijata směrnice Evropské unie o transparentnosti odměňování. Novela je připravena na schválení parlamentem. Pokud se chystáte na dovolenou a poletíte z pražského letiště, určitě se vám hodí následující informace.
2: Dostat se z pražského letiště vozem oficiálního smluvního přepravce, tedy se společností Uber, může být v těchto dnech problém. Řidiči vozidel totiž protestují proti systému přidělování zakázek a nízkým odměnám a hromadně se odhlašují z aplikace a vozy tak nejsou k dispozici. Letiště odpovědnost přenáší na Uber a zároveň cestujícím doporučuje pro cestu z letiště využít veřejnou dopravu, především trolejbusy. Honza Navrátil, Praha.
1: Chystá se festival ve Vizovicích.
3: Vizovice se opět připravují na nápor fanoušků tradičního hudebního festivalu. Na Zlínsko podle zmapovaných předprodejů zamíří hosté ze 37 zemí světa. Do moravského středu Evropy míří Japonci, Australané, obyvatelé Severní i Jižní Ameriky i pro nás nečitelný arabský svět. Luboš Dvořák, Vizovice.
0: Sport.
1: Nejlepší české tenistky současné doby, šampionka z Wimbledonu Linda Nosková a poražená finalistka Karolina Muchová, mají za sebou výjimečné období a promítá se to také do světového žebříčku. Toho celkového i toho ročního pro turnaj mistryň. Takže Muchová je v žebříčku na 6. místě, 7. je Nosková. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: to je vždycky takové hanlivé, když se řekne čouhá ti sláma z bot, víš?
1: Ale mě zrovna včera vlastně koukala, protože já jsem měla takové slaměné boty.
0: Krásné takže, boty to jsou.
1: Takže mě vlastně ta sláma z bot poprvé v životě koukala.
0: Ano. Jaký je to pocit?
1: Hele, fajn, to jsou strašně příjemné boty, jsou hrozně měkké, je to vlastně strašně super.
0: I navzdory tomu, že se ti všichni smějí, že? Hele.
1: Mě to nevadilo. No, ne, to je strašně příjemné. Já to doporučuju, prostě dejte si tam tu slámu do těch bot, nebo si nějaké upleťte.
0: No, proč o tom hovoříme? Protože první písnička v této hodině patřila Pavlu Bobkovi a píseň, která nás vyzvala k tomu, abychom se té slámě věnovalo. Ano, věnovali. Sláma v botách se jmenovala ta píseň.
1: Já myslím, že to je fakt jako parádní věc.
0: A lepší
1: je to...
0: než seno v hlavě. Ne.
1: Přesně, viď, a o tom ty něco víš.
0: Tak, přesně, ano.
1: Pavel Bobek nás uvedl do druhého pracovního dne, do úterý 14. července, kdy svůj svátek slaví všechny Káji a Karolínky. Tak holky, tak dneska je váš den, přejeme vám všechno nejlepší, taky vám řekneme nejenom vám, kolik vás v Česku je.
0: Samozřejmě nebude chybět ani informace o počasí, že se nám to začíná třeba štosovat na Pražském okruhu za Černým mostem, to všechno se dovíte za chviličku v dopravě.
1: My budeme velmi podrobní za pár chvil, tak spolu s námi zůstaňte a užívejte si pěkné úterní ráno.
0: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.

0: Posloucháte Country Radio, kde dozněl Petr Spálený s dámou Přitěle. Tak jedna dáma Přitěle vám teďka řekne, jaká bude doprava, respektive jaká je v té Praze doprava.
1: Počkej, on někdo přijde na návštěvu do studia?
0: Ne, tady ta paní se teďka říká. Tak prosím vás, jestli jste v Praze a míříte na Černý most, tak vězte, že na okruhu se zdržíte.

0: Jejda, dneska jo, by mělo odpoledne. No jo, počkej, ale to by mělo pršet tak, až se to nikomu líbit nebude.
1: No, budou lokální bouřky. Vím.
0: No, ale měly by být i kroupy jako místy. To, o tom budeme podrobněji hovořit za malý okamžik. Tak vydržte, přejeme krásné ráno s Vabydaňkem.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak já už se dívám, v kolik nám pak to sluníčko vstalo. Možná, že už jste si všimli, že trošku si přispává, jo. Samozřejmě, ty dny už se zase začaly zkracovat. Já mám pocit, že to vždycky trvá, prostě to si ani, jo, se trošku ani člověk jako nenadechne, jo. A už jsou ty dny delší, ale jenom na chvilku a pak už se zase prostě začnou zkracovat. A to se nám přesně stalo teď. Tak v 5 hodin a 6 minut sluníčko vstávalo a zapadat nám bude 5 minut po 21.
2: Novina, dny se nám zkracují, jak to vypadalo z rekordními teplotami v Klementinu bylo nejchladněji v roce 1890, tedy naměřeno 8,8 stupňů Celsia, 35,4, nejtepleji v roce 2010.
1: No a my se podíváme na teploty, které jsou teď po venku, pohybují se mezi 14 a 18 stupni Celsia, ale místy je tu i 20.
2: No a jak to bude vypadat přes den? Ráno dopoledne může být zejména na východě skoro jasno, čekáme lokální bouřky, o tom už jsme hovořili, dokonce mohou padat kroupy o rozměrech 2 cm. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
1: Ježiši, 2 cm kroupy, no tak to já vůbec bych nechtěla zažít teda. Podíváme se i na středu, čekáme velkou oblačnost a srážky během dne vystřídá místy slunce. Oblačná až zatažená obloha s teplotami 24 až 29 stupňů Celsia.
2: Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce, tak to je pranostika jako hrom, to bych asi nevěděl.
1: Ne? Ne. Opravdu? No tak to samozřejmě vymyslel nějaký expert. Tak v 6 hodin a 18 minut se mrkneme ještě na další pranostiku. Jaký červenec, takový leden a červenec úrody blíženec.
2: Tak výborně, tolik informace o počasí, teď už píseň Příteli od Kateřiny Marie Tiché.
1: Přejeme krásné dobré ráno a pěkné vstávání spolu s námi a třeba i taky dobrou chuť ke snídani.
2: Ano, děláte cokoliv. Ať se vám daří.

0: Tak tohle to je ta původní verze, kterou možná znáte i v češtině jako 6 dní na silnici, ale já jsem si říkala, jestli jde o jakoby přesný překlad té písničky, a nejde, protože tady v té písničce, víš, co je navíc?
1: No, přemýšlím, to byla taková ta odmlka, netuším, co
0: Nevíš vůbec. Ne. Tak prosím tě, v této písničce se navíc zpívá o nějakých amfetaminech. Jako olécích. Jo. Protože v 50. a 60. letech dříve řidiči v Americe používali amfetamin, nějaký prostě jako konkrétní jako léčebný prostředek, jako aby vydrželi na té silnici. A nějak je to tam zmíněno v této písni, jako že se tam o tom zpívá. No a když se ta písnička překládala, tak se to samozřejmě úplně jako moc nehodilo.
1: To celkem chápu, prosím vás, takže žádné bobulky nepapejte řidiči na silnicích. Spíš poslouchejte vysílání Country Rádia, to vás udrží při koncentraci, konec konců doprava to bude za chviličku, takže si poslechněte, kde nastane popřípadě nějaký ten problém, jo, takže bez prášku stačí Country Rádia.
0: Já myslím, že Mirek Hofman, když to přepisoval, tak si říkal, ježiš, to tam nemůžu vůbec dát, no a tak se stalo, že jo.
1: Ano.
0: Tak ale v té originální verzi, kdo umí perfektně anglicky, tak si myslím, že to tam zachytil.
1: Pojď stoupat jak dým, to už je téma pro Pavla Bobka ve vysílání Country Rádia.
0: 6:25, hezké ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno, za 7:30, tak Blatná Březnice a Kolín Přelouč, tak to jsou dvě trasy, na kterých dneska vláčky nejezdí, ale nejsou jenom dvě, jejich mnohem více, třeba Branice, Tábor, Plzeň, Klatovy nebo Útpořiny, Radejčín. A ještě další najdete na webu Českých drah www.čd.cz, ale jsou vlaky nahrazeny autobusovou dopravou, takže nebojte, dostanete se tam, kam potřebujete. Mrkneme se i na silnice, komplikace stále přetrvávají na Černém mostě, respektive z Černého mostu na Lanový most v Praze. Pokud jedete, zdržíte se určitě 10 minut od IKEA ke směru na Běchovice. Na D11 na 8. kilometru ve směru na Prahu, tam máme zase dopravní kolizi. Tak dávejte pozor. Přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio. Housle,
0: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
5: Koukám, jak celá země vstává.
6: Jedno měl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Většinu českého území čekají opět nadměrně teplé dny. Nejvýše se teploty dostanou hlavně v oblasti jižní Moravy a Polabí, kde meteorologové očekávají i více než tropických 30 stupňů. Nejvíce bouřek by pak mělo Česko zastihnout.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska máme 14. července, to znamená, že svůj svátek slaví Karolína. Jde o protějšek mužského jména Karel a obě i další varianty Karolina či Karla mají původ v němčině, potažmo latině. Jména pocházejí ze staroněmeckého slova Karlas, které se překládá jako svobodný muž, jo? Takže Karolína je prostě svobodný muž, tak když se nějaká Karolína volná, tak je to svobodný muž. Jo?
2: Jo.
1: No, jestli je vdaná, tak nevím prostě, jak se to překládá.
2: Pokud potkám nějakou Karolínu, tak se jí na to zeptám, jak to vlastně s ní je.
1: Ne, ale je tady napsáno, že i Karolína se může překládat jako královna.
2: Mm-hmm. Znám herečku Karolína Slunečková. Bohužel už není mezi námi, úžasná žena, krásná dáma a báječná herečka.
1: Tak Karolín je v Česku kolem 3000, přejeme všechno nej.
2: V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Larisa. Jméno, které má řecký původ, vykládá se buď z názvu stejnojmenného řeckého místa nebo z řeckého slova Laros, což znamená racek, líbezná, příjemná, miláno. A v řecké mytologii se vyskytuje také nymfa Larisa. Pokud si pamatuješ, tak kdysi dávno byly deky, kterými jsme se přikrývali, alespoň já, za mého dětství, a to byly Larisy.
1: To byly vlněné deky.
2: Ano, ano.
1: Musím říct, že dneska v Česku existuje spoustu firem, které se jmenují Larisa, si představ, a vůbec žádné vlněné deky nevyrábějí.
2: Tak i Lariskám přejeme všechno nejlepší.
1: Dneska máme Světový den alternativ ke spalovnám.
2: Ve Švédsku mají narozeniny korunní princezny Viktorie, už od roku 1977.
1: No a v Senegalu slaví Den africké komunity.
2: Teď už ovšem Karel Kahovec, Dlouhý schody, hudební téma ve vysílání Country Rádia.
1: No tak doufám, že jste hodně trénovali, byste je dali.
2: Jdeme na to.

0: svou káru musí taky hnát. To byla skupina Hoptrop, písnička Podběl. Vy pro jistotu zpomalte, nežeňte svou káru, konkrétně na D11 před Prahou se stala dopravní nehoda směrem z Hradce na 8. kilometru v omezení. Havarovalo nákladní s osobním vozidlem. Jezdí se zde opatrně, brzdí se a vybočuje se tak, abyste do toho nevlítli a ta nehoda se nám ještě neskomplikovala.
1: Tak myslím si, že je dobré, že se brzdí, jo, protože kdyby se nebrzdilo, tak to by byl teda jako velký průšvih. Tak ale prostě jezděte opatrně, a to nejenom na té D1, prostě všude možně.
0: Jedenáctce,
1: pardon. Tak mrkneme se i na počasí, jak to teďka vypadá, tak vůbec ta nejnižší teplota je prosím vás ve Spálenci, což je tedy Jihočeský kraj. Tam na jednom místě je to asi nějaký tam jako hustý lokální mrak, bych řekla, tak tam je 5 stupňů Celsia. Jo, ale od toho bych se neodrážela, protože jinak teď aktuálně teploty kolem 15-20 stupňů venku.
0: Já použiju tvoje krásné odrážecí slovo. Teď se odrazíme díky Karen Carter, abychom někoho probudili.
1: No, jako začneme se pomalinku odrážet, jo? Začneme pomalinku trénovat a za chvilku někoho probudíme.
0: Ano, odrazíme se k tomu, abychom vytočili telefonní číslo dnešního probouzeného.
1: Hezké ráno.

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: 6:45 a já si myslím, že bychom se mohli podívat. Je tady takové zvláštní telefonní číslo, když se tak dívám. Ano. A my ho zkusíme vytočit, jestli to vůbec funguje.
2: No, já jsem přesvědčen, že to bude fungovat. Mně se naprosto líbí úplně z toho přání nejvíc první věta, která zní: ahoj, nejlepší rádio ve vesmíru.
1: No tak to začíná pěkně, to a začíná proto jsme si to přání ano. vybrali.
2: Ne, samozřejmě nikoli účel svědí prostředky, ale máme tady pozdrav do nemocnice, takže to si myslíme, že asi to stěžejní. A krásné pozdravení v rámci manželství.
1: Přesně, to bude léčebné pozdravení.
2: No, máme budit před 7:00.
1: No tak to všechno jsme splnili.
2: Ano.
1: Jsme nejlepší rádio ve vesmíru, to taky
2: Halo.
1: Plníme.
2: Halo.
1: Dobré ráno, Halo. Dobré ráno, tady je Country Rádio, moc vás zdravíme.
3: Dobrý ráno.
1: No, dobré ráno.
3: To jste mě teda pěkně zbudili.
1: No. Jo, ale to my jsme chtěli, ale to jako samozřejmě jsme nechtěli, jako abyste byla naštvaná, ale abyste byla mile probuzená, protože my tady pro vás máme přání. Jak se vám daří, řekněte nám.
3: No, nic moc, protože já jsem po operaci, takže bajdám. Takže vyspávám se.
1: Ale my jsme tady, aby jsme vám poslali nějakou uzdravující píseň a uzdravující vzkaz, jo? Abyste prostě běhala jako laňka.
3: Děkuji vám.
2: No a hlavně je tady napsáno, že vás máme vzbudit dříve než doktoři, takže to se asi povedlo.
3: No tak to se teda povedlo.
2: No jasně.
3: Tak, tam jsme měli 6 hodin budíček.
2: Jo, ano. Tak ten vzkaz je od Jaroslava a píše: když si nejlepší ženskou vezme báječný chlap, to je ta píseň, kterou bych rád věnoval za 46 let manželství.
3: No,
2: nechci
3: jo.
2: se chválit, proto nedokončený název písně.
1: Tak když si nejlepší ženskou vezme báječný chlap, tak je báječný ten Jaroslav.
3: No tak jako každý chlap.
2: No, jo. Ano, to jste řekla hezky. Jako vy jste měla pracovat v diplomatických službách.
1: Jo, a je tady napsáno, že máme probudit milovanou ženu, což jste právě vy. Tak na vás moc myslí, abyste byla brzy fit. A my vám samozřejmě přejeme taky, abyste byla brzy zdráva, abyste opustila nemocnici a mohla zase pobíhat někde za Jaroslavem. No. Nebo Jaroslav za vámi.
2: No ne, pěkně ho...
3: No takhle, abych mu utekla radši. On nechtě, ale bych mu utekla.
2: No, pěkně ho prohání. Mějte, jo, chlapa.
3: Jo.
2: No, tak ano. Jo. Dobře, ať se vám dobře daří, prosím se uzdravte. Nemáte za co.
1: Tady je báječná ženská jenom pro vás. Tak hezké ráno a hodně zdraví.
3: Děkuju vám.
2: Není za co.
1: Naslyšenou.
2: Ať se daří.
3: Naschledanou.

0: Hoffman a kapela Greenhorns, to byl jejich jižní vítr.
1: Líbám tě dnes naposledy, to si neberte osobně, milé dámy. To je téma pro kapelu Kamarádi táborových ohňů.
0: Nebojte se, vládě vás bude líbat prostě ještě roky.
1: Ne, já jsem se jako v rámci třeba vašich protějčků a tak dále, abyste neslyšeli tuhletu větu, která se krásně vyjímá právě v té následné písni, ale v tom běžném životě není nic moc lichotivá. Líbám tě dnes naposledy, Máňo, jo, takže, anebo ale, Karle třeba.
0: Ale zase je to parádní písnička, tak je. Si ji užijte před 7 hodinou. Hezké ráno.

0: Tantry počasí.
1: Během dnešního dne očekáváme velkou oblačnost a na většině území počítejme s přeháňkami nebo také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Elektronické žádanky k vyšetření by v Česku měly začít fungovat od července příštího roku. Najdeme je v mobilní aplikaci EZ Karta. Později mají být v digitální podobě i veškeré výsledky laboratorních vyšetření pacientů. Digitalizaci zdravotnictví členským státům nařizuje Evropská unie. Základní školy budou mít možná znovu jen 8 tříd, navrhuje to SPD. Podle Okamury, který už záměr představil koaličním partnerům, by novinka mohla začít platit v roce 2029. Přinést by prý podle něj měla desítky miliard korun. Kam s kolem? To je otázka pro Honzu Navrátila.
2: Cestující s aplikací Pytlítačka mají možnost zaplatit úschovu kola ve vybraných středočeských cyklověžích pomocí zmíněné aplikace. Jde o cyklověže v Lysé nad Labem, Poděbradech, Čelákovicích, Kolíně, Berouně a nebo v Milovicích. Ti, kteří mají dlouhodobý kupon Pražské integrované dopravy pro příslušné tarifní pásmo, mají navíc prvních 24 hodin úschovy zdarma. Honza Navrátil, Střední Čechy.
1: Za Syslem se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
3: Syslí hlídky začaly s prázdninami opět s každodenním dohledem v lokalitě Radouč Mladé Boleslavy, kde žije kolonie ohroženého sysla obecného čítající odhadem až 400 jedinců. Proškolení studenti návštěvníkům vysvětlují, jak se k hlodavcům chovat. Upozorňují na nevhodnou stravu, která jim může způsobit vážné problémy. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Terminátor skutečně hlásí comeback. Carlos Vémola se více než rok po ukončení kariéry vrací do klece. Oktagon oznámil jeho další zápas, který se uskuteční 26. září na fotbalovém stadionu Eintrachtu Frankfurt. Soupeřem české legendy bude Němec Frederik Forsgren. Duel proběhne v domluvené váze do 89 kg.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak jestliže Epidemie zpívala o tom, že jsem skočil do tmy, tak my z té tmy teď vyskočíme, protože jsme všichni určitě natěšení na 15. srpnový den, kdy oficiálně oslavíme 35. narozeniny Country rádia.
2: No a kde to oslavíme? V Pikovaru, ano. V Pikovicích. A my tam vyrazíme vláčkem, který je speciálně rezervovaný jenom pro Country rádio. Vyrazíme z Braníka a pojedeme, a kdo bude chtít, tak zbytek cesty bude moci dojít takovou tou posázavskou stezkou, která je opravdu nádherná. Já věřím, že počasí bude skvělé, takže se rádi projdete. No a jestli nebudete chtít jít, tak budete moci jet tím vláčkem až na místo a tam si spolu s námi užít celodenní program plný hudby a prostě povídání, a bude tam prostě celé Country rádio.
1: Určitě, nejenom celé Country rádio, moderátoři, ale spousta krásné muziky, kterou uslyšíte naživo v podání Mirek Palečka, kapely Šlapeto, Nové struny, Honza Vančura, to bychom mohli jmenovat a jmenovat. Ale my jsme také zmínili moderátory Country rádia, tak pokud nám odpovíte správně na naši otázku.
2: No, kterou tady máme pro vás připravenou, tak samozřejmě získáváte dvě vstupenky vlastně na ten vláček a rovnou na celou akci, a plus k tomu ještě dvě trička. Tak pokud máte zájem s námi soutěžit, tak teď vytáčejte 210 323 333. Otázku máme připravenou, tak
1: počkáme,
2: snad se i někdo dovolá a my dostaneme správnou odpověď. Tak uvidíme. Country rádio, hezký den. Haló?
3: Haló,
2: dobré ráno, tak vás zdravíme.
3: Kdo dobré tam? Ráno, Kačenko, tady Jarinek ze Zbraslavy.
2: Tak Jarinku ze Zbraslavy, máme tady jednu pěknou otázku, jo? Řekněte nám jméno alespoň jednoho moderátora Country rádia, který se na akci objeví.
3: No, já bych zkusil třeba Vláďu Vlacha, Kačku, no, mohl by tam být taky Miloš Keller.
2: No, kdo by tam třeba ještě mohl být? Chtěli jsme jedno jméno, ale kdo by tam ještě mohl být třeba?
3: No, mohl by tam být taky Milánek.
1: No, jasně, ten výčet je opravdu
2: jo,
1: velký.
2: Jo, jasně, tak samozřejmě.
1: Trefil jste se.
2: Když jsme říkali, že tam bude celé Country rádio, tak vlastně jste se vůbec jako nespletl. Tak kromě toho tam samozřejmě bude Tomáš Adamec, Vítek Pěkný, Kuba Jiroušek, Petr Kocman, Jirka Vondráček, no prostě spousta dalších našich kolegů. Takže tím pádem jste výherce naší soutěže.
1: Ano. My se na vás moc těšíme.
3: Já moc děkuju.
1: A nedostáváte, Jarinku, jeden voucher, ale rovnou dva, a nejenom jedno triko, ale rovnou dvě trika.
2: Takže těšíme se ve vláčku. Jo, jste se z toho nějak rozkuckal.
3: Mě zaskočilo, no.
2: No, až radostí. Vám z toho zaskočilo, tak to bylo samou radostí. Tak ano. Těšíme se na vás ve vláčku a na akci. Mějte se fajn.
3: Budu se taky těšit na všechny.
2: No, tak naslyšenou. Tak to byla taková naše rychlá soutěž. Spoustu soutěží během dne o tyto vstupenky na vláček a na celou akci pro vás ještě máme.
1: Teď už Pacifik ve vysílání Country rádia.
2: Přejeme vám krásné úterý 14. července.

0: 7 hodin 12 minut, to byly Pacifik a Blátivá cesta.
1: No a teď už je tu informace o dopravě a samozřejmě také nakousneme počasí, o kterém jsme si povídali před několika minutami. Samozřejmě není nikdy těch informací málo, které se počasí týkají, abyste věděli, co si třeba na sebe obléci. Tak věřte, že teď je to v rozmezí od nějakých 14 do 19 stupních. Když se díváme na ty piktogramy, které tady jsou, tak vesměs na celém území České republiky máme krásné sluníčko.
0: Ale nenechte se zmást, kolem 11. hodiny by se mělo zatáhnout a mělo by i pršet a docela dost. Tak s tím počítejte, deštníky určitě jsou potřeba. D1, 27. kilometr ve směru na Prahu, tam máme neprůjezdný levý jízdní pruh, tak stala se tam nějaká dopravní kolize, tak s tím počítejte.
1: Valdemar Matuška, holky, já mám všechny rád, nejbližší hudební téma, a pak už se podíváme do historie, čekají nás dnešní data v datech.
0: Ve vysílání Country Rádia přejeme všechno nej Karolínkám, které mají dneska svátek, tak myslete na ně.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Přesně ve čtvrt na 8 se dostáváme do roku 1865, protože tehdy na vrcholu Matterhornu stanula první horolezecká výprava Edvarda Wimpera, v níž zahynuli 4 při sestupu. Musím říct, že jsem u Matterhornu teďka byla.
2: Ano.
1: A musím říct, že když jsem viděla tu velkou špičku, tak vůbec nechápu, jak se tam někdo může dostat. A je to teda jako mimořádný výstup a vlastně jako je strašně málo lidí, kteří se vůbec na ten Matterhorn dostali. Jako k němu je to jako jednoduché, jo? Tam se dostanete zubačkou, ale vylez až úplně nahoru, tak to teda musí být opravdu velcí siláci a hodně trénovaní muži.
2: No a můžu vám říct, že to byla krásná fotografie, kterou jsem od Kačky viděl, když navštívila úpatí hory Matterhorn, moc jim to tam slušelo, jak Kačce, tak této velmi okázalé hoře. Jdeme na narozeniny. V roce 1938 se dnešního dne narodila Jana Petrů, zpěvačka, velmi úspěšná zpěvačka 60. let 20. století, určitě jste ji zaznamenali třeba v muzikálu Starci na chmelu z roku 1964. A co je velmi zajímavé, že Jana Petrů je i vlastní jméno zpěvačky Petry Janu, jo? Pozor, která si změnila své jméno na Petra Janu, aby nevznikaly záměny právě s Janou Petrou.
1: Já to vůbec nechápu.
2: Ne?
1: Už jsem se v tom úplně ztratila. Jana Petru nebo Petra Janu?
2: Petra,
1: o kom dneska mluvíme teda?
2: Mluvíme o Janě Petru, což byla zpěvačka, která se narodila v roce 38.
1: Ano.
2: Velmi úspěšná. Petra Janu se narodila o X let zpátky, jmenovala se stejně jako Jana Petru a aby nedocházelo k zámince, tak si jenom přehodila jméno za příjmení a nemenuje se teď oficiálně teda Jana Petru, ale Petra Janu.
1: No a stejně to je prostě chaos. Stejně v tom máte guláš, že jo? Já taky prostě. Tak kdybychom ty holky viděli vedle sebe, tak bychom v tom prostě měli podle mě jasno. A méně nepořádku. Dneska se podíváme taky do roku 1939, protože tehdy se narodil Karel Gott. Dneska by slavil 87. narozeniny. V letech 1965 až 2019 se prodali desítky milionů nosičů hudebních alb s jeho nahrávkami. A vy určitě víte, že zpíval nejenom česky, ale německy, latinsky, anglicky, slovensky, maďarsky, italsky a taky rusky. A během kariéry vydal celkem 193 solových alb na domácí scéně i v zahraničí.
2: Prostě génius. Dalším géniem byl Ingmar Bergman, který se narodil v roce 1918, švédský filmový a divadelní režisér, znáte určitě jeho filmy, významná díla jako Sedmá pečeť anebo Pozimní sonáta.
1: No a v roce 1939 zemřel Alfons Mucha, skvělý malíř.
2: My už jdeme na další muziku ve vysílání Country Rádia.

0: Věra Martinová, O pane náš. Za chvíličku si dáme rozhodčího v podání kapely Crossband, no a samozřejmě nebude chybět ani informace z dopravy. Co nového na silnicích, co nového na kolejích, to už bude téma pro Kačku.
1: Takže za chvilku rozhodčí, přejeme vám pěkné úterní ráno.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno. Branice, Tábor, Plzeň, Klatovy nebo Úpořiny, Radejčín, to jsou trasy vlaků, na kterých dneska vlaky nepojedou, ale v těchto místech se docela určitě dostanete tam, kam potřebujete, autobusovou dopravou. Na silnicích nemáme bohužel klid a začneme Prahou. Na Barandovském mostě ve směru na Smíchov máme kolizi nákladního vozidla a dvou osobáků, takže tam se situace tedy radikálně prodlužuje, respektive tam se vám ta trasa trošku prodlouží. Pokud tam tudy míříte, D1, 27. kilometr ve směru na Prahu, tam máme neprůjezdný levý jízdní pruh a ještě se na chvilku vrátíme na Pražský okruh. Na 61. kilometru ve směru na D1 máme taktéž neprůjezdný levý jízdní pruh. Osobní automobil tam narazil do zabezpečovacího vozíku. Tolik tedy doprava na Country rádiu. Před námi počasí, také zprávy a pak už muzika Spiritual Quintet.
2: Country rádio.
3: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Kvůli vysokým teplotám zaznamenalo až 99 utonutí, což je podle oficiálních údajů největší počet od roku 2003. Nárůst utopených zaznamenala i Francie. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude skoro jasno, později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se pojďme podívat, kdo nám dnes slaví, jak to vlastně s těmi dnešními, a říkám záměrně, oslavenkyněmi je. Máme tu dvě jména, Karolína a Larisa.
2: No, tak ta Larisa, to je taková dečka, že? O to si dneska taky něco povíme. Tak podíváme se nejdříve na Karolíny, protože to je protějšek mužského jména Karel a obě i další varianty mají původ v němčině, potažmo latině a dá se překládat jako svobodný muž, ale tak dělali jsme si trošku z toho legraci, ale překládá se i jako královna. Jo? Těch královen máme v Česku přes 3000.
1: Přejeme samozřejmě všechno nejlepší. Ty už si tady nakousla jako dekul Larisu. Ano, my si je všichni určitě pamatujeme z dob dávno minulých. Já si to pamatuju jako dítě, vždycky maminka říkala, přikrej se tou Larisou. Jo, tam se neříkalo, přikrej se dekou, přikrej se Larisou.
2: A dneska, když dětem řekneš, přikrej se Larisou, tak na tebe koukají, vůbec neví, čím se mají přikrýt.
1: No. A dítě pak řekne, maminko, zatím chodím do školky, na to mám ještě čas, abych se seznamoval s nějakou Larisou, protože Larisa je jméno v kalendáři, má řecký původ a vykládá se buď jako místo Laros, což je místo v Řecku, no a znamená racek, líbezná, příjemná či milá. No a v řecké mytologii se vyskytuje také nymfa Larisa.
2: Ale prosím tě. Dneska také slaví Karla Lota Charlotta a v socialistickém kalendáři byl ten dnešní den označen jako den stavbařů.
1: Tak socialistický kalendář nemáme, ale pak, když patříte mezi stavbaře a držíte tento svátek už z dob dávno minulých, tak vám přejeme všechno nejlepší a hezký den.
2: Ať vám Malta netuhne.
1: Ano, ať vám Malta... No, ať vám tuhne, ale až ji nám aplikujete někam.
2: Já jsem přesně myslela, že ať jim netuhne jako dřív, než by měla.
1: Dobře. Eagles, Living Eyes nás čekají.

0: krásná písnička ve vysílání Country Rádia přichází v našem vysílání v 7 hodin a 38 minut.
1: Přejeme vám pěkné ráno, je úterý a oslavenkyním jsme popřáli tak ještě těm, co mají narozeniny.
0: Všenej.

Kamenický hůka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

0: Tak to byla krásná vzpomínka na Pošmistrovic kluka od Honzy Vyčítala, tahle píseň. No a teď nebudeme vzpomínat, ale řekneme si aktuálně počasí a dopravu.
1: Tak začneme dopravou. D1 ve směru z Brna na Prahu, tak tam máme kolony, tvoří se za sjezdem na Sázavu, je to zhruba 27,5 km, srazily se tam dvě auta v levém pruhu, a takže ho tam blokují. Na 33. kilometru se začalo dojíždět do kolony.
0: No a počasí. Dneska budou teploty v rozmezí od 25 do 30, ale pozor, už jsme na to upozorňovali. Dočkáme se bouřek, které budou sice lokální, ale budou provázeny přívalovým deštěm a kroupami až kolem 2 cm. Tak nevíme přesně, kde to bude, ale dávejte si v těchto místech určitě pozor a asi ani deštník nepomůže na ty kroupy, že?
1: Já si myslím, že pomůže střížka nějaká, takže pokud někam půjdete, vyhledejte si, kde je nějaká střížka, případně abyste se mohli schovat.
0: Nejlepší z restaurací nějakou.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Jasně, že poznáte. Tak vy už jste zkušení a vy určitě jste hodně znalí a dokážete na naše otázky a odpovědi dobře odpovědět. 210 323 333 telefonní linka sem k nám do studia. Zatím si to můžete předťukat do telefonu, nebo možná, že nás máte uložené, což je samozřejmě ta lepší varianta. No a můžete se připravit na otázky, které aktuálně si mezi sebou budeme pokládat a dostanete i odpovědi. A my věříme, že na základě těchto indicí se dozvíte, o koho se jedná.
2: Tak je to opravdu jednoduché, Kačenka se dneska ptá, já budu v roli odpovídatele, tak věříme, že nejenom otázky, ale i odpovědi vás přivedou už v těch začátcích té kýžené správné odpovědi a pak, když se tak stane a zavoláte jako první, tak získáváte deštník Country Rádia.
1: Odkud pocházíte?
2: Z jedné malé výsky ve středních Čechách, 11 kilometrů jihovýchodně od Říčan, což je okres Praha Východ.
1: A prozradíte nám, jak se ta obec jmenuje?
2: No, to byste měli moc jednoduché, protože díky svým malbám jsem je docela proslavil.
1: Aha, takže jste malíř.
2: No, přesněji, byl jsem malíř, také ilustrátor, karikaturista, scénograf i spisovatel.
1: No a jaké malbě jste se věnoval vůbec nejvíc?
2: No, trošku jsem byl handicapovaný, protože v raném dětství jsem přišel o oko, což se krom dalšího projevilo na mém charakteristickém plochém kresleném stylu s využitím silných obrysů a linií.
1: No a řekl byste nám o některé z vašich slavných kreseb něco více?
2: No tak bylo jich docela dost, ale ku příkladu ilustroval jsem Osudy dobrého vojáka Švejka, také například knihy pro děti o Mikešovi, což byly příběhy kocoura, který mluvil, všichni asi znáte, nebo o chytré kmotře Lišce.
1: No tak dneska je to jednoduché.
2: Dneska je to ale dneska je to velmi jednoduché.
1: A já vím, kdo to je a já si myslím, že to je...
2: Že to je...
1: A teď jako mohla bych to říct,
2: ne.
1: Jo, ale...
2: Necháme to na posluchače.
1: To bych samozřejmě vyhrála a to bych vám to vzala z úst někomu, kdo volá. Country Radio, hezký den.
3: Dobré ráno, Jirka.
1: Jirko, zdravíme. Tak Jirko, o kom jsme si tady povídali?
3: Josef Lada, Hrusice.
2: No ano, Hrusice, přesně.
1: Tak to byla jako jasná celkem odpověď. Co myslíte?
3: No, mě už napověděli vlastně těch 11 kilometrů jižně od Říčan a malíř. Tam je to jasný.
1: Jo, tak vy jste prostě do mapy Prahy zapíchl kružítko, dal jste si tam těch 11 kilometrů a říkal jste si, jo, tak to jsou Hrusice, to je jasná věc.
3: Bylo by to hezký, ale za volantem to nejde.
1: No tak ale vy, jako jestli jezdíte, tak vy máte to kružítko v hlavě právě a vy jste si ten perimetr tam vyznačil podle svého. No tak super.
2: Gratulujeme, jste báječní, máte u nás deštník, takže si ho pořádně užijte. Jaroslav Uhlíř, Severní vítr, to už je písnička nejenom pro vás, ale pro všechny naše posluchače.
1: Gratulujeme.
3: Děkuju.
4: Patou, mám horečku zlatou, jsem chudý. Jsem sláb, nemocen,

0: Když je v Praze abnormální hit, chodím do Měchenic, tak já myslím, že dneska byste si moc nepomohli, protože aktuálně v Měchenicích 22 stupňů. Jo. A přes den teploty 28, to si myslím, že bude úplně stejné v Praze teda.
1: No to určitě navíc dnešní třicítky atakovány, to bude opravdu jako záležet na vás, jestli budete chtít strávit čas někde u vody či nikoli. Pak, když to štěstí máte, tak vám to moc a moc přejeme.
0: Po 8. hodině si dáme Pavla Brimera a taky Fešáky a dáme si jejich písničku Hvězda Kantrion.
1: Hezký poslech, vám přeje Kačka Vláďa.
2: Country počasí.
3: Během dnešního dne očekáváme velkou oblačnost a na většině území počítejme s přeháňkami nebo také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici na Chrudimsku začne v září vyučovat obor operátor bezpilotních systémů. Studující připraví na práci s moderními technologiemi využívanými v civilním i průmyslovém sektoru. Do prvního ročníku by mělo nastoupit 23 žáků. Stále více zaměstnanců zajímá, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62%, což je meziroční nárůst o 5 procentních bodů. Skoro 3/4 lidí ví, nebo alespoň tuší, kolik bere jejich kolega. Takový je průzkum agentury Ipsos. V červnu měla být přijata směrnice Evropské unie o transparentnosti odměňování. Novela je připravena na schválení parlamentem. Pokud se chystáte na dovolenou a poletíte z pražského letiště, určitě se vám hodí následující informace.
2: Dostat se z pražského letiště vozem oficiálního smluvního přepravce, tedy se společností Uber, může být v těchto dnech problém. Řidiči vozidel totiž protestují proti systému přidělování zakázek a nízkým odměnám a hromadně se odhlašují z aplikace a vozy tak nejsou k dispozici. Letiště odpovědnost přenáší na Uber a zároveň cestujícím doporučuje pro cestu z letiště využít veřejnou dopravu, především trolejbusy. Honza Navrátil, Praha.
1: Chystá se festival ve Vizovicích.
3: Vizovice se opět připravují na nápor fanoušků tradičního hudebního festivalu. Na Zlínsko podle zmapovaných předprodejů zamíří hosté ze 37 zemí světa. Do moravského středu Evropy míří Japonci, Australané, obyvatelé Severní i Jižní Ameriky i pro nás nečitelný arabský svět. Luboš Dvořák, Vizovice.
0: Sport.
1: Nejlepší české tenistky současné doby, šampionka z Wimbledonu Linda Nosková a poražená finalistka Karolina Muchová, mají za sebou výjimečné období a promítá se to také do světového žebříčku. Toho celkového i toho ročního pro turnaj mistryni. Takže Muchová je v žebříčku na 6. místě, 7. je Nosková. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Nad námi svítí hvězda country, nevím, jak je to s hvězdami v 8 hodin a 7 minut. Je docela možné, že mnozí z vás nějakou tu hvězdičku na obloze ještě vidíte, aniž byste se praštili do nějakého veřejného osvětlení. To jsou taktické ty hvězdičky kolem, že jak člověk vidí.
1: Taky už jsem je párkrát viděla.
0: Protože nad námi už vesele poskakuje sluníčko, které nám slibuje vysoké teploty. Tolik tedy na úvod další hodiny s Kačkou a s Vláďou. Čas už jsme si řekli, tak si připomeneme, že máme 14. července úterý.
1: A svůj svátek slaví všechny Karolínky, což je krásné jméno, ke kterému se dostaneme. A možná, že budete překvapeni, jak málo těch Karolínek v Česku máme. Já bych řekla, že to je hodně rozšířené jméno a přitom, jo, chyba lávky.
0: Ano, tak docela jsme možná dali motivaci v případě, že se vám narodí naši posluchači nějaká holčička, že přemýšlíte, jaké byste jí dali jméno a Karolínka zvítězí.
1: Vláďa má jasno už,
0: viď? Já mám jasno, až se mi narodí holčička, bude to Karolínka. Teď už pro změnu Eliška, jo, a ne tak leda jaká Eliška Kotlínová. A nás čeká Fajn být volná.
1: No tak to je samozřejmě muzika, kterou z našeho vysílání znáte a znáte ji i z Country Fontan, kde vystupovala i z Parníku, byla báječná, má spoustu energie, tak vám trošku té energie teď v tuto chvíli předá.
0: No a předáváme ji i my,

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek o Ruby, nechtěj mi lásku brát. Tak nikdo vám lásku nebere, samozřejmě ani žádné iluze. My vám teď nabídneme informace o počasí a také o dopravě. Začneme tou dopravou, protože komplikace máme na D1, je to ve směru na Prahu z Brna, je to za Divišovem, zhruba 27,5 km, tam máme v sobě dvě auta a ta kolona se sune už od 37. kilometru.
2: No a nám se sune i rtuť v teploměru k nějakým 20 stupňům, protože s přibývajícím časem a díky svitu sluníčka se můžeme dočkat dnešních vysokých teplot a ty budou od 25 do 30 stupňů. Pozor si také dávejte lokálně na přívalový déšť, nebo také bouřky, mohou na mnoha místech být i kroupy v průměru až 2 cm.
1: No to je neskutečné, tak opatrně, opatrně dneska po venku. Tady už je Olympika, její želva.
2: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka s Váďou.

0: pod lupou.
1: Dnes máme pod lupou Janu Petru, která se narodila toho dnešního dne roku 1938. Šlo o českou zpěvačku, jednu z nejoblíbenějších českých zpěvaček počátku 60. let 20. století.
2: Svou kariéru začala v roce 1962 jako kmenová zpěvačka velkého tanečního orchestru Palkárku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze, a to pod vedením Kamila Lochmana. Zpívala široký repertoár od swingu po rock and roll, hostovala s tanečním orchestrem Československého rozhlasu a také s orchestrem Karla Vlacha, příležitostně s orchestrem Ferdinanda Havlíka a orchestrem Karla Duby.
1: Výjimečně zpívala i náročnější jazz. Velký úspěch slavila v duetech s Josefem Zímou, Karlem Gottem, Karlem Hálou, Milanem Chladilem, Milanem Martinem, Standou Procházkou nebo Miroslavem Šubou.
2: No a její velké hity, kdo by neznal, Den je krásný, Proč a nač, Sentimentální nebo třeba Kolotoč.
1: No a co se filmu týče, tak tam jste ji mohli slyšet třeba ve filmech Starci na chmelu, tam byl zrovna ten Den je krásný, všichni známe. To je taková ta úvodní melodie. Lov na mamota nebo V každém pokoji žena.
2: V roce 1964 získala Jana Petru Zlatého slavíka, respektive třetí místo a 14. místo v roce 1965. Pět, tedy pak následně šesté místo.
1: Jím největším hitem byl duet s Karlem Gottem Den je krásný z prvního českého muzikálu Starci na chmelu. Na začátku 70. let odešla z hudební scény a 6. května roku 1990 zemřela při požáru ve svém bytě.
2: No a jedna taková perlička, Jana Petru, je i vlastní jméno zpěvačky Petry Janů, která si změnila jméno, aby nevznikaly záměny právě se zmíněnou Janou Petru.
1: Tak. To byl kolotoč, to byla zamotávka.
2: Tak, tolik vzpomínka na tuhle úžasnou zpěvačku. Teď už nás čeká Glenn Campbell ve vysílání Country Rádia.
1: Za chviličku bude půl deváté, přejeme pěkný den, hezké úterý.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno, milí posluchači, za 5 minut je 8:30, tak dneska nám nejezdí vláčky na trasách Chupořiny, Radejčín, Dolní Poustevna, Bad Šandau, Branice, Tábor, ale nesvezete se ani mezi Františkovými lázněmi a hranicemi v Čechách. Právě tady platí vlakové výluky, tím pádem jsou tam autobusy, ale jsou připravené odvést vás tam, kam by vás normálně odvezl vláček. Mrkneme se i na silnice, v Praze si dávejte pozor na Barandovském mostě, tam se tady dost zdržíte, pakliže míříte třeba z Barandova na Smíchov. Je tam totiž přímo na Barandovském mostě kolize kamionu a osobáku. Jsou tam vlastně zaneprázdněny 2 jízdní pruhy, kolona se táhne až do Modřan, tak není to úplně ideální. Musím říct, že kolem Barandovského mostu, nejenom do těch Modřan, to trošku stojí, takže tam si postojíte a počítejte s nějakým tím zdržením. Pokud máte informace přímo třeba z této kolize nebo z nějakého směru, na který prostě míříte a teď je tam nějaká komplikace, tak nám dejte vědět. 210 323 333. Teď zprávy a počasí.
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přináší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirouš.

0: Fatry Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Většinu českého území čekají opět nadměrně teplé dny. Nejvýše se teploty dostanou hlavně v oblasti Jižní Moravy a Polabí, kde meteorologové očekávají i více než tropických 30 stupňů. Nejvíce bouřek by pak mělo Česko zastihnout dnes a zítra. Nejkrásnější ulice v Česku prochází největší změnou za desítky let. Liberecká Masarykova třída dostává novou tramvajovou trať za 100 milionů korun. Součástí slavné třídy je také historická Lipová alej. Chorvatsko už pro řadu turistů není levnou dovolenkovou jistotou. Ceny jídla i služeb výrazně vzrostly a restaurace v některých letoviscích hlásí slabší sezónu. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude skoro jasno, později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Ženské jméno Karolína je protějškem mužského jména Karel, protože Karolíny dneska slaví svůj svátek, tak si od nich budeme více povídat. Obě jména i další varianty Karolina či Karla mají původ v němčině, potažmo latině. Jména pocházejí ze staroněmeckého slova Karlast, které se překládá jako svobodný muž a obecně se může ale Karolína překládat naštěstí i jako královna.
2: Tak přejeme všechno nejlepší těm nositelkám a jejich víc než 3000. Larisa, to je další jméno, které je zapsáno v kalendáři. I Lariskám přejeme všechno nejlepší. Jedná se o jméno řeckého původu a vykládá se buď z názvu stejnojmenného řeckého místa nebo z řeckého slova Laros, což znamená hradsek, líbezná, příjemná či milá. No a co je zajímavé, v řecké mytologii se jméno Larisa vyskytuje i jako nymfa.
1: No prosím tě. Tak já se dívám ještě do mysleveckého kalendáře. Tady píšou, že máme dneska Mezinárodní den nebinárních lidí. To nevím, jestli s tou nymfou nějak souvisí. Co?
2: Já netuším vůbec.
1: Nevíš?
2: Ne. Ale mohlo by, tak
1: můžeme. Vládě ten... potom zapátra.
2: Já potom zapátra.
1: Dneska ale rozhodně je taky Mezinárodní den alternativ ke spalovnám. A co je zásadní? Dneska je Mezinárodní koupací den. Takže, jestli
2: čepice
1: máte...
2: na hlavu, gumové...
1: Gumové co?
2: Čepice.
1: Jo, no gumové je... rukávky.
2: No ne, to si pamatuju vždycky z Podolí, nebo jako kdekoliv na bazéně, tak ty starší dámy vždycky plavaly s těma koupacími čepicemi, víš?
1: A to si mi připomněl jednu věc, která teda vůbec nesouvisí s žádným jménem a s ničím, ale s tím navlékáním těch koupacích čepic. Tak já jsem viděla nedávno, jak se navlíká ta koupací čepice. Já si vždycky pamatuju, že strašně tahali vlasy, ano. A teď si to musel natahovat a tak. A existuje geniální způsob, jak navléknout gumovou čepici na hlavu. Víš jak?
2: Ne.
1: Vezmeš tu gumovou čepici, naleješ ji až po okraj plnou vody, takhle si ji dáš nad hlavu. Ideální je, když teda někdo z výšky tu čepici na tebe spustí. A ty spustíš, vlastně budeš celý mokrý, ale ona jakoby obráceně se ta čepice navlékne, jestli tomu rozumíš.
2: Ne.
1: No prostě takhle ji držíš plnou vody, jo, nad hlavou a někdo ti ji prostě pustí nad hlavu a ona se jakoby obráceně ti navlékne na hlavu. V podstatě tím proudem vody se ti obalí kolem té hlavy. Já nevím, jak to jako líp popsat, ale...
2: Popsala jsi to hezky.
1: Vládě to nepochopil, ale Vládě hlavně čepici nepotřebuje, protože Vládě by v čepici stejně vypadal jak bambula.
2: No a jednou jsem také dokonce zažil nejenom, že se blbě nasazují, ale samozřejmě těžce se i sundává. Jednou jsem zažil jednu babičku, která si tam před čatnou sundávala tu čepici a bohužel si ji sundala i s parukou. Takže...
1: Ty deříkej, no, tak to by se právě stalo taky, jo. Tak to radši nepokoušejme.
2: Čeká nás kapela Alabama v našem vysílání Country Radio 37. minutu po 8. hodině hraní.
1: Vidíte v dnešku v kalendáři, jak se navléká čepice. No, i to jde.

0: Lucka Vondráčková, stanice Svět v našem vysílání. Tak v tuto chvíli se taky mrkneme na silnice, protože je dobře vědět, co pak se tam děje.
1: Ano, na všech silnicích se něco děje, ale teď je tu jedna aktualita z D11. Dávejte si dobrý pozor. Z Prahy do Hradce za sjezdem na Přelouč, což je 79. kilometr, leží v obou pruzích roztrhaná pneumatika. Prudce se v tomto místě dobržďuje, tak opravdu velký pozor. 79. kilometr u Přelouče směr na D11 z Prahy do Hradce.
0: No asi byl někdo pěkně nazlobený, že tam roztrhal, ne? Řekl se, já už teda tu pneumatiku, prostě já to tady roztrhám. Tak, možná, že se to takhle stalo, možná, že to bylo úplně jiný případ, každopádně doufáme, že brzy tam bude všechno odklizeno a vy tam budete moci projíždět v pohodě. Aktuálně nejvyšší teplota v Česku 27 stupňů Celsia. Vláďo, kde typuješ, že to je?
1: Já si myslím, že to je na Jižní Moravě.
0: No, to je přesná trefa. Ano, to je naprosto výjimečný stav, co se teďka stalo, ano. Že jsi se trefil. Ano, je to Jižní Morava, ale to nebylo zase tak těžké, že ano, já ti dávám ano, takové ty jednodušší otázky.
1: Já ti za to moc krát děkuju. Tady by bylo fopa, kdyby nedokázal odpovědět ani na tu zdánlivě jednoduchou. To by zase byla voda na tvůj mlejn, viď?
0: Ale no. Tak já jsem chtěla prostě, aby teď si trošku zazářil. Dobře, nejnižší teploty aktuálně v Krkonoších, tam je kolem 13 stupňů Celsia.
1: 210 323 333, telefonní číslo, na které můžete v tuto chvíli volat. V případě, že byste si s námi chtěli i toho dnešního dne dospívat nějaký známý hit.
0: A vy si můžete vyspívat Deštník Country Rádia, tak pokud jste s námi ještě nesoutěžili a nevyspívali si nic, tak klidně zavolejte 210 323 333, čekáme na nové hlasy, no. Na nové zpěváky.
1: Těšíme se na to, třeba se přihlásíte do příštího Taletu Country Rádia.
0: No, třeba tady se vám to zalíbí, jo? Uvidíme, jak
1: nové
0: to bude.
1: Nové hvězdy mezi našimi posluchači.
0: Tak za chvilku.

0: Dospíváš to?
1: Ano, tak během té předcházející písně se nám tady rozezněl telefon a my už tu máme jednoho potenciálního výherce deštníku, který je samozřejmě ve hře, no a potenciálního zpěváka. Slyšíme se, Country Radio, dobrý den.
2: Halo, halo, pane Lubomíre, slyšíme se?
3: No, slyšíme se, ano.
2: No tak to je paráda, no, že skvěle. Se slyšíme. Tak věřím, že nám odspíváte parádně i písničku, která je před námi.
3: Čím mě překvapíte.
2: No, tak schválně, čím vás překvapíme. Bude to taková veselá skladba.
1: Ano, nechejte se překvapit a my vám věříme a víme, že to dáte, protože je to jedna z těch písní, kterou bezesporu znáte. Tak pustíme ukázku, malý kousíček a vy budete pokračovat. Můžeme jít na to?
3: Ano.
1: Tak.
2: Dobře, poslouchejte a hned, jak píseň skončí, vy pokračujete, bude to jenom na vás.
4: V lese, jo v lese, na jehličí, koná se svatba trpasličí.
3: No, není to přímo country, je to nějaká pohádková.
1: No tak jsou to Rangers?
3: No, jasně, no.
1: A ten text dál, zpívejte?
3: Protože z těch tam už jsem trošku mimo.
1: Tak aspoň melodii.
2: Tak zkuste.
3: No. La la la la la la la la la la. La, la, la, la, la, la, la, la.
2: No tak vidíte, jo, tak dali jo, jsme jo. To, myslím si, že jako dohromady, sice jsme tam neslyšeli žádný text.
1: To nevadí, jo. To nevadí.
2: Ale bylo to v lese, jo v lese, na jehličí, koná se svatba trpasličí.
1: A teď jo,
4: žádná divná věc to není, šmudla už má po vojně a tak se žení.
2: Je, a teď bychom si zatloužili my potlesk, no. Jo? A tohle je potlesk pro nás.
1: Ne, počkejte, ale vy jste tu melodii chytil bravurně, i navzdory
2: no to
1: tomu,
2: jo.
1: Že jsme mezi tím hovořili. A to se lehce...
3: No tak... A
2: no tak vidíte, tak no, my jsme za vás dali dohromady text, jo? A vy jste nám k tomu mohli dělat. No ale bylo to dobrý, jako zvládli jsme to i beze slov, ale my jsme je doplnili. Takže v pohodě.
1: Gratulujeme, teď si Rangers pustíme pěkně celé. Trpasličí svatba a vy můžete pilovat ten text, který tady bude za chviličku, ano?
2: Mějte se fajn, naslyšenou.

0: Willie Nelson, Made in Texas.
1: No a nebo také Hot Trop a Silnice. Tak tahle ta píseň, poslední jmenovaná, bude předzvěstí toho, že se nám blíží počasí a zprávy, tedy informace, na které určitě čekáte. No a pak už vstoupíme do dnešního úterního tandemového vysílání.
0: Ano, my slibujeme, že po deváté budeme soutěžit a budeme si taky hrát tandemové písně v úterý v tandemu.
1: Krásný poslech přeje Kačka Vláďa.
2: Silnice

0: o krk, že byl to sám šoférskej songů král.
1: Country počasí.
2: Během dnešního dne očekáváme velkou oblačnost a na většině území počítejme s přeháňkami nebo také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
1: Lehnout si do mechu a uklidnit duši.
7: Rád se brouzdám rosou.
1: Cítit zem provoněnou a srdce jak buší. Hrajeme srdcem. Kant.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, čeká nás vzácný úkaz. Zatmění slunce přinese do Česka jedinečnou podívanou. Podle odborníků půjde na několika místech spatřit takzvaný dvojí soumrak. Za horizont bude totiž zapadat jen úzký sluneční srpek. Už 12. srpna sluneční kotouč nad Evropou překryje měsíc a bude to vůbec poprvé od roku 1999, kdy půjde z území starého kontinentu úplné zatmění pozorovat. Tým vědců z katedry chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity se podařil mimořádný objev. Zjistili, že klíště si samo vyrábí speciální molekulu kyseliny sialové a i kvůli tomu je mimo jiné schopné bez povšimnutí sát krev. Právě díky této informaci by mohli být vědci schopni vyvinout vakcínu, která by klíšťatům v přenosu chorob zabránila. Jaký další most se tentokrát bude opravovat, to ví Honza Navrátil.
2: Dalším mostem, který projde v Praze opravou, bude Hlávkův. Už od této soboty se tu omezí jak automobilová, tak také tramvajová doprava. Tramvaje přes most neprojedou ani v jednom směru. Auta budou ve směru do Holešovic svedena do jednoho pruhu. Práce tu budou probíhat do konce letních prázdnin a byly naplánovány po dnešním ukončení výluky metra na lince C. Honza Navrátil, Praha.
1: O novém filmu teď Luboš Dvořák.
3: Ochranu horských luk v Jeseníkách i hrozby, kterým tyto zranitelné biotopy čelí, přiblíží chystaný celovečerní dokumentární film Zachráníme horské louky Jeseníků. Edukační snímek je určen pro Dům přírody Jeseníků, školy, filmové festivaly i kina. Podobně na tom byly s projekcí i snímky jiného autora Jizerské hory a Krkonoše. Luboš Dvořák, Jeseníky.
0: Sport.
1: Teď zámořský hokej. Hokejový obránce David Špaček podepsal s Minnesotou roční dvoucestnou smlouvu. Pokud bude v NHL, vydělá si 850 tisíc dolarů, tedy skoro 18 milionů korun. Na farmě by to bylo 110 tisíc dolarů. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Babidaněk, tři patra smutku, tak my věříme, ať už si vyšlapujete do jakéhokoliv patra, že i když třeba hůře zvládáte ty schody, takže to bude ve finále veselé, že v každém tom patře můžete najít něco pozitivního, od čeho se můžete toho dnešního 14. červencového dne pěkně odrazit.
1: Tak my doufáme hlavně, že už jste v tom čtvrtém patře, jo? Že ty tři patra smutku už máte dávno za sebou a teď už prostě čtvrté, páté, šesté, sedmé a teď už to
0: ne,
1: všechno
0: dostane,
1: úplně
0: lehce. Nevyšel teda jako.
1: Je, no tak já tě povedu za ruku.
0: Potáhneš mě po schodech.
1: Učíme tě od Miloše Kellera hůlku.
0: Výborně, to mě budeš boukat, nebo mě dáš pod paži, abych se mohl opírat?
1: Ne, to ti dám pod paži, aby se to zvládnul. Tak před námi je druhý Babidaněk, protože máme úterý v tandemu, tak si vždycky hrajeme dvě písničky od jednoho interpreta. No a pokračovat bude i Taylor Swift.
0: Ať se vám dobře poslouchá, přeji ještě jednou Kačka s Vláďou, no a v této hodině také otevřeme téma dnešního ranního otazníku.
1: Už za malý okamžik, tak si počkejte, bude to hodně zajímavé. Pro vás, pro všechny, co posloucháte.
0: Jsem

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Je 9 hodin a 14 minut, vy posloucháte Country Rádio při úterku 14. července, kdy máme Mezinárodní koupací den. Tak my jsme tady dneska otevřeli téma koupacích čepic, jo, jak se navlíkají. Já si pamatuju, že jsem měla takovou úplně jako v dětství, dneska jsou ty koupací čepice takové ty hladké z takového toho jemného materiálu, tak prostě pořád je to nějaká guma. Ale tenkrát byly takové tlusté, byly na nich takový špuntíky, pamatuješ si, byly takový různý kytičky z toho.
2: Byly na nich nejenom špuntíky, ale byly dokonce i květiny, květinky různě na to našité právě, a podobně.
1: No, nebyly našité,
2: já
1: to byly.
2: Já si pamatuju i našité květinky.
1: Našité, ale to nebyly gumové, ne?
2: No to nebyly gumové, to bylo z nějakého, já nevím, materiálu, silikon nebo něco takového, prostě, ale tvořilo to krásné květiny. Takže kolikrát člověk, když plaval v tom bazénu a byly tam takové ty dámy v určitém věku a každá měla tu koupací čepici nejrůznějších barev a tvarů, tak se spodívala na tu hladinu a připadala si, jako, že seš na rozkvetlé louce.
1: Ale
2: jo, ty hlavičky, jak tam plavaly takhle po té.
1: A ty jsi si vybíral dívku podle koupací čepice potom.
2: Mladé dívky neplavaly s koupacími čepicemi.
1: A já si právě vždycky říkám, že prostě v těch letech, kdy se nosily tyhle koupací čepice, tak vlastně strašně frčela trvalá. Víš? A když jsi to podle mě natáhl na tu hlavu, tak si prostě o tu trvalou takzvaně přišel, alespoň na tu chvíli, jo? Protože samozřejmě to, jak si to měl prostě nakadeřené pěkně ty vlasy. Nosil ty si někdy koupací čepice, ty máš prostě hrozné kudrliny.
2: Nenosil,
1: a já se vůbec nedivím.
2: No.
1: Co?
2: Nenosil, u mě to bylo zbytečné.
1: U tebe to bylo zbytečné.
2: Taky jsem měl pořád mokrou hlavu, já si pamatuju, když jsem chodil do plavání, tak pak jsem dostal chronickou rýmu a musel jsem toho plavání nechat, protože frajeřinka, víš, nechtěl jsem nosit ani čepici venku s tou bambulí. A pak se to
1: takhle projevilo. A ty jsi byl takový malý hypochondr, prostě vyrostl jsi
2: do velkého hypochondra.
1: Tak protože máme dneska ten Mezinárodní koupací den, tak nás by dneska zajímalo, jestli i vy jste nosili koupací čepici a jestli třeba i dneska jí nosíte. Jestli jako skutečně to jako dneska ještě frčí. Já vím, že u dětí to jako ve školách docela jako jde.
2: Tak ono je to dneska trošku, ano, mnohde, to si řekla dobře, i povinnost, protože kolikrát děti, když chodí plavat, tak je to nezbytná součást jejich plaveckého úboru.
1: Plavky, tak oni, než by se vysušili prostě ty vlasy, ano. Víš co, tak zase by jim to trvalo, dlouho by se čekalo. Tak jak to máte s těma koupacíma čepicema? Těšíme se na vaše odpovědi.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 9 hodin a 30 minut a máme tady jednu aktualitu přímo z Prahy. Neznámý anonym vyhrožuje bombou na pražském hlavním nádraží a to znamená, že policie rozhodla o evakuaci tohoto železničního uzlu. Uzavřena je také stejnojmenná stanice metra, provoz vlaků na nádraží je absolutně zastaven. Policie uzavřela i okolní část magistrály, to znamená, že Vilznovou docela určitě neprojedete a ta doprava v Praze začala tady nesmírně kolabovat. Tahle ta věc by měla vydržet tak zhruba do 11 hodin, než bude všechno překontrolováno pyrotechniky, tak počítejte s tím, že centrum Prahy je tedy opravdu velmi ochromeno a autem určitě do centra nejezděte. Co se týče ostatních spojů, tak prosím sledujte pid.cz, protože tam jsou podrobné informace o tom, které spoje nevyrazí a které mají zpoždění a jaké jsou náhradní spoje. Za chviličku se mrkneme také na muziku, to už bude něco pozitivnějšího. Před námi je Věra Martinová, hnedle dvakrát, protože je úterý v tandemu.
2: Country Radio.
0: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
3: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
4: Blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.
5: Tiše

a takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. Srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak zítra to bude měsíc, co nás dělí od oslav 35. narozenin Country rádia. Ano, zítra v kalendáři máme 15. července a právě 15. srpna se od rána do pozdních odpoledních hodin můžete těšit na bujaré oslavy, které jsme pro vás v rámci našich oslav Country rádia připravili.
2: Vysílat se bude přímo z Pikovic, kde proběhne vlastně celý největší prostě takový ten narozeninový, řekla bych, jako rozbalení dárku a narozeninová prostě takový mejdan to bude vlastně, dá se říct.
1: Happening by se tomu dalo říct.
2: Happening je hezký slovo, tak to happening tam bude probíhat. Bude tam spoustu kapel, které vám budou hezky hrát, ale jak se na to místo dostanete? No nebude to jen tak, nemusíte tam jít ani pěšky, ani vlastním vozem. Normálně tam pojedete vláčkem, který my pro vás z Braníka vypraví. Ano. A bude to speciální vláček, který bude jenom právě pro posluchače Country rádia.
1: No a zvolili jsme tento vláček zcela záměrně, protože ke country muzice, ke Country rádiu ten vlak, nebo chcete-li vláček, neodmyslitelně patří. No a ve hře jsou dva vouchery, nebo chcete-li vstupenky, nebo jízdenky na tuto akci a k tomu dostanete ještě dvě krásná limitovaná ediční trika.
2: No a ta soutěž, ta začíná právě teď. Máme pro vás připravenou jednu otázku, která souvisí s Country rádiem. Tak pokud se cítíte být pevní v kramflecích takzvaně, tak volíte 210 323 333 a hlavně, jestli se teda s náma chcete povozit tím vláčkem a chcete si s námi užít 15. srpna, máte čas a chcete si toho 15. srpna užít spolu s námi ty parádní oslavy, tak volejte právě teď. Country rádio, hezké ráno nebo dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jste připraven na vznesení soutěžní otázky?
3: No, zkusím to, vypnu jsem rádio.
2: Ano. Máte tam nějaké nápovědy kolem sebe?
3: Nemám.
2: Nemáte, bude to jenom na vás. No tak my věříme, že budete znát správnou odpověď. Tak připraven, jdeme na to. V kolik hodin začalo vysílat Country rádio v roce 1991?
3: Jsem nedávno slyšel,
1: ano,
3: je možný
1: ano.
3: 15 hodin, 15 minut.
2: No to je ta správná odpověď, to no je to, co jsme chtěli slyšet.
1: Teď si představte, že já jsem teda, Kačce říkal, to bude těžký, to asi málo kdo uhádne. Dáme nějaké alternativy. A Kačka říkala, ne, já našim posluchačům věřím, žádné alternativy či možnosti dávat nebudem. Ten, kdo nám zavolá, tak to vystříhne jako z Partesu. A
2: no,
1: to
2: přesně.
1: Se stalo.
2: To stalo prostě se to, aby jsme moc rádi, že jste takovýhle šikula, že jste si tu věc zapamatovali, je to celkem jednoduché. 15. srpna 15.15 rok 1991, tak to byla vlastně ta chvíle, kdy jako první stanice formátu country hudby v Evropě začalo vysílat Country rádio. Tak gratulujeme, těšíme se na vás. Pojedete s náma vláčkem nebo půjdete pěšo?
3: To ještě uvidíme, jak se dohodnu.
1: Tak v každém případě vemte manželku sebou, na tu se také těšíme. Máte u nás dva vouchery v podobě takových zvětšených jízdenek, které si pak můžete doma nechat na památku a hlavně ty dvě krásná trika, které vám pošleme zhruba za 14 dnů.
2: Tak gratulujeme ještě jednou, vydržte nám na lince. Teď už vám posíláme dvakrát Johnnyho Cashe, jednou Cats in the Cradle a pak
1: Mystery of Life.
2: Tak hezké dopoledne.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak dneska máme v kalendáři mimo jiné velmi důležitý den a to je den koupací. No a v rámci toho koupacího dne jsme zvolili téma dnešního ranního otazníku, který s tím koupáním a plaváním úzce souvisí. Řeč je o koupacích nebo chcete-li plavacích čepicích.
2: Já myslím, že dneska už to není takový fenomén, jako to bylo dříve. Vládě tady zmiňoval nějaké koupací čepice, které měly na hlavách nějaké kytičky. Já jsem tady zmiňovala s takovými těmi špuntíky, jako a ty byly taky ve tvaru kytiček. Ano. Pak jsme našli ty Vláďovi. To byly skutečně takové jako čepice.
1: Ona mi to nevěřila, Kačka.
2: Ty vůbec jsem to neznala, prostě nějaké ozdobné čepice s nějakými v podstatě jakoby velikými, jakoby květy. Plastickými květy. Jako, tak to byla teda velká paráda, ale víte co, jako jestli se vám to dříve líbilo, tak dneska si to můžete pořídit taky. Normálně se to standardně prodává. Já jsem teda nikdy snad za svůj život neviděla někoho v takové čepici.
1: Já jo. My jsme s klukama na základce.
2: Ale jako třeba v současnosti?
1: V současnosti ne.
2: No vidíš, já myslím, že dneska už to moc nefrčí, protože to vyrábí. No,
1: tak, je tady krásný a velmi vtipný příspěvek od Oldy, ten nám napsal. Ahoj, jako školáky nás vozili na bazén do Kyjova. Gumovou čepici s kytičkama měli zelenou barvu. Pak si ji vzala maminka, prostříhala dírky a dělali si se sousedkama melír na vlasy.
2: Jo, to dříve se takhle dělalo a dneska prostě takováhle čepice, větě součástí už toho melíru se to normálně koupíš.
1: Ano, přesně.
2: Míša
1: tak
2: napsala, že ano, že je nosila na kojenecké plavání.
1: Napsala nám třeba Hanka, na základní škole jsem chodila vždy v pátek plavat. Nějaká ta rudá hvězda, jak se to jmenovalo, ale plavání bylo moc fajn. Holky musely mít povinně čepici, i když měli vlasy jako kluci. Dnes by se řeklo velká nespravedlnost, přímo diskriminace. Tenkrát se to tak nebralo. Prostě jsme čepice nosili gumové, pěkně připlácnuté, aby prý vlasy neucpávaly odpady. Ano, tak to si pamatuju, taky ty čepice musely být nejenom z hygienických důvodů, ale zvlášť, když třeba děvčata měla dlouhé vlasy, tak aby jim nevypadávaly potom díky chloru, třeba nadbytku chloru a neucpávali ty kanálky.
2: No prosím, fakt z těchto důvodů, jo?
1: Ano.
2: No vidíš, že dneska se to dá prostě vyřešit a nemusíš chodit v koupací čepici. Honza napsal, že na plavání ani venku, ani vevnitř prostě takovou čepici nenosil, ale jeho maminka prý měla několik čepic a že prý je měla sladěné i k plavkám, si představ.
1: No.
2: Tak možná, že měla tyhle ty ozdobné.
1: S těma kytičkama.
2: No možná, že měla s těma kytičkama. Tak Honzo, získáváte od nás pěkný dár z Country Rádia, tak zavolejte do studia.
1: Teď už František Nedvěd a písnička Klekání v našem vysílání, tedy ve vysílání Country Rádia.
2: Tak si klekni, já ti navlíknu čepici.
1: Já nevím to, že jo, já nevstanu, jasně.

0: No je to tady. Přiblížila se nám 10. hodina, po které za chviličku nastoupí kolega Milan Schmidt.
1: Tak vám přejeme hezký den.
2: Country počasí.
3: Během dnešního dne očekáváme velkou oblačnost a na většině území počítejme s přeháňkami nebo také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
2: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.
5: Čekala jsi mě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Elektronické žádanky k vyšetření by v Česku měly začít fungovat od července příštího roku. Najdeme je v mobilní aplikaci EZ Karta. Později mají být v digitální podobě i veškeré výsledky laboratorních vyšetření pacientů. Digitalizaci zdravotnictví členským státům nařizuje Evropská unie. Základní školy budou mít možná znovu jen 8 tříd, navrhuje to SPD. Podle Okamury, který už záměr představil koaličním partnerům, by novinka mohla začít platit v roce 2029. Přines by prý podle něj měla desítky miliard korun. Kam s kolem? To je otázka pro Honzu Navrátila.
2: Cestující s aplikací Pytlítačka mají možnost zaplatit úschovu kola ve vybraných středočeských cyklověžích pomocí zmíněné aplikace. Jde o cyklověže v Lysé nad Labem, Poděbradech, Čelákovicích, Kolíně, Berouně a nebo v Milovicích. Ti, kteří mají dlouhodobý kupon Pražské integrované dopravy pro příslušné tarifní pásmo, mají navíc prvních 24 hodin úschovy zdarma. Honza Navrátil, střední Čechy.
1: Za Syslem se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
3: Syslí hlídky začaly s prázdninami opět s každodenním dohledem v lokalitě Radouč Mladé Boleslavy, kde žije kolonie ohroženého sysla obecného čítající odhadem až 400 jedinců. Proškolení studenti návštěvníkům vysvětlují, jak se k hlodavcům chovat. Upozorňují na nevhodnou stravu, která jim může způsobit vážné problémy. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Terminátor skutečně hlásí comeback. Carlos Vémola se více než rok po ukončení kariéry vrací do klece. Oktagon oznámil jeho další zápas, který se uskuteční 26. září na fotbalovém stadionu Eintrachtu Frankfurt. Soupeřem české legendy bude Němec Frederik Forsgren. Duel proběhne v domluvené váze do 89 kg.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: on v Guinnessově knize rekordů, tak ví, o čem mluví. Takže nám řekněte, pane Křečku, úplně závěrem vlastně takový ten seznam těch 5 míst, ať to můžeme sumarizovat, případně i třeba nějaké stránky, kde se zorientujeme.
1: Všechno je na stránkách Museum of Bricks, poměrně snadno zapamatovatelných a nalezených. A máme 5 muzeí, teda v Praze na Národní třídě, potom ve Špindlerově mlýně, v Kutné hoře, přímo u Kostnice jsme sousedi, to znamená, že si můžou děti jít do Kostnice a pak můžou si jít zahrát do lega. Pak máme v Poděbradech přímo na náměstí a poslední se nachází v Hatích u Znojma.
0: Takže výběr je široký, já myslím, že každý si může vyrazit tam, kam ho srdce táhne. Já vám, pane Křečku, děkuji za pozvánku, no a vám hezké léto, mějte se.
1: Vám taky a všem posluchačům lego zdar a kdo si hraje, ten nezlobí.
0: Je to tak, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace mezi 10. a 11. tak jako obvykle zahájíme to polodenními výlukami. Dnes to máme tři úseky, které by vás měly zajímat. Pacov, Pelhřimov, Jičín, Turnov a Znojmorec. To jsou místa, kde jsou dnes právě polodenní výluky, kde můžete a musíte přesedat na autobusy. Teď tu máme také pohled na dálnice. Dnes je úterý. Myslím, že doprava zatím nevypadá až tak hrozně, ale pochopitelně nějaký ten problém se objevil. Tak například máme bouračku na Pražském okruhu na 61. kilometru ve směru k D1. To je staré známé místo, osobní a nákladní auto, tam jsou v sobě, bude se to vyšetřovat, počítejte se zdržením větším než obvykle. Na D52 na 13. kilometru ve směru na Brno je také dopravní nehoda, probíhá úklid vozovky, takže tam se připravte také na nějaké to zdržení a snad ještě pozor na D7 na 74. kilometru ve směru na Prahu, tam také došlo k dopravní nehodě, vypadá to na osobní auto, ale není specifikováno, s čím se srazilo nebo do čeho vrazilo, každopádně na místě jsou složky integrovaného záchranného systému, takže počítejte i tady s pohybem osob a možným zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a zejména ty, co se rádi toulají a výletují. Dnes vás pozvu do Zlínského kraje, do Výsky Hrubá Vrbka, kde se nachází zajímavé muzeum. Vrbecké muzeum představuje zcela unikátní snahu emeritního starosty, pana doktora Práška, zachovat a rozvíjet odkaz kulturní a duchovní historie a také tento odkaz živě zprostředkovat návštěvníkům. Muzeum se nachází v původně židovském sedláckém stavení. Návštěvníkům nabízí ke zhlédnutí sbírky předmětů tradiční lidové kultury, zařízenou slováckou chalupu a prostor výstavní galerie se dvorem. Rovněž tak nabízí zvláštní expozici duchovních specifik česko-moravského křesťanství, která je věnována odkazu svatého mučedníka Gorazda II. Tento vrbecký rodák se svým vlastním životem v Kristu zasadil o obnovení cyrilometodějské tradice v utrakvisticko-pravoslavném rozměru naší země. Za ukrytí parašutistů, kteří provedli úspěšnou bojovou akci, na jejímž konci se nachází smrt říšského protektora Reinharda Heydricha, byl odsouzen spolu s dalšími k trestu smrti zastřelením. Svatý Gorazd II. Zanechal svoji stopu v prostředí katolickém a husitsko-pravoslavném. Navíc je Hrubá Vrbka známá také jako místo tradičního evangelictví. Evangelický kostel je tam od roku 1782. Tyto významné tradice jsou umocněny dalšími rodáky, profesory, bratry Holými a známým zpěvákem Martinem Hrbáčem. Vrbecké muzeum je tak místem, kde z popela povstává to, co se nedá zničit žádnými zbraněmi. Právě tam poznáte, že život se nesestává jen z pouhých předmětů a pojmů, ale ze vztahů a setkávání lidí, z prostého života pod moravským nebem. Více informací o Vrbeckém muzeu v Hrubé Vrbce se dozvíte například na webových stránkách vrbeckemuzeum.cz. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, tak mi o něm napište na e-mail tulák@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje Vít Pěkný.

0: Petra Černocká, Jedou vozy a Míle Planin, poslední dvojice písní této hodinky. Máme totiž 10.58, takže čas je tak maximálně na to vás upozornit, co vás čeká v zítřejším ranním vysílání, pak si dát předpověď počasí a pak pozvánky za kulturou. Všechny tři informace jsou velmi důležité, takže pozorně poslouchejte. Jestli vstáváte brzo ráno, tak ta první je důležitá právě pro vás.
1: Ahoj Milane, zdravíme také všechny posluchače Kantýry Rádia a na co se můžete těšit při zítřejším ranní vysílání Kantýry Rádia. No tak si řekneme třeba, jak to bylo s koňskými povozy v Brně a kdy nastal jejich konec s rozvozem pošty. Nebude chybět ani soutěž o dvě vstupenky, včetně dvou krásných limitovaných triček na oslavu 35. narozenin vysílání Kantýry Rádia. A to nebude zdaleka všechno, čeká nás toho mnohem víc. Samozřejmě nebude chybět ani parádní muzika, na kterou se určitě všichni těšíme. Takže nezapomeňte 15. června, raně dopolední vysílání. S Kačkou a s Vláďou. Hezký den.
2: Country počasí.
3: Během dnešního dne očekáváme velkou oblačnost a na většině území počítejme s přeháňkami nebo také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Memorial Aloise Čejky je šipkařská soutěž pro všechny věkové kategorie. Proběhne 18. a 19. července na hřišti na Borku u Dětenic. Po celý den je připravený doprovodný program s hudbou. Samozřejmostí je občerstvení, dobroty z grilu i u dírny. Večer je nachystaná party a SDH se na vás už těší. 11. ročník Folk Country Festiválku se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

Takže to bychom měli Johnny Cash a předtím Ondřej Čejka z Country Beat Jiřího Brabce a pojďme si dát teď pohled na tuhletu hodinku, co všechno přinese. Tak přinese nám samozřejmě další tandemy, protože Pavel Bobek, Tony Joch, Faith Hill a nebo Mine Sengři nám budou zpívat vždy jednu více známou a pak méně známou píseň přesně tak, jak to dnes má být. No a přineseme i nějaké ty informace, konkrétně tedy se podíváme třeba na jeden z festivalů a nebo na akci. Pojďme se podívat v této hodině na akci, to je lepší název pro to, co můžete vidět v Bruntále, ale také v Ostravě. Zkrátka a dobře, nechte se pozvat na večery v parku během této hodinky. Jinak nebude chybět také dopravní zpravodajství a připomenutí toho, to, co hýbe Country rádiem v těchto dnech, my se připravujeme velmi vehementně na oslavy 35. narozenin. Ano, takový dospěláci jsme, v nejlepším věku je Country rádio a k tomu se váže také pěkná akce, na kterou vás budeme zvát. Tak to je pohled na to, na co se můžete těšit mezi 11. a 12. No a teď už přichází na řadu Mine Sengři a když jsem říkal více známá, méně známá, tak ono u Mine Sengru je to poměrně těžké, protože tahle kapela je opravdu hodně, hodně známá. Tak pojďme, první držitelé porty v kategorii Folk z roku 1969, Mine Sengri a Barevný sen.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Teď by měli zvýšit pozornost všichni, kdo mají rádi krásnou muziku, navíc v krásném prostředí, protože na telefonu je Miki Zábranský. Miki, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchači Country Rádia.
1: No a Mikiho můžete znát, milí posluchači, jednak z našeho povídání V srdcem v country, ale také jako pořadatele zajímavých večerů. Jmenuje se to Večery v parku, jestli se nepletu. Řekni nám, Miki, o čem to je a jak to vypadá v letošním roce?
2: Večery v parku jsou projektem, který podporuje především začínající a nové muzikanty, nejenom ty mladé, ale i ty starší, a Micha je vlastně s těmi profesionály. Jsou to hudební večery, které jsou přes týden, v úterý a ve středu. V úterý hrajeme vždycky v Ostravě za kostelem a ve středu hrajeme v Bruntále v parku.
1: Ano.
2: Obě varianty mají i mokrou variantu a můžeme se těšit na různé interprety z těch hvězd, třeba vytáhnu Babidaně Tribut, nebo Ariši, Jiřího Mížu, Bokomaru, Mňau Mňau Band a tak dále.
1: Ano.
2: Pokud vás to zaujalo, přijďte se podívat případně na Facebook, na můj profil, kde najdete kompletní program a jednotlivé události, anebo na webu města Bruntál a města Ostrava.
1: Miki, díky za pozvánku, takže krásná muzika v Ostravě a v Bruntále. My si samozřejmě najdeme na Facebooku program, abychom si vybrali toho svého oblíbeného interpreta, jinak možná pro naše posluchače, kteří úplně nezachytili, jak zní tvoje facebooková adresa.
2: Martin Miki Zábranský.
1: Jasně, tam všechno najdeme, já ti děkuji za pozvánku, děkuji i za práci, kterou děláš, a ať se vydaří i v letošním ročníku Večery v parku. Měj se hezky, ahoj.
2: Těším se na vás za všechny, ahoj.
0: Úterý v tandemu. Jeden hit a jedna archivní píseň od jednoho zpěváka.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na dopravní zpravodajství mezi 11. a 12. hodinou. Opět vyrážíme, jak je na Country rádiu zvykem, nejprve na koleje. Dívám se na nějaké výluky pro vás a neplánované mimořádné události. Jednu takovou vidím na trati 012 a sice Bečváry, Pečky, Bošice, Kouřim. V úseku Pečky, Kouřim se porouchalo vozidlo, je zavedena náhradní autobusová doprava, a to mezi stanicemi Plaňany, Kouřim a obráceným směrem, taky Kouřim, Pečky a obráceným směrem a taky Pečky, Plaňany zastávka. Takže počítejte prosím s těmito problémy, přejeme šťastnou cestu a pojďme se podívat na dálnice. D5, 105,5 km ve směru na Rozvadov hlásí dopravní nehodu a tvorbu kolon v okolí. Takže dávejte pozor, zvyšte pozornost. Je to tedy i na 135. km ve směru na Rozvadov, na D5 se trošku na štíru, protože tam se také srazila dvě osobní auta, i tady dávejte pozor. Na D1 na 199. km ve směru na Ostravu se zase srazil nákladňák s osobním autem. I to může být nebezpečné, i tady zvolněte. Havárie je také na D48, exit 62, osobní auto tam havarovalo, počítejte se zdržením. Na D52 na 13. km ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo, momentálně zablokovaný návěs u nákladního auta uzavřel dálnici, takže i tady počítejte s nějakými těmi problémy. No a nakonec ještě Pražský okruh, přetrvává situace na 61. km ve směru k D1, kde máme nehodu osobního nákladního auta. Projíždějte a objíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Country Radio. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Radia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
2: 35. chlapci
0: Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak tohle znělku jste určitě už slyšeli a slyšet ji budete ještě nějakou dobu, protože do 15. srpna vám ji určitě budeme pouštět a budeme také připomínat. Už jste i slyšeli nějakou tu pozvánku, ale já to vemu trochu podrobněji, o co jde. 35 let, tak to je krásné kulaté výročí, kterého se nám dostalo jako Country rádiu právě v letošním roce. No a my jsme k tomuto výročí připravili opravdu hezkou narozeninovou oslavu. Víte co, nejradši bychom vás na svoje narozeniny jako správní hostitelé pozvali úplně všechny, ale přece jenom 100 000 lidí dát dohromady to asi není tak jednoduché. Máte určitě svůj program a hlavně nenašli bychom ani místo, kde bychom se všichni mohli sejít. A tak jsme to pojali tak, že když teda 35 let, tak jsme tam k tomu přihodili nulu a udělali jsme takovou pozvánku, takovou akci pro omezený počet, tedy oslavujících, a sice pro 350. A věříme tomu, že se nás 350 opravdu sejde. Ono k tomu, abychom se sešli na tom správném místě, to znamená v Pikovicích v Pikovaru, tak vede určitá cesta. Ta cesta je v tom, že si můžete buď to voucher, který je zároveň vstupenkou a zároveň také lístkem na vlak, o kterém budu za chviličku hovořit, můžete si ho koupit u nás na našich stránkách v Country Shopu. K tomu lístku, který si koupíte, nebo k tomu voucheru, který slouží jako vstupenka a lístek, získáte ještě tričko, které je vyzdobeno motivem, který nakreslil jeden z vás, takže je to takové limitované tričko pro 35. narozeniny. Tak můžete ovšem tyhle ty vouchery také získat v soutěži a právě jedna taková soutěž proběhne za chviličku v poledním menu, i k tomu se dostaneme. No a teď se pojďme nějak trošku zorientovat v samotné akci. Pokud s námi chcete jít, pokud si pořídíte voucher, pokud si ho koupíte, anebo pokud ho vyhrajete, pak máte vstup samozřejmě na tuhletu oslavu a sejdeme se na nádraží Braník, protože tam od 8.20 do 8.50 budou hrát šlapeťáci a my se tam budeme pomalu scházet proto, abychom mohli nasednout do vlaku, speciálního vlaku Country rádia, který bude odjíždět v 8.57. Vlak vyrazí a můžete si vybrat, kde vystoupíte. Pokud s námi pojedete a chcete oslavovat, tak můžete jet s námi až do Kamenného přívozu a pak posázavskou stezkou se vracet zpátky do Pikovaru. Bude to vlastně taková procházka, kde si jednak vyrobíme trošku žízeň a hlavně upevníme taky vztahy, řekneme si, kdo jsme, kdo jste, a tak nějak bude to také to setkání během toho pochodu, přátelské setkání. Pokud se na to necítíte, tak můžete vystoupit v Petrově u Prahy a jít rovnou do Pikovaru, ani tam se nebudete nudit, budete tam sice čekat na ty, co budou pochodovat, ale bude tam pro vás připraveno právě už také vystoupení šlapeťáků, kteří se přesunou. No a ve 13 hodin pak začne taková ta oficiální část, protože to tam už dorazí úplně všichni a zahraje nám Míra Paleček, zahrají také nové struny s Kubou Jirouškem. V 15.15, což je to magické datum, kdy slavíme 35. narozeniny, rozkrojíme dort, dáme nějakou úvodní řeč, zaspíváme si hymnu a pak začíná zábava. Prostě budeme pít, jíst, bavit se, povídat. Bude tam Honza Vančura, kterého doprovodí někteří muzikanti tady z Country rádia. Jirka Vondráček s Peťou Kocmanem a Denisou Markovou, naši kamarádi a naši spolupracovníci. Také mají připravený program. Stejně tak Petr Bohuslav z Asonance vám zahraje na kytaru a zaspívá ještě s nějakým svým kamarádem. A připojím se i já s mojí kapelou St. Johnny. My pak večer v těch 19 hodin zhruba máme takový dvouhodinový blok rock'n'rollu a country, což bude trošku do skoku, abyste než odjedete domů, byli dostatečně vysíleni a usínali s úsměvem na tváři a pocitem, že jste ty narozeniny pořádně oslavili s námi. My se na to moc těšíme, takže buďte u toho. Řekl jsem snad všechno a za chvíli navíc dáme do soutěže tedy další dva vouchery.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude skoro jasno, později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky a bouřky. Ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo místy s občasným deštěm nebo přehánkami i bouřkami. Teploty 24 až 29 stupňů.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Střední odborná škola a střední odborné učiliště technické v Třemošnici na Chrudimsku začne v září vyučovat obor operátor bezpilotních systémů. Studující připraví na práci s moderními technologiemi využívanými v civilním i průmyslovém sektoru. Do prvního ročníku by mělo nastoupit 23 žáků. Stále více zaměstnanců zajímá, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62%, což je meziroční nárůst o 5 procentních bodů. Skoro 3/4 lidí ví, nebo alespoň tuší, kolik bere jejich kolega. Takový je průzkum agentury Ipsos. V červnu měla být přijata směrnice Evropské unie o transparentnosti odměňování. Novela je připravena na schválení parlamentem. Pokud se chystáte na dovolenou a poletíte z pražského letiště, určitě se vám hodí následující informace.
2: Dostat se z pražského letiště vozem oficiálního smluvního přepravce, tedy se společností Uber, může být v těchto dnech problém. Řidiči vozidel totiž protestují proti systému přidělování zakázek a nízkým odměnám a hromadně se odhlašují z aplikace a vozy tak nejsou k dispozici. Letiště odpovědnost přenáší na Uber a zároveň cestujícím doporučuje pro cestu z letiště využít veřejnou dopravu, především trolejbusy. Honza Navrátil, Praha.
1: Chystá se festival ve Vizovicích.
3: Vizovice se opět připravují na nápor fanoušků tradičního hudebního festivalu. Na Zlínsko podle zmapovaných předprodejů zamíří hosté ze 37 zemí světa. Do moravského středu Evropy míří Japonci, Australané, obyvatelé severní i jižní Ameriky i pro nás nečitelný arabský svět. Luboš Dvořák, Vizovice.
0: Sport.
1: Nejlepší české tenistky současné doby, šampionka z Wimbledonu Linda Nosková a poražená finalistka Karolina Muchová, mají za sebou výjimečné období a promítá se to také do světového žebříčku. Toho celkového i toho ročního pro turnaj mistryň. Takže Muchová je v žebříčku na 6. místě, 7. je Nosková. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech. Country.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Je právě 8 minut po 12. hodině, začalo polední menu s datem 14. července. Za měsíc a jeden den to bude 35 let, to vzniklo Country rádio a i tomu je podřízena dnešní soutěž, kdy budeme hledat jedno společné slovíčko třech písní, které budou zpívat Honza Vyčítal, Mirek Hofman a Lokálka. Pokud tohleto slovíčko najdete, získáte dva vouchery a dvě trička. Dva vouchery budou právě z té sady 350 kusů, které vás opravní jednak k přístupu na oslavu 35 let Country rádia a jednak také slouží jako jízdenka na speciální vlak, který vyraží z Braníka z nádraží v 8.57 právě 15. srpna tohoto roku a odveze vás ať už na hezký pochod do Kamenného přívozu anebo prostě rovnou na místo činu, tedy do Petrova u Prahy a tím místem činu je Pikovar, kde se sejdeme moderátoři Country rádia s vámi, s přáteli, kteří přijdou na oslavu a také s celou řadu muzikantů a tam si užijeme oslavu do sytosti. Takže jestli vás to láká, pojďte soutěžit do ty vouchery. Navíc jako bonus k tomu získáte dvě trička, která jsou také z té limitované série. Ta limitovaná série je vydána k 35 letům Country rádia a vlastně grafický návrh zaslal jeden z vás, tedy jeden z posluchačů Country rádia a musím říct, že tričko je pěkné, že se na něj těším, že snad i já si ho pořídím, protože je opravdu moc hezké. Tak, teď už k samotné soutěži. Zazní tři písničky, poslouchejte, najděte společné téma a pak získejte dva vouchery na oslavu 35 let Country rádia. Z toho jasně vyplývá, že soutěžit by měli jen ti, kteří skutečně na tuhletu oslavu chtějí přijít a společně s námi těch 35 let prožít znovu.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak a už je tady vyhodnocení této soutěže, už je tady možnost získat opět dva vouchery na akci, se kterou s námi oslavíte 35. narozeniny, takže pojďme se na to podívat, co mohlo být společným znakem třech písní, které zazněly v podání Honzy Vyčítala, Mirka Hofmana a Lokálky. Telefon má číslo 210 323 333 a já upozorňuji, ať volají skutečně jen ti, kteří s námi chtějí oslavovat narozeniny, protože jinou cenu nemám k dispozici a smlouvání o tom, že byste si radši vzali deštník nebo sedačku, v tuto chvíli skutku není na místě, tak někdo už volá, přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Haló, haló?
2: Haló?
1: No, tak tady Country Radio, dobrý den.
2: Aha, dobrý den, dobrý den.
1: Tak kdo pak se nám dovolal, pane?
2: No, tak Honza, tady z Prahy.
1: Honza tady z Prahy, no výborně. A Honzo, vy byste šel

0: Zůstaňte chviličku na drátě, já si napíšu adresu a to je celé, ano?
1: Páň Špělý, děkuju.
0: Taky, taky.
1: Přeji všem krásný poslechy, přištění sluníčků dovolených. A
0: jasně, děkujeme moc krát, děkujeme moc krát. No a přátelé, pro vás ostatní, jak jsem řekl, my vlastně až do 15. července budeme jednak soutěžit a jednak nabízet tedy ty vouchery ke koupi. Pokud byste nechtěli čekat na štěstí v soutěži, tak můžete i kupovat a jak jsem říkal, no, je to všechno limitováno, 350 kousků, 350 nás tam bude, 350 nás oslaví 35. narozeniny. Buďte to právě vy, kdo tam s námi bude.

0: hned, ech,
1: šertem neduhým,
0: páni, chytnem druhej dech.
1: To budete koukat,
0: a až nám za pár let
1: staň se osude.

0: třeba OK, to jo, ale co tady ta, ta, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí tom, ta, to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No, v mém případě zamlčet, chci jim spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: Tak ano, je tady úterní polední menu, tedy čas, kdyby se nemělo příliš mluvit a hodně hrát, tak jen velmi krátce, dnes je 14. července a oslavuje svátek Karolína. Všem Kájám přejeme všechno nejlepší. Michal Tučný před námi, teď by se hodila písnička Karolína, ovšem v hudební režii zařadili trošičku jiné písně, ale snad potěší všechny Karolíny, které poslouchají. Děláme, co můžeme, a dvojnici, to jsou písničky, které posíláme jako dárek.
1: Úterý v tandemu. Krásná a neznámá na Country Rádiu.

A je tady rychlá pozvánka na večer ve společnosti Country Rádia. Já hraji tedy dnes večer v Brně u Café Práh, otevíráme sezonu s kapelou Tomáš Průša Band, ale kdybych nehrál, tak bych určitě poslouchal Trampské tamtamy, protože jsou podle mého gusta. V dnešních tamtamech si totiž připomeneme život a dílo malíře Zdeňka Buriana a průvodcem na této historické cestě bude Jaroslav Čvančara, historik a kapelník Texmenů. Takže Kuba Jiroušek a Jarda Čvančara vás zvou k poslechu tohoto skvělého pořadu. Užijte si ho mezi 19. a 20. hodinou.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kde nepřeklá.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmou ptá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší ty najmou ptá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho.

0: Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.
1: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes. Jak jsem na to pořád

Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krámu.

páry už pár let, slabost měl pro celý svět, když osedlal Bony svou. Bony byla holka celá v chromu, řvala jako 10 000 hromů, a když na ní tenhle chlápek jel, připadal ti jak pekelný anděl. Jednou si tenhle šílený Bert s nějakým blbcem na barset vedli tam řeči o mašinách, a ten trouba mu na Bony sách. Slovo dalo slovo a vypilo se dost, že si daj sprint jen tak pro radost, od báru klesl.

hrobě tak přilož a jedeme dál. Od báru vylítly jak dvě rakety, pak přišla levá a Štěrk jak brikety. Za Štěrkem kamion přes cestu stál, no a Berto skrz něj prohnal. Zbylo z nich málo zvolí, z Berta ten šofér si myslel, že je konec světa. Já zrovna

Tak teda, kdyby zvonil Berte přerazil židli, mohl tu s náma bejt, to vím. To, co z tebe zbylo, je na chodbě v kýbli. A kořalk je málo, abych zahnal splín. Když po tebou řvou železný koně, jako by zvabank hrá.

0: Závěr dnešního poledního menu mě opravdu potěšil. Míša Leicht, je to dobrý, to je písnička, kterou mám opravdu moc rád. Pak jsme si dali ještě jednou Míšu Leichta, Bonnie a Bert. Jinak když jsme u Míši Leichta a jeho hlasu, tak kapela COP samozřejmě, ve které Míša Leicht zpívá, patří k tomu, co u nás v Country Rádiu opravdu máme rádi a rádi posloucháme. A jestli patříte mezi nás, potom poslouchejte už tuto neděli 19. album týdne, protože já jsem si právě jako album týdne pro tento týden připravil jejich album, tedy copácké album, které se jmenuje Jedním tahem. Znalci vědí, pokud ne, tak snadno připomenu, že je to vlastně první ryze autorské album téhleté kapely, tak poslouchejte. Je to až ve 23 hodin, ale já myslím, že právě krásný šláftruňk na nedělní večer s Míšou Leichtem a skupinou COP. Nenechte si ujít. Teď si dáme předpověď počasí, dáme si taky další zprávy Country Rádia, pokud obědváte stále ještě dobrou chuť, no a po 13. hodině zase další cover a originál. Obstarají ho Nové schovanky s Hankou Horeckou a Dolly Parton, takže hezký poslech.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude skoro jasno, později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky a bouřky. Ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo místy s občasným deštěm nebo přeháňkami i bouřkami. Teploty 24 až 29 stupňů.

0: Novy Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Elektronické žádanky k vyšetření by v Česku měly začít fungovat od července příštího roku. Najdeme je v mobilní aplikaci EZ Karta. Později mají být v digitální podobě i veškeré výsledky laboratorních vyšetření pacientů. Digitalizaci zdravotnictví členským státům nařizuje Evropská unie. Základní školy budou mít možná znovu jen 8 tříd. Navrhuje to SPD. Podle Okamury, který už záměr představil koaličním partnerům, by novinka mohla začít platit v roce 2029. Přines by prý podle něj měla desítky miliard korun. Kam s kolem? To je otázka pro Honzu Navrátila.
2: Cestující s aplikací Pytlítačka mají možnost zaplatit úschovu kola ve vybraných středočeských cyklověžích pomocí zmíněné aplikace. Jde o cyklověže v Lysé nad Labem, Poděbradech, Čelákovicích, Kolíně, Berouně a nebo v Milovicích. Ti, kteří mají dlouhodobý kupon Pražské integrované dopravy pro příslušné tarifní pásmo, mají navíc prvních 24 hodin úschovy zdarma. Honza Navrátil, střední Čechy.
1: Za Syslem se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
3: Syslí hlídky začaly s prázdninami opět s každodenním dohledem v lokalitě Radouč Mladé Boleslavy, kde žije kolonie ohroženého sysla obecného čítající odhadem až 400 jedinců. Proškolení studenti návštěvníkům vysvětlují, jak se k hlodavcům chovat. Upozorňují na nevhodnou stravu, která jim může způsobit vážné problémy. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Terminátor skutečně hlásí comeback. Carlos Vémola se více než rok po ukončení kariéry vrací do klece. Oktagon oznámil jeho další zápas, který se uskuteční 26. září na fotbalovém stadionu Eintrachtu Frankfurt. Soupeřem české legendy bude Němec Frederik Forsgren. Duel proběhne v domluvené váze do 89 kg.
0: Za 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
4: Když jsem ráno vyšla před dům, bílý lístek ve schránce byl, že prej na poště mám psaní.

Dostali jsme se za 13. hodinu, nové schovanky s Hankou Horeckou a Dolly Parton všechno zahájili, teď nás čeká pozdní sběr Johnny Cash, rekonvalescence a možná taky Helena Maršálková, nebo určitě Helena Maršálková, ale třeba také ještě George Jones, uvidíme, jak budeme stíhat. Jisté je, že nás čeká také Kukátko Country Rádia, ve kterém vás pozvu právě do Brna. Já jsem zmiňoval v poledním menu, že s kapelou Tomáš Průša Band dnes otevíráme sezónu u Café Práhno a Michal Kosmi Šimíček nám řekne, jaký je program další, protože samozřejmě nejen my tam hrajeme, hraje tam celá řada vynikajících kapel, na které vás Michal pozve. Takže si poslechněte Kukátko Country Rádia a teď už pozdní sběr.

0: Vítkem Country Rádia.
1: My se s kapelou Tomáš Prušaben v úterý 14. července chystáme do Brna na překrásné místo. Jestli jste z Brna, nebo jestli se tam chystáte také, tak se přijďte podívat. A nejenom na nás, ale na celou řadu parádních kapel, které tam budou vystupovat. Více o tom poví Michal Kosmy-Šimíček.
2: Ahoj Milane, zdraví Kosmy z brněnského Café Práh. Chtěl bych moc pozvat posluchače Country Rádia na hudební Open Air Festival Léto z Café Práh, který se bude odehrávat během prázdnin před naší kavárnou. Na tomhle festivalu v srdci Brna zahraje v 15 večerech přes 30 žánrových kapel. V každém večeru budou účinkovat 3 skupiny, a to nejen z Brna či Moravy, ale pozval jsem kapely napříč celou naší zemí. Startujeme už teď v úterý 14.7. Mám velkou radost, že kapela, ve které hraješ, Tomáš Průša Band, celý ten maraton koncertů zahájí. Ve stejném večeru bude hrát i kapela Slehnímech a také moje kapela Nevermore a Kosmonaut, která představí nové písně z připravovaného alba Teorie mizení. 15.7., další den ve středu, bude hrát FT s tebou, Lada Šimíčková s celou kapelou, a ten večer středeční zakončí Simon a Garfunkel Revival. Tyhle ty nesmrtelné písničky od té unikátní dvojce zahraje Adam Kubát a Pavel Křivák. 16.7. celý ten týden koncertů zakončí irský večer s kapelou Dálách. Další informace najdete v kalendáři na webu cafepráh.cz nebo na našem facebookovém profilu. Přijďte si užít léto jako malované na jedno z nejkrásnějších míst v Brně a já se budu moc těšit na viděnou.

0: Úterý v tandemu. Jeden hit a jedna píseň, na kterou jste již možná zapomněli. Samozřejmě od jedné kapely.
1: Hrál jen potichu a jemně starý chlap ten, co je ve mně. Prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu. Oči od zrcadla vždycky otáčí.

Ten chlápek, ten už tu jednou jel, na jeho písně vzpomínám. Nyk vlastně vůbec neodjel a snad jsem to já sám. A to je country, to mám rád, řívy koní

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme si dát dopravní informace. Koukám, že stále ještě vypadá aktuálně minimálně na pár minut ještě událost na trati 012 Bečváry Pečky, Bošice Kouřim, a sice v úseku Pečky Kouřim se porouchalo vozidlo, je tam zavedena náhradní autobusová doprava, a to mezi stanicemi Plaňany Kouřim, Kouřim Pečky, Pečky Kouřim, Plaňany zastávka Pečky, Pečky Plaňany zastávka a Pečky Plaňany. Počítejte prosím s tím. Celá akce by se měla postupně dořešovat, ale zatím to vypadá, že je to stále aktuální. Mám tady zprávu také z dálnice, a sice ta zásadní je zde jedničky na 228. kilometru ve směru na Brno. Dávejte velký pozor, je tam předmět na vozovce, je neprůjezdný pravý jízdní pruh, vypadá to na roztrhanou pneumatiku. Pozor dávejte taky na D5 na 106. kilometru ve směru na Rozvadov, tam došlo k nehodě nákladního vozidla, je tam průjezd možný, ale velmi, velmi opatrně, je to nehoda v úseku práce na silnici, takže tam to bude velmi komplikované s dopravou a také s průjezdem. A stejně tak dávejte pozor na D52 na 13. kilometru ve směru na Brno. I tam máme hlášený zablokovaný návěs nákladního vozidla. Řeší se to jako porouchané vozidlo. Počítejte tedy s problémy v tomto místě. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Radia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
2: 35. chlapci jako květ.
0: Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

Pomalu, ale jistě se blíží 14. hodina, která přinese další pozvánky za kulturou. Teď je toho opravdu hodně, je kam vyrazit. Jsou krásné akce, na které vás zveme a snad si vybíráte a snad se také na nich bavíte. Ale pokud z nějakého důvodu musíte zůstat doma, tak my vám budeme jako Country Radio samozřejmě dělat společnost. A pokud budete poslouchat tento víkend, tak vás čeká téma víkendu Nejkrásnější prázdniny mého dětství. Asi to mnohé napovídá, vzpomínky, ale možná také budoucnost. Zkrátka krásné prázdniny. Nejen pro vás, ale i pro vaše děti třeba. No a pokud budete poslouchat polední siestu, bude to hudba z Louisiany, tedy hudba zvaná Cajun.

0: No a teď už je opravdu 14. hodina úplně na dosah ruky, čekají nás další pozvánky za kulturou, ale také předpověď počasí. No a když jsme u zvaní, tak také ještě než zazní předpověď počasí, tak jedna pozvánka na zítřejší ráno, s kterou přichází Láďa Vlach. Takže jestli budete zítra ráno vstávat v 6 hodin, poslechněte si, co vás čeká.
1: Ahoj Milane, zdravíme také všechny posluchače Kantýry Rádia a na co se můžete těšit při zítřejším ranní vysílání Kantýry Rádia. No tak si řekneme třeba, jak to bylo s koňskými povozy v Brně a kdy nastal jejich konec s rozvozem pošty. Nebude chybět ani soutěž o 2 vstupenky, včetně 2 krásných limitovaných triček na oslavu 35. narozenin vysílání Kantýry Rádia. A to nebude zdaleka všechno, čeká nás toho mnohem víc. Samozřejmě nebude chybět ani parádní muzika, na kterou se určitě všichni těšíme. Takže nezapomeňte 15. června, raně dopolední vysílání s Kačkou a s Vláďou. Hezký den!
2: Country počasí. Po zbytek dnešního dne bude skoro jasno, později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky a bouřky. Ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo místy s občasným deštěm nebo přehánkami i bouřkami. Teploty 24 až 29 stupňů.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Memorial Aloise Čejky je šipkařská soutěž pro všechny věkové kategorie. Proběhne 18. a 19. července na hřišti na Borku u Dětenic. Po celý den je připravený doprovodný program s hudbou. Samozřejmostí je občerstvení, dobroty z grilu i udírny. Večer je nachystaná party a SDH se na vás už těší. 11. ročník Folk Country Festiválku se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí.

Pěkně v rytmu country jsme zahájili hodinu po 14. Michal Tučný a Marty Robbins, cover verze originál. Budeme pokračovat folkem, ale také krásnými melodiemi Marianne, Cestou za tebou a Butch and Sundance. Čeká nás potom také Emmylou Harris, Vítek Tučný nebo třeba Alan Jackson. Mám pro vás i kukátko country rádia, bude pozvánkou do Týnce pro vás, jestli máte děti, tak na nějaké ty pohádky. A budeme tady mít také tuláckou stezku, kterou nepřehlédněte a nepřeslechněte. To je zatím výhled na to, co nás čeká po 14. hodině. S vámi je Milan Schmidt a přeji vám krásný poslech.

0: Peťa.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: Léto je v plném proudu a vy možná hledáte nějakou akci, která by pobavila vaše děti. Po krátké době je tu opět Martina Hrušková z Týnce nad Sázavou.
3: Zdravím všechny posluchače rádia. Já bych vás ráda pozvala k nám do Městského muzea a hradu v Týnce nad Sázavou, protože prázdninový čas je tady a my máme připraveno několik krásných akcí. Například 26.7. To bude pohádka Vojta a strašidla, divadla Elf pod divadelní lípou na pódiu od 17 hodin a poslední pohádky odehrajeme v srpnu 16. také od 17 hodin a to je pohádka Šípková růženka v podání divadla Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdenka Rohlíčka. Takže doražte všichni, těšíme se na vás a přejeme krásné léto z hradu Týnec nad Sázavou.

se čas naplnil, tak já zas jinam jel. Poznal jsem jí tak z léta a plná byla snů, po ní zůstala mi věta.

už podzim nepoznám. A tak na ní vzpomínám, když projíždí tu dál. Hřbety kopců hladí zapoceným sklem, na rády hladí noční country jam.

a v tichosti to brát, že se čas naplnil, tak táhnul jsem zas dál. Hřbety kopců hladí zapocený sklep, na rády uladím noční country jam. V autě se mnou sedí lásky, co jsem měl, když se čas naplnil, tak já zas jinam je.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady další krátké dopravní informace. Nejprve koleje, trať 027 Starkoč Broumov. V úseku Police nadmetují, Teplice nadmetují, je překážka na trati, znamená to odřeknutí vlaků v úseku Teplice nadmetují Starkoč a náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Broumov, Meziměstí a také v obráceném směru. Koukám pro vás i na dálnice D8, 45. kilometr ve směru na Ústí nad Labem, hlásí havárii dodávky do Příkopu, objíždějte opatrně. Máme tady další zprávu z D2 na 6,5 kilometru až 5,5 kilometru ve směru na Brno došlo také k dopravní nehodě, osobní auto trefilo svodidla. A ještě D1, 290. kilometr ve směru na Ostravu, pozor, předmět na vozovce, projíždějte velmi opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a zejména ty, co se rádi toulají a výletují. Dnes vás pozvu do Zlínského kraje, do Výsky Hrubá Vrbka, kde se nachází zajímavé muzeum. Vrbecké muzeum představuje zcela unikátní snahu emeritního starosty pana doktora Práška zachovat a rozvíjet odkaz kulturní a duchovní historie a také tento odkaz živě zprostředkovat návštěvníkům. Muzeum se nachází v původně židovském sedláckém stavení. Návštěvníkům nabízí ke zhlédnutí sbírky předmětů tradiční lidové kultury, zařízenou slováckou chalupu a prostor výstavní galerie se dvorem. Rovněž tak nabízí zvláštní expozici duchovních specifik česko-moravského křesťanství, která je věnována odkazu svatého mučedníka Gorazda II. Tento vrbecký rodák se svým vlastním životem v Kristu zasadil o obnovení cyrilometodějské tradice v utrakvisticko-pravoslavném rozměru naší země. Za ukrytí parašutistů, kteří provedli úspěšnou bojovou akci, na jejímž konci se nachází smrt říšského protektora Reinharda Heydricha, byl odsouzen spolu s dalšími k trestu smrti zastřelením. Svatý Goraz II. Zanechal svoji stopu v prostředí katolickém a husitsko-pravoslavném. Navíc je Hrubá Vrbka známá také jako místo tradičního evangelictví. Evangelický kostel je tam od roku 1782. Tyto významné tradice jsou umocněny dalšími rodáky, profesory, bratry Holými a známým zpěvákem Martinem Hrbáčem. Vrbecké muzeum je tak místem, kde z popela povstává to, co se nedá zničit žádnými zbraněmi. Právě tam poznáte, že život se nesestává jen z pouhých předmětů a pojmů, ale ze vztahů a setkávání lidí, z prostého života pod moravským nebem. Více informací o Vrbeckém muzeu v Hrubé Vrbce se dozvíte například na webových stránkách vrbeckemuzeum.cz. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, tak mi o něm napište na e-mail tulák@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje Vít Pěkný.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry. Zima jak spíňa, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včel ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mně,

že prý co říkám na všecky ty změny. No vyhlídnul jsem si šikovný smrk, na šachtě pro mě robota není.

0: fiddle.
1: No a to je ode mě všechno, máme tady 15. hodinu, takže já se s vámi loučím a předám mikrofon pro Miloše Kellera, který vás provede dnešním odpolednem. Nezapomeňte na hezké trampské tantamy s Kubou Jirouškem a Jardou Čvančarou, ale to vám ještě Miloš určitě připomene. Já už mažu na schromaždiště kapely Tomáš Průša Band, protože vyrážíme směr Brno, ta cesta je poměrně daleká, uvidíme, jaká bude, ale těším se tam opravdu, opravdu moc. Už mi volalo pár kamarádů z Brna, že se přijdou podívat, tak o to víc se těším, že se tam uvidím s milými a známými tvářemi. Navíc tam s námi hrají i další kapely, které jsou naprosto skvělé, takže si to budeme užívat a jestli vyjde a vydrží počasí, tak to bude nádherný večer u Café Prah. Jestli máte blízko, přijďte se pobavit a přijďte si poslechnout. Jinak naslyšenou zítra v 10 hodin dopoledne.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude skoro jasno, později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky a bouřky. Ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo místy s občasným deštěm nebo přeháňkami i bouřkami. Teploty 24 až 29 stupňů.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Lásko má, mám tu víno.
8: To bylo furt ťuťuňuňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
7: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
8: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
9: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
8: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle...
10: Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám.
8: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, čeká nás vzácný úkaz. Zatmění slunce přinese do Česka jedinečnou podívanou. Podle odborníků půjde na několika místech spatřit takzvaný dvojí soumrak. Za horizont bude totiž zapadat jen úzký sluneční srpek. Už 12. srpna sluneční kotouč nad Evropou překryje měsíc a bude to vůbec poprvé od roku 1999, kdy půjde z území starého kontinentu úplné zatmění pozorovat. Tým vědců z katedry chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity se podařil mimořádný objev. Zjistili, že klíště si samo vyrábí speciální molekulu kyseliny sialové a i kvůli tomu je mimo jiné schopné bez povšimnutí sát krev. Právě díky této informaci by mohli být vědci schopni vyvinout vakcínu, která by klíšťatům v přenosu chorob zabránila. Jaký další most se tentokrát bude opravovat, to ví Honza Navrátil.
2: Dalším mostem, který projde v Praze opravou, bude Hlávkův. Už od této soboty se tu omezí jak automobilová, tak také tramvajová doprava. Tramvaje přes most neprojedou ani v jednom směru. Auta budou ve směru do Holešovic svedena do jednoho pruhu. Práce tu budou probíhat do konce letních prázdnin a byly naplánovány po dnešním ukončení výluky metra na lince C. Honza Navrátil, Praha.
1: O novém filmu teď Luboš Dvořák.
3: Ochranu horských luk v Jeseníkách i hrozby, kterým tyto zranitelné biotopy čelí, přiblíží chystaný celovečerní dokumentární film Zachráníme horské louky Jeseníků. Edukační snímek je určen pro Dům přírody Jeseníků, školy, filmové festivaly i kina. Podobně na tom byly s projekcí i snímky jiného autora Jizerské hory a Krkonoše. Luboš Dvořák, Jeseníky.
0: Sport.
1: Teď zámořský hokej. Hokejový obránce David Špaček podepsal s Minnesotou roční dvoucestnou smlouvu. Pokud bude v NHL, vydělá si 850 tisíc dolarů, tedy skoro 18 milionů korun. Na farmě by to bylo 110 tisíc dolarů. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

tenhle sprint zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád. Za všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdálej. Tenhle sprint zas zmizí, bude

dost krutý žert trefil cíl. A bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hejt.

Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí. Kantýradio.

I nadále dobré odpoledne, tentokrát od Miloše Kellera. Máme za sebou první písničku ve dvou verzích, tenhle splín Pavla Bobka a Roberta Křesťana. Jako vzor posloužila skladba Johnny Cashe a Hinka Williamse Juniora Dead Old Wheel. Tu natočili v roce 1988 na album Johnny Cashe a spousty hostů. A v roce 2010 na album Víc nehledám písně Johnny Cashe ji přidal Pavel Bobek s Robertem Křesťanem. Teď už dvě písničky od jednoho interpreta, obou s Marty Stewart nebo Jaroslav Samson Lenk. Nebude chybět Kukátko s pozvánkou a Doprava v půl. Užívejte si to, dobré odpoledne a dobrý poslech ještě jednou.

0: Radkem Country Rádia.
1: Josef Guschelbauer je opět na telefonickém spojení do Country Rádia a to, aby pozval posluchače na zajímavý koncert. Já tě zdravím a povídej, co to je, kdy, kde a jak.
2: Ahoj Miloši, zdravím pochopitelně i posluchače a samozřejmě je to v rámci letošních Landštejnských legend, to znamená, že koncert se koná pod Landštejnem, pod hradem Landštejn v kostelíku svatého Jana Křtitele v Pomezí. Začínáme 9 hodin, tedy v 21 večer, v pátek 17. července a koncert bude krásný, bude to klasická komorní hudba, flétnová muzika napříč staletími, interpretem je skvělý Radek Vejmělka, který přiveze dobové nástroje, bude o nich mluvit, bude na nich hrát dobovou hudbu a bude to velká paráda. Takže kdo bude mít chuť a čas a možnost přijet do Pomezí v České Kanadě pod hradem Landštejn, kostelík svatého Jana Křtitele, tento pátek 17. července v 21 hodin, má se na co těšit, bude krásný koncert.
1: Říká Josef Guschelbauer, já mu za to děkuji a dodávám, že do téhleté oblasti jezdí také úzkokolejka, historické vlaky z Jindřichova Hradce, velmi blízko, takže to lze spojit i s tím. Měj se hezky, ahoj.
2: Miloši, děkuji a těším se na viděnou.

a nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty.

0: Pohoda. S Country rádiem na cestách.
1: 2 minuty zbývají do 15:30 a my už tu máme dopravní informace. Problémy jsou na D2 na dojezdu do Brna. Od 11. kilometru postávají kamiony, od 7. kilometru potom i osobní auta. Dopravní nehoda je na 5. kilometru na dojezdu do Brna po D2. Rovněž dojezd do Brna po D52 není bez problémů. Nehoda je na 13. kilometru, momentálně je tam dálnice neprůjezdná a odklon vede přes Rajhrad. Počítejte ale s dlouhými kolonami na té odklonové trase. D11 z Prahy do Hradce Králové. Kolony jsou na výjezdu z Prahy od 4. do 7. kilometru, kde se pracuje na vozovce. A ještě D0, sjezd z D1 ve směru na D7, je tam dopravní nehoda a tvoří se tam kolona už na D1. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí brou.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor, no only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Jak už z našeho vysílání a také z našeho webu víte, budeme 15. srpna slavit 35 let existence Country rádia a budeme to slavit v Pikovicích, v Pikovaru. Ovšem z tohoto důvodu a také z toho důvodu, že pojedeme do Pikovic vlakem, je účast na akci omezená na 350 lidí, to s tou 35-kou trošku souvisí. Zhruba 200 voucherů si budete moci koupit na našich webových stránkách, už se prodávají, a o 150 voucherů budeme soutěžit pravidelném vysílání Country rádia. Pokud si zakoupíte v našem e-shopu voucher za 350 korun, dostanete k němu tričko zdarma. Pokud vyhrajete voucher v našem vysílání, dostanete k němu rovněž tričko zdarma a budete si moci vybrat velikost. Poznamenávám ještě jednou, že účast je prostě jenom pouze pro 350 účastníků, kteří si buď to voucher koupí, a nebo ho vyhrají v soutěži. Na místě už nebude možné koupit nic. No a co za ten voucher dostanete? Jednak možnost jízdy vlakem z Bráníka, buď to do Petrova u Prahy, a pěší přesun do Pikovaru, a nebo až do Kamenného přívozu, a cesta po Posázavské stezce v doprovodu našich kolegů a moderátorů taky do Pikovic. No a potom v Pikovaru kulturní program, kde budou vystupovat nejrůznější kapely spojené právě s Country rádiem, a potkáte se tam i s moderátory. Znovu připomínám, že účast je omezená právě tím voucherem a na místě už nebude možnost si nic dokoupit. A právě proto je tady soutěžní otázka. Dnešní soutěžní otázka zní takto. Country rádio začalo vysílat 15. srpna 1991 z jakého místa? Za prvé z divadla Pod Palmovkou, za druhé z Pražského výstaviště a za třetí z Českých Budějovic. A ještě telefon.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, přeju, tady Jana.
0: Jano, já vás zdravím, tak proč voláte?
1: Já volám na tu soutěž o ten voucher na vaši úžasnou narozeninovou party.
0: Tak, jestli pak víte správnou odpověď.
1: Já si myslím, jestli jsem dobře poslouchala, tak by to mělo být Výstaviště.
0: Naprosto správně, bylo to Výstaviště. Začali jsme vysílat právě z tohoto místa. Do divadla pod Palmovkou jsme se potom přesunuli od roku 1992, doplním. Výborně, tak já vám gratuluji, získáváte voucher, také tričko Country Rádia, velikost si domluvíme už mimo vysílání. Vydržte mi chvilku na telefonických linkách, ano?
1: Ano, děkuji moc, přeji hezký odpoledne
0: všem. No a vážení milí posluchači, zítra se bude zase soutěžit dvakrát naši ranní kolegové Kačka Vláďa, potom kolega Milan Šmit, také já. A pozor, soutěží se i večer, kolega Petr Kocman bude rovněž soutěžit i dneska večer tedy. Tak když to nevyšlo dneska, tak to vyjde třeba zítra.
2: Country Radio. Úterý v tandemu. To jsou dvě písně od jednoho interpreta. Pojďme na tu druhou, ne tak známou, ale dobrou. Country.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: To dál volá. Smluvený kód. Mám tady houseboat, obytelná je loď.

Bylo to roku 1881, kdy ve středisku těžby stříbra uprostřed městečka Tombstone došlo k památné pistolnické bitvě. Když vítr rozehnal pach střelného prachu, leželo před barem OK Coral mnoho mrtvých těl, mezi nimi i 18letý Billy Clinton. Očitý svědek později prohlásil, že slyšel byli ho uprostřed vřavy křičet. Nestřílejte na mě, nechci se být. Dnes už se v tom stounu pro stříbro lidi nestřílejí. Ale tam dole, pod horou Wood Hill, je dodnes řada hrobů jako jediná památka na muže, co položili životy za vidinu bohatství. Nic víc, nic míň, jen strochy olov,

0: Express Country Vítu Jiřího Brabce nás dovezl až k závěru téhleté hodinky. Úplný závěr obstará Tomáš Adamec s informací o počasí a obstará také úvod další hodiny, kdy tu budeme mít pravidelné zpravodajství. No a potom jedna písnička ve dvou verzích, natočili Asonance a také je The Clancy Brothers. Můžete přemýšlet, která to je. Včas se to po zprávách dozvíte. A teď Tomáši, máš slovo.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude skoro jasno, později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky a bouřky. Ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo místy s občasným deštěm nebo přehánkami i bouřkami. Teploty 24 až 29 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Buďte opatrní, protože od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů. Nejvíc ve středočeském a jihomoravském kraji. Policie vyzývá k důkladnějšímu zabezpečení domů, zvlášť teď v létě, kdy odjíždíme na dovolené. Také majitelům radí, jak navodit dojem, že je dům stále obývaný, třeba automatickým spínačem světel. Zatímco rodinné domy bývají terčem zlodějů celoročně, o letních prázdninách se více zajímají také o byty. Důvodem je podle policistů menší pohyb v budovách i mnohdy horší zabezpečení. Do aplikace Bouračka zaznamenali řidiči už zhruba 27 000 nehod. Software slouží k popisu a nahlášení havárie hlavně v případech, kdy není nutné volat policii. Od loňského července, kdy je aplikace v provozu, ji využilo na 50 000 řidičů. Vyplnění trvá v průměru kolem 20 minut. Před dvěma měsíci se na portálu objevila také demo verze. Díky ní si můžeme vyzkoušet záznam o nehodě na nečisto. Také tramvaje mohou slavit. Důkaz má Honza Navrátil.
2: Dalším mostem, který projde v Praze opravou, bude Hlávkův. Už od této soboty se tu omezí jak automobilová, tak také tramvajová doprava. Tramvaje přes most neprojedou ani v jednom směru. Auta budou ve směru do Holešovic svedena do jednoho pruhu. Práce tu budou probíhat do konce letních prázdnin a byly naplánovány po dnešním ukončení výluky metra na lince C. Honza Navrátil, Praha.
1: Dalšího lumpa nakonec policie chytila.
3: Zběsilou noční honičku zažili policisté na Vyškovsku, když si všimli podivné jízdy Superbu. Řidič na výzvyk zastavení nereagoval a začal ujíždět na Drysice. V Ivanovicích na Hané naboural do zaparkovaného vozidla a poškodil i policejní. Pak zhasl světla a zmizel v obilí. V něm přivolaném taxíku ho pak z alarmované hlídky vypátrali. Luboš Dvořák, Vyškovsko.
0: Sport.
1: Teď fotbal. Úřadující evropští mistři Španělé přivítají české fotbalisty v podzimním utkání skupiny A3 Ligy národů v Oviedu na stadionu s kapacitou kolem 30 000 diváků. Zápas v hlavním městě Asturie se odehraje 3. října od 20 hodin a 45 minut. Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Vstoupili jsme do poslední hodinky úterka v tandemu, vstoupili jsme do ní jednou písničkou ve dvou verzích. Asonance písničku MacPherson natočila v roce 2010 na CDčko Království Keltů. A vzorem byla skladba MacPherson's Lament, kterou natočili The Clancy Brothers. Kdo to byl? James MacPherson. Byl popraven 16. listopadu roku 1700 ve městě Bunny ve Skotsku, což je nedaleko Newton Moor. Tak asi zločinec. V každém případě dál už dvě písničky od jednoho interpreta. Od Vavyho Daníka, od Caroline Carter nebo Kamelotů. Nebude chybět Kukátko s pozvánkou a Doprava v půl. Plán na první polovinu této hodiny je hotov, pojďme jej plnit. Dobré plnění přeje Miloš Keller.

seděli v parku, ona a on. Slunce už haslo jak lampion. Pohlédla na něj a sladký zvon, až v kostech

0: Vítkem Country Rádia.
1: Na telefonických linkách mám teď Vaška Koblence. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Miloši.
1: A to znamená, že máš pro posluchače nějakou pozvánku na nějaký zajímavý koncert, je to tak?
2: Přesně tak, já bych rád pozval všechny posluchače Country Rádia za naší kapelu Bonsai číslo 3 z Českých Budějovic. Pozval bych je rád na rozhlednu Vybít u Prachatic, což je 1096 metrů nad mořem. A 24. července v pátek tam budeme mít koncert, který bude mít opravdu vysokou úroveň už kvůli té nadmořské výšce. Navíc tam nebudeme sami a budeme tam mít jako hosta písničkáře Petra Linharta a ten sebou přiveze i svou novou desku Šénau.
1: Do Libína, což vím osobně, se dá poměrně pohodlně dojet i autobusem z Prachatic, potom je to ovšem pěkný kus cesty pěšky, na rozhlednu míním tím, ale v každém případě věřím, že přijde hodně návštěvníků a diváků, tak ještě jednou termín a místo.
2: Termín je pátek 24. července od 8 večer a místo je rozhledna Libín u Prachatic a pozor, máme výjimku v den koncertu, tam mohou diváci dojet autem až k rozhledně.
1: No výborně, tak to si myslím, že zapříčiní spoustu návštěvníků a pochopitelně muzika kapely taky. Přeji tedy hodně těch návštěvníků a děkuji za tuhle pozvánku.
2: My taky děkujeme a všechno hezké a pěkné léto všem posluchačům Country Rádia.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Kamelotti a předtím Caroline Carter nás dovedli až k dopravním informacím. Nejprve jedna dobrá D52. Na dojezdu do Brna už je plně průjezdná, už nehledejte objízdné trasy. D1 na výjezdu z Brna ve směru Krohlence. Je tam dopravní omezení na 204. kilometru, počítejte s krátkou kolonou. Daleko delší kolona je na dojezdu do Brna jak od Vyškova, tak od Prahy. Stále D11 problémy za odbočkou na Jirny, je tam kolona kvůli pracím na vozovce. V Praze a v okolí máme kolony na D0 u Ořecha v obou směrech, také na Novopatské, pochopitelně v zúžené k Velské a návazných komunikacích. No a na magistrále máme zúžení ve směru do Holešovic hned na dvou místech u hlavního nádraží a zejména na Hlávkově mostě, jede se tam velmi pomalu. Další doprava za hodinu.
0: Country radio. Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

tak kdo nám obstará závěr úterka v tandemu? Tohle byl Michal Tučný, také v duetu s Věrou Martinovou, Buď nad věcí. Ještě Mel Haggard a Willie Nelson budou zpívat solově, Mel Haggard I'm a Lonesome Fugitive a Willie Nelson s Mel Haggardem potom přidají Django and Jimmy a závěr budou tvořit Rangers. Tak úterý v tandemu tím bude ukončeno a budeme pokračovat zase za týden v úterý. Co bude dál po 17. hodině vám taky včas prozradím.

0: Než se uzve kolega Tomáš Adamec, tak tady mám pozvánku k podvečernímu a večernímu vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině opět Jirka Vondráček nabídne písničku z Karavany a Vítek Pěkný Country pod kapotou. V 19 hodin Kuba Jiroušek si bude povídat s Jaroslavem Čvančarou a budou vzpomínat na Zdeňka Buriana. Pořad vysíláme v repríze. A ve 20 hodin potom už kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním, ale také ještě s jednou soutěží o vouchery a trička k 35 letům Country Rádia. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude skoro jasno, později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky a bouřky. Ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo místy s občasným deštěm nebo přehánkami i bouřkami. Teploty 24 až 29 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Na pražské magistrále před hlavním nádražím je omezený provoz. Správa železnic musí opravit stropní desku odbavovací haly. Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu a je potřeba s tím počítat. Chorvatsko už pro řadu turistů není levnou dovolenkovou jistotou. Ceny jídla i služeb výrazně vzrostly a restaurace v některých letoviscích hlásí slabší sezonu. Vysoké ceny v Chorvatsku se staly jedním z hlavních témat letošní turistické sezony. Země, která byla dlouhé roky levnější alternativou k Itálii nebo Řecku, teď podle odborníků riskuje odliv části návštěvníků do jiných středomořských destinací. V toulkách jižními Čechami pokračuje Luboš Dvořák.
2: Kousek Anglie uprostřed jižních Čech. Tak by se dal stručně popsat pohádkový zámek Hluboká, který svou podobu získal v 19. století po neogotické přestavbě. V rámci úprav šlechtického sídla založili v tu dobu Schwarzenbergové také rozsáhlý krajinářský park. Častá filmová kulisa je na kopci. Dole u rybníků je na dohled další hlubocký poklad i s pohodlným parkováním. V loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou je muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Národního zemědělského muzea. Zařízení je jedním z nejstarších lesnicko-loveckých muzeí v Evropě. Zatímco uvnitř jsou zvířata vycpaná, tak doslova přes zeď je zoologická zahrada. Dnes se jmenuje Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou. Zoo Ohrada byla poprvé otevřena v roce 1939 jako součást loveckého muzea zámku rozhodnutím tehdejšího osvíceného majitele panství Adolfa Schwarzenberga. Dávku prima zážitků v Hluboké nad Vltavou přeje Luboš Dvořák.
1: Sport. Máme tu jeden světový fotbalový přestup. Německý záložník Karim Adeyemi odchází z Borussie Dortmund do Barcelony. Vedení katalánského klubu prozradilo, že 24-letý fotbalista má přichystanou smlouvu do roku 2031. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pět a třicet let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dnes slaví narozeniny pan Lubor Schneider. Všechno nejlepší mu přejí syn Kuba s rodinou a posílají speciální písničku jenom pro něj.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, prosím tě, chtěl bych nechat zahrát jmenovitě Adžimu, Samovi, Věrušce, Štůdovi a Verušce píseň Kamarád.
0: Dobře, písničku Kamarád zahrajeme za chvilku, měj se hezky, ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky Mé září od Pavla Bobka a Katky Garcia pro Radku Hajkovou z Prostějova k půlkulatým narozeninám se skazem. Udělej si teď čas, poděkuj za všechno, co máš, vždycky můžeš mít více, ale můžeš mít i méně. S láskou, Ivo.

jednou zmizím na pořád z těch zdí, jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Chtěla bych nechat zahrát manželovi k narozeninám nějakou písničku od Texmenů. Miláčku, všechno nejlepší, asi nejlepší manžel, otec i děda. Všichni tě máme rádi, ať nám to spolu dlouho vydrží. Miluji tě, píše a písničku posílá Alena.

týdnu jsem unaven a skříň zas otvírám. Maskáč, boty, opasek a helmu taky mám. Na ní stará

0: Country Radio, dobrý den.
1: Krásné odpoledne, pane Miloši, moc vás zdraví Jirka.
0: Zdravím také, tak co to bude pro koho?
1: Prozbičku. Já bych byl rád, kdybyste si k těm krásným 35. narozeninám vybrali nějakou písničku, která se k tomu krásnému výročí bude hodit. A já bych tohle prostě věnoval hlavně vám. Já jsem vás objevil asi před 2 měsíci. Nelituji toho, každý den hrajete krásné písničky. A já doopravdy díky vám se stále mám co učit, protože o hudbě jsem zjistil, že ještě nevím skoro nic. A hlavně vaše bonanza mě doopravdy stále vzdělává.
0: Tak děkujeme za tohle hezké vyznání. Já vyberu hymnu Country Rádia. Co vy na to?
1: Výborný, tak to se k tomu bude krásně hodit.
0: Tak jo.
1: Jsem moc hodnej a já vám děkuju.
0: Mějte se hezky,
1: naschledanou. Mějte se krásně, naschledanou.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Do dopravních informací stihneme ještě jednu písničku. Prosím o zahrání písničky Bůh mě seslal krásný ráno od Honzy Vyčítala. Udělali byste velkou radost Petře a Járovi z Modřan, píše Petra ze Stodůlek.
2: Jen šedej ocas kocouří se ke mně má zdrovočí, dojížit měl. Pás nedopitých piv a vajgů se jako par lehce za ním chladem chvěl. Jo, pocítil zas bolest, co přepíjel jsem s nějakou, která vím. Která dává to, co nemá, pak vypaří úsvit, tak jak dým. Tak dopil jsem pár píváků, dal první cígo do bolavých úst. A zas ta bolest kurevská mi začal jak kaktus srdcem růst. Tak rozeval jsem okno a svět bacil do mě jak barevnej míč. A já měl ho plnou náruč a nějak cítil, že mám všechno.

mocnou sílu Boží. Mír, jež mojí duši dal. Tak opustil jsem doupě, tak z města a můj úškod už se smál. Travou cesta, necesta a smutek odojet ránem, tak jak cár.

z konců města zvoní. Já udýchal tvůj odchod, popřál štěstí a měl v duši opět mír.

0: Country rádiem na cestách.
1: Nesmíme zapomenout na dopravní informace. Pokud jedete do Brna, odkudkoliv, počítejte s kolonami na dojezdu do Brna, ať už po D1 od Prahy nebo od Vyškova, také po D2 od Břeclavi a i po D52 jsou kolony na dojezdu do Brna. Stále komplikovaná situace je na D11. Od 3. kilometru začíná kolona, ve které si postojíte asi 30 minut až k úvalům, kde je porucha na vazovce a opravuje se. A ještě D8 z Prahy do Ústí za Doksany je do Dopravní nehoda, tvoří se tam krátká kolona, opatrně do ní dojíždějte. V Praze problémová obvyklá místa, připomínám magistrálu a Hlávkův most. Po Hlávkově mostě se jezdí po zúžených komunikacích, počítejte tedy s tím, že to tam jede velmi pomalu. Další doprava za hodinu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádiu.
7: Druhou polovinu písniček na přání zahájíme hned dvojicí písní. Zahrajte prosím Jaroslavu Sakalovi k jeho dnešním narozeninám písničku od jeho bratra Rudy Jetplane. Celá rodina mu přeje hodně štěstí a zdraví a hodně úspěchu ve skokanském světě za všechny Nicky a Denny. To bude jedna a ta druhá. Prosím nechat zahrát pro mého tatínka Jardu k jeho dnešním narozeninám skladbu Životy, píše posluchačka Marcela.

jako první v řadě pamatuju hůně. Olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech potví jenom jachty.

Vojska z kříži jedou na východě cestu. Poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase. Odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí. Daleko má paní v týhle zemi cizí.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Hodně z vás nás upozorňovalo, ať už e-maily nebo SMS-kami, na nedožité 87. narozeniny Karla Gotta, které by měl dnes. Za všechny přání alespoň e-mail tramvajky Věry. Moc prosím o písničku Už z hor zní zvon od Karla Gotta právě pro něho k jeho nedožitým 87. narozeninám. Milý Karle, byl jste, jste a navždy zůstanete mým velkým ideálem s nenahraditelným hlasem a talentem. Budu na vás po celý život vzpomínat. S výše uvedenou písničkou jsme se s vámi s přetěžkým srdíčkem tehdy loučili. Nikdy nezapomeneme a za písničku děkuje tramvajka Věra a věřím, že tuhle vzpomínku akceptují i ostatní, kteří nám tohle výročí připomínali.

0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude skoro jasno, později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky a bouřky. Ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo místy s občasným deštěm nebo přeháňkami i bouřkami. Teploty 24 až 29 stupňů.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
6: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country
0: rádio. Lidstvo disponuje nejrůznějšími druhy dopravních prostředků. Některé jezdí rychle.
7: Zatáčka, víří, prach vozů, co přede mnou jeli.
0: Některé jsou pohodlné. Některé jsou vzrušující.
8: Po Straslavský silnici motocykly letí.
0: S některými můžete vzlétnout až do oblak.
9: Čekej na můj jumbo jet.
0: Ale jenom country rádio vás vždycky zaveze do země klídku a pohody.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Většinu českého území čekají opět nadměrně teplé dny. Nejvýše se teploty dostanou hlavně v oblasti jižní Moravy a Polabí, kde meteorologové očekávají i více než tropických 30 stupňů. Nejvíce bouřek by pak mělo Česko zastihnout dnes a zítra. Nejkrásnější ulice v Česku prochází největší změnou za desítky let. Liberecká Masarykova třída dostává novou tramvajovou trať za 100 milionů korun. Součástí slavné třídy je také historická Lipová alej. Chorvatsko už pro řadu turistů není levnou dovolenkovou jistotou. Ceny jídla i služeb výrazně vzrostly a restaurace v některých letoviscích hlásí slabší sezónu. Od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů. Nejvíce ve středočeském a jihomoravském kraji. Vedra, silné bouřky a pak zase teplo. Proměnlivé počasí ovlivňuje také kvalitu kohoutkové vody. Úpravny vody tak v současné době fungují na plný výkon. V Česku je jich celkem 2,5 tisíce. A Německo v červnu kvůli vysokým teplotám zaznamenalo až 99 utonutí, což je podle oficiálních údajů největší počet od roku 2003. Nárůst utopených zaznamenala i Francie. To byly dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek dne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a zejména ty, co se rádi toulají a výletují. Dnes vás pozvu do Zlínského kraje, do Výsky Hrubá Vrbka, kde se nachází zajímavé muzeum. Vrbecké muzeum představuje zcela unikátní snahu emeritního starosty pana doktora Práška zachovat a rozvíjet odkaz kulturní a duchovní historie a také tento odkaz živě zprostředkovat návštěvníkům. Muzeum se nachází v původně židovském sedláckém stavení. Návštěvníkům nabízí ke zhlédnutí sbírky předmětů tradiční lidové kultury, zařízenou slováckou chalupu a prostor výstavní galerie se dvorem. Rovněž tak nabízí zvláštní expozici duchovních specifik česko-moravského křesťanství, která je věnována odkazu svatého mučedníka Gorazda II. Tento vrbecký rodák se svým vlastním životem v Kristu zasadil o obnovení cyrilometodějské tradice v utrakvisticko-pravoslavném rozměru naší země. Za ukrytí parašutistů, kteří provedli úspěšnou bojovou akci, na jejímž konci se nachází smrt říšského protektora Reinharda Heydricha, byl odsouzen spolu s dalšími k trestu smrti zastřelením. Svatý Gorazd II. Zanechal svoji stopu v prostředí katolickém a husitsko-pravoslavném. Navíc je Hrubá Vrbka známá také jako místo tradičního evangelictví. Evangelický kostel je tam od roku 1782. Tyto významné tradice jsou umocněny dalšími rodáky, profesory, bratry Holými a známým zpěvákem Martinem Hrbáčem. Vrbecké muzeum je tak místem, kde z popela povstává to, co se nedá zničit žádnými zbraněmi. Právě tam poznáte, že život se nesestává jen z pouhých předmětů a pojmů, ale ze vztahů a setkávání lidí, z prostého života pod moravským nebem. Více informací o Vrbeckém muzeu v Hrubé Vrbce se dozvíte například na webových stránkách vrbeckemuzeum.cz. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, tak mi o něm napište na e-mail tulak@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, hezký úterní podvečer u čaje o šesté. Když vidím název dnešního receptu, kuřecí stehna se zeleninou, tak mám takovou asociaci. Naše slánská skupina Veterán Vestén kdysi měla taneční skupinu Veselá stehna. A řeknu vám, že holky jeli ten kankán úplně skvěle. No, takže pojďme k těm kuřecím stehnům. Co budeme potřebovat? 2 stehenní řízky bez kosti, olivový olej, půlku květáku, 2 rajčata, 2 papriky, půlku brokolice, 1 šalotku, asi 80 ml smetany, sůl, mletou papriku, mletou kurkumu, černý mletý pepř a nějaké zelené bylinky. Květák rozdělíme na drobné růžičky, stejně tak i brokolici, papriky zbavíme semen, nakrájíme na proužky. Rajčata na čtvrtky. Maso nakrájíme na drobné kousky. Na olivovém oleji ve vyšší pánvi osmahneme šalotku, přidáme maso, květák, papriky a rajčata a všechno to za občasného promíchání zvolna smažíme, dusíme asi tak 5 minut. Do pánve přidáme špetku všeho koření, promícháme asi se 120 ml vody. Přivedeme do varu a všechno to dusíme 10 minut pod pokličku. Po téhle době do pánve přidáme růžičky brokolice, podle potřeby ještě podlijeme a znovu dusíme tak 5 minut, až je všechna zelenina tak akorát. A maso pochopitelně měkké. Necháme tekutinu vydusit, přidáme smetanu, to už jenom prohřejeme a podle chuti můžeme ještě přidat koření a nadrobno nasekané čerstvé zelené bylinky. Přeju vám dobrou chuť a hezký podvečer s Country Rádiem.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech potví jenom je.

druhá šance je tu, myslím, bez obtíží. Vojska z kříže jedou na východě cestu. Poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase. Odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmiňuji.

0: Tato lásko vážně relí poslední.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Na zítra máme hlášenou trojici polodenních železničních výluk. Pacov Pelhřimov, Jičín Turnov a Znojmorec. Šťastnou cestu.
3: Country Radio.
1: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Milí posluchači Country Radia, máme 29. týden a písnička z karavany se těší na vaši přízeň, kterou ji můžete vyjádřit třeba tak, že si o ní napíšete do písniček na přání, anebo nám dáte vědět do karavany, anebo si vždycky takhle v podvečer nenecháte ujít vysílání Country Radia, abyste písničku týdne neprošvihli. Písničky týdne startují z karavany, kterou už 9 let uvádíme s Denisou Markovou, a písnička 29. týdne se jmenuje Dost dobrá. Získala druhé místo na letošní portě s uskupením Jojo, Sirka a Los Losos a je fakt dobrá. Skvěle ji zpívá Pavla Jojo Ambrožová a posílá vám ji Jiří Vondráček. Tak ať se vám Dost dobrá a Jojo a Sirka taky líbí.

Tvýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Na to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas probouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza, růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach nezní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každej bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dar, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s baby.

0: chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, vytáh z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc smích, pobouchač se sách, ale já ji měl dřív, stál jak solnej slouba, pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej mi tě ráda přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Z country pod kapotou.
2: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás, Vít Pěkný. Vespa slaví krásných 80 let a pro zákazníky má zajímavý sběratelský kousek. Psali to novinky.cz. Skútry značky Vespa se zrodily v Itálii po druhé světové válce s cílem nabídnout dostupný dopravní prostředek pro masy, kterému nebudou vadit ani válkou poničené cesty. První návrhy začaly vznikat již v roce 1944. Oficiálně pak značka Vespa, v překladu z italštiny Vosa, vznikla až v roce 1946. Vespa, která od začátku spadá pod křídla italské skupiny Piaggio, si tak v letošním roce připomíná již 80 let své existence. A součástí oslav je také představení speciálního modelu v rámci limitované edice Vespa Edizione Ottantesimo, která vznikne v omezeném počtu 1946 kusů. Technickým základem je Vespa GTS 310 s jednoválcovým motorem o výkonu 25 koní. Skútr ale dostal unikátní lakování, které je inspirováno ocelí používanou pro výrobu karoserie. Kovový vzhled pak doplňují zeleně lakované detaily, odkazující na inovativnost i první jednobarevné modely společnosti. Motocykl je vybaven odnímatelným krytem sedla v barvě karoserie, číslovanou pamětní plaketou, trojrozměrnou číslicí 80, kompletním LED osvětlením, pětipalcovým TFT displejem, bezklíčovým přístupem i bezpečnostními systémy ASR a ABS. Ke každému skútru navíc také vznikla speciální přilba, která svou barevnou kombinací i číslovkou 80 ladí se skútrem. Skútr je možné dovybavit tradičně pestrou paletou příslušenství, přičemž některé kusy jsou barevně sladěny. Kupci navíc s každým kusem dostanou i speciální knihu mapující historii značky, včetně historických fotografií. Skútr už se předobjednával prostřednictvím dedikovaných webových stránek, přičemž doporučená cena atakuje cenovou hranici malého vozu. Na skútru či jinak jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Je 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jeroušek. Obrazy a knižní ilustrace Zdeňka Buriana zná patrně většina z nás a nemusí to být zrovna ty z Lovců mamutů či románů Jaroslava Foglara. Pro povídání o životě a díle tohoto výjimečného muže sáhneme do našeho rozhlasového archivu, konkrétně do září roku 2023. Tehdy nás navštívil přední český historik, kapelník Texmenů, dobrý kamarád a člověk, který měl to štěstí Zdeňka Buriana poznat, Jaroslav Čvančara. Tedy pohodlně se usaďte, nalijte si něco dobrého k pití a užijte si hodinu věnovanou Zdeňku Burianovi. Začínají Texmeni se skladbou Díky mistře Buriane za ten svět. Zpívá Vráťa Vyskočil.

že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu a sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů. Co mají čapku z kožešin a jejich oči

mistře Boriane, a díky za ten svět.

0: Dozněla skladba Mistře Buriane Dík za ten svět, text Honza Vyčítal, hudba Jarda Čvančara, kterého dnes máme ve studiu právě k vzpomínání ke Zdeňkovi Burianovi. Jardo, já jsem to už trochu nakousl, že vy jste měli s Burianem i osobní vztah, ty jsi měl šanci ho poznat, ale to už muselo být v poměrně pokročilém věku Zdeňka Buriana, ne?
1: No, to bylo tak, no, mě bylo vlastně 10 roků, když jsem nějak onemocněl a bratr mi k posteli přinesl hromadu knih od Foglara a ještě další jiný. A tak postupně, jak jsem je prohlížel a četl, tak jsem narážel teda na úžasné kvašovky od Buriana a začal jsem se zajímat. A tatínek, když viděl, jak mi to chytilo, tak oslovil svého kamaráda Rudolfa Chundelu, což byl náruživý tramp, prvorepublikový mistr boxu v Malé Dohodě a prostě úžasný a velice dobře se s Burianem znal, takže pan Chundela, mimochodem jeho syn, byl skvělý solo kytarista, pak u Tučňáku, co natočil tu kytaru.
0: A mohli bychom ženský. Připomenout, že pan Chundela právě byl člen i legendární skupiny Westmeni.
1: Přesně tak, výborně. No a takže pan Chundela mě napsal takový doporučující dopis a já jsem s tím dopisem jel do Podolí, kde měl Burian domek nebo vilku, a s tím, že bych teda chtěl podepsat knížku, kterou mám ještě dodnes, jmenuje se Tureček Ali a pan Burian mě ji teda podepsal, přečetl si dopis a řekl, abych šel dál, ačkoliv pak později jsem zjistil, že ta návštěva, muže, který zrovna u něho byl profesor Josef Augusta. A to bylo kolem 17. hodiny, takže tam jenom vyměnili pár slov a pan profesor jako odcházel a mezi tím se mě ujala paní Burianová, dostal jsem kakao a nějaký dorty nebo co a tak jsme si jako povídali, no co já nevím, kolik mě bylo, co já bych jim mohl říkat za moudra, ale jediný, čím jsem je možná pak Burian si k nám přisedl, zapálil si cigaretu, on trošku ráčkoval a mluvil tak velice jako tak uváženě každé slovo a byl velice příjemný, ale čím jsem je asi jediný mohl zaujmout, že já jsem, protože jsem z filmové rodiny, tak já jsem znal filmy, které už se v kinech nepromítaly. No, to byl hluboký komunismus a prostě starý kaubojky s Tomem Mixem nebo film Traderhorn a to oni, když viděli, že to znám, tak byli velice potěšeni. No. Takže takhle začalo moje chození k Burianům a v podstatě jsem k ním chodil až do jeho úmrtí. I přes vojnu ještě mám štůsek korespondence a tak. Takže to byly krásný zážitky.
0: Burian se ve 14 letech vlastně dostal do Prahy. To je ten velký skok v jeho životě, kdy on ve 14 letech vlastně nastupuje na Akademii výtvarných umění. Tehdy mezi 20-leté kluky. Jak se mu to tehdy vlastně povedlo takhle? Já vím, že tam maminka nějak zapůsobila na Maxe Švabinského a tak, ale jak se v Praze vlastně cítil? Jaké to pro něj bylo takový začátek rychlý?
1: Já jsem jako vždycky pochopil, že to bylo v podstatě velké trauma, protože ty spolužáci starší a tak, že jo, tak ty ho mezi sebe prostě nějak nevzali. Takže on se cítil dost jako osamělé. Ale stalo se taková náhoda, nebo nechci říct náhoda, ale prostě takhle, on tehdy bral příležitostné práce bez povolení, pomáhal na stavbě, protože tatínek sice byl movitý člověk, stavitel, ale spolu nevycházeli dobře s Burian s tatínkem a tak on od otce žádný peníze na podporu nechtěl, takže si vydělával sám příležitostnými pracemi a jednou se stalo, že jel tramvají někam na Žižkov a najednou vidí tam na plošině stát taky mladíka, stejně starého s kaubojským širákem. A tak slovo dalo slovo a ten mladík řekl, že jede na Trmskou slezinu do jakési hospody. No a tam se mu strašně zalíbilo, byla tam parta bratří Zahradničkových, Čeněk Zahradníček, to byl pak pozdější slavný kameraman společnosti Aktualita. a tam se mu zalíbilo. A hned následující sobotu jeli na čundr, na mandr do Posázaví, kde posléze pak postavili boudu, které dali název Arizona, to byl rok 1920, aby za dva roky ta chata vyhořela. Jako pak nikdy nevěděli, proč, co se stalo, ale nejspíš jako proto, že tato parta trampířů budila závist místních domorodců a tak, no, takže jim to nejspíš jako podpálili. Takže Burian a Zahradníček se přestěhovali potom na osadu Tornádo, na Kazín, na Uberonky.
0: K trampování Zdeňka a Buriana se dostaneme v dalším vstupu. Teď bych poprosil staré westmeny, aby nám zaspívali v originále Englishovu Niagaru a připomínáme, že tedy členem westmenů byl i Rudolf Chundera.

0: Trebské tamtamy na Country Rádiu.
1: Dnešní pořad věnujeme vzpomínce na Zdeňka Buriana a ve studiu máme Jardu Čvančaru. Jardo, ty už si teď začal mluvit o jeho trampování, kdy on vlastně ho to táhlo do Posázaví a do takových míst. Jak se projevuje v jeho počátcích malby právě ten tramping?
2: No tak on prérie jižní i severní Dakoty viděl nahoře nad Luky pod Medníkem, soutězky, kaňony, on vlastně nepotřeboval a taky vlastně nikdy, až na jeden případ, kdy jel do Itálie, tak vlastně nikdy nikam necestoval a přesto dokázal přiblížit čtenářovi tak důvěryhodná prostředí, jo, z Afriky a z pouště Sahary a z pouští Lana Estacada, že tomu prostě každý věřil. Jo.
1: No tohle je zajímavé, že vlastně ty motivy, které se objevují na těch obrazech, které mají vyobrazovat ty krajiny vzdálené, jsou vlastně inspirovány pouze českou přírodou. Měl bys nějaký příklad třeba, kde se tohle objevuje?
2: No, tak
1: konkrétní,
2: třeba,
1: myslím.
2: Třeba Kamarád ze Slunečního kaňonu a Syn prérie, a jo, to bych mohl tady jmenovat těch všech 500 knih, které
1: ilustroval. Já vím, že ty jsi mi ukazoval jeden obraz, kde leze ten ještěr po těch kolejích a potom jsi mi ukazoval, že to je
2: bizon.
1: Jo, bizon, teda ano. Pardon, a že to je vlastně nějaký tunel u Sázavy, že?
2: No, dokonce je to pár metrů od místa, kde stávala právě bouda Arizona, jestli se to teda dá nazvat boudou, že jo, no, tak tam je takový tunel, který je tam dodnes a vlastně já jsem se na ten tunel šel podívat a potom, když jsem to porovnal s kvaší z knihy Poklad na Stříbrném jezeře, no tak s malými obměnami skutečně to jako přesně sedí. On tohle to dělal, že se takhle inspiroval.
1: Velké téma, které mě teda překvapilo, já můžu říct posluchači, že včera jsem byl u Jardy doma, ještě jsme mi ukazoval hromadu fotografií a maleb, co mě teda trklo, a možná je to tím, že u Buriana si to člověk nespojí, ale Burian byl vášnivý kytarista. Ty jsi mi ukazoval velkou část fotek, kde vždycky je focen vedle sebe kytaru nebo u sebe kytaru přitom maluje. Jaký on měl vztah právě ke hře na kytaru?
2: Tak tehdy na kytaru v podstatě uměl každý tramp, ale
1: Pozor, to by měl mít i dneska, jo, ale některý lidi na to kašlou.
2: Ale Zdeněk Burian prostě tím, jak byl perfekcionalista, jak v podstatě nikam nechodil, a tak on sám mě říkal, že nevydrží bez kytary, že prostě nejméně dvakrát týdně jí veme do ruky a prostě hraje. Ovšem, on nehrál jenom nějaký umca, ale on skutečně začal se věnovat klasické kytaře, jo, a Segovi a prostě další. A za protektorátu chodil na koncerty do Lucerny se Zčenkem Zahradníčkem a s celou jako další tramskou partou. Kdykoliv přijel nějaký španělský kytarista, třeba i s nějakou španělskou tanečnicí, no tak oni z toho byli nadšený. A dokonce existují dva oleje od Buriana, jako volná malba. Já jsem jeden, nebo vlastně ještě jeden vlastním. A to je právě z tohohle toho z roku 44, kdy tady projížděl ze Španělska do Švédska vynikající kytarista Žák Segovi.
1: Já můžu říct, že my tady máme díky Jardovi možnost si pustit autentickou nahrávku, jak Zdeněk Burian právě na kytaru hrál, takže v umění mistra Buriana hudební.

0: Mohli jste slyšet hru Zdeňka Buriana na amatérské nahrávce. I tak si myslím, že jako takový vhodný podkres do toho dnešního vysílání se to hodilo. Jardo, kromě Posázaví, kam všude ještě Burian jezdil?
1: Já bych ještě jenom se k tomu vrátil, že jsem jednou zažil, jak vzal kytaru, začal hrát a v tom okamžiku jako to jako znamení si k nohám lehly jeho dva hafani a prostě zavřeli oči a poslouchali. To takový zvláštní.
0: Hudební psy. Tak. No. Zdeněk Burian, Posázaví, kam dál?
1: No tak pak se přemístil, jak jsem zmiňoval, teda na Beronku, tam byli celou řadu let, ovšem osada Tornádo byla spíš sportovní osada, kde se hrál hlavně ping-pong a dodnes jsou tam vlastně ty chatky ze starých vyřazených autobusů a on se zahradničkem vždycky snili o nějakém, jako kde by měli větší klid a tak, takže nakonec si koupili za protektorátu pozemky na Vráži u Černošic, jo, s krásným výhledem na Dobřichovice a tak. No tak tam potom byl jako celý život, vždycky v létě.
0: Já bych udělal takový oslý můstek. Zdeněk Burian byl čestným členem osady Ztracená naděje. Já bych pustil teď vůbec první tremskou písničku, teda aspoň se to říká, je to skladba Záře červánků, která nikdy nebyla nahraná a můžu říct, že my jsme teď teda s kapelou trochu si tady udělám reklamu, nahráli tuto skladbu a hráli jsme z originálního partu z 20. let, tak snad se vám bude líbit.
2: Posloucháte Tremské tamtamy na Country Rádiu.

0: Ve vysílání Country Rádia jste mohli slyšet vůbec první tramskou píseň, alespoň se to tvrdí. Jarka Motyl napsal text na motivy operety Rudolfa Piskáčka. Když se bavíme o Zdeňkovi Burianovi a Ztracence, můžeme říct, že vlastně ten slavný obal nejslavnější tramské desky Ztracenka si zpívá, dělal také Zdeněk Burian. Jaký on měl ke Ztracence vztah?
1: No, vztah měl absolutní, protože byl u samých začátků, nebo téměř u samých začátků, a tehdy oni se Zahradničkem byli takový velice progresivní. Například když prodával v Praze Emerich Rath vojenské přebytky, které nakoupil ve Francii po americké a po kanadské armádě po první světové válce, tak mimo jiné přivezl i něco, co nikdo vůbec nevěděl, jak se to má balit. Byly to nám známé US torny. Takže jsem i viděl několik původních fotografií právě ze Ztracenky, asi z toho roku 1921 nebo tak, jak Burian má na sobě US tornu, pravda, nějak zvlášť ne dobře zbalenou, ale pak se to zlepšilo. Teda, jo. No takže celá série fotografií ze Ztracenky existuje se Zdeňkem Burianem, kde měl spoustu nebo řadu přátel, někteří i pak zahynuli za druhé světové války.
0: Já můžu říct, že kromě toho, že vlastně ilustroval ten přebal na Ztracence,

0: pivnici a žil ve Štramberku, kde mimochodem je nyní fantastický muzeum Zdenka Buriana, no tak pro ty místní trampy tam dělal pozvánky a různý plakáty.
1: Dočetl jsem se, že v pozdějším věku začal sympatizovat k woodcrafterskému hnutí. Se jeho sympatie upřely. To souviselo i trochu s Foglarem?
0: No, s Foglarem částečně by se dalo říct.
1: Protože Foglar to je scouting, že? A říkám si, ale tam jsou přesahy do toho woodcraftingu. Kde se tohle vzalo?
0: Foglar je scout, ale v podstatě netypický. Někdy si prostě nerozuměl, jo. Přece jenom Foglar, tak jak jsem ho poznal, jak jsem poznal i bývalé členy Foglarova oddílu, tak jakoby tam bylo blíž k tomu woodcraftu než ke scoutingu, i když Foglar napsal nejslavnější scoutské knihy. Že?
1: Pojďme si pustit zase Westmany, abychom si odpočinuli trochu, a dali by si skladbu Eduarda Ingriše ještě jednu, až přijde ta chvíle.
2: Country Radio.

0: Nadále posloucháte Tremské tamtamy, které dnes věnujeme vzpomínce na Zdeňka Buriana. A my jsme to teď trochu načali, vztah Foglar-Burian. Burian vlastně ilustroval knihy Chata v jezerní kotlině, Hoši od Bobří řeky a později mnohé další. Kdy se oni dva seznámili a jak ta jejich spolupráce probíhala, Jardo?
1: V podstatě se seznámili, když byl Burian vyzván, jestli by namaloval, to byl nádherný olej, k obálce Hoši od Bobří řeky a pak ještě pět kvašových ilustrací, které teda každýho vemou za srdce, kdo je v této krevní skupiny. No, u toho obrazu tak, tam je zajímavá věc, že to je vlevo stojí Rikitán a proti němu ty chlapci a na nima v oblacích jako ta hlava Indiána. A ten obraz se ztratil už ve 40. letech a už se měl téměř za totálně ztracený, což se u řady obrazu ať Buriana nebo od Bohumila Konečného, to se skutečně stalo. A najednou se před několika lety objevil, a to v době, kdy už jsme zoufali, že ten obraz asi nikdy nebude, tak akademický malíř Petr Bárč, vynikající, už bohužel taky na onom světě, tak začal dělat repliku toho obrazu. A on byl pečlivý a tak mu to trvalo rok. A teprve, když už ten obraz byl skoro hotový, tak se zjistilo, že ten Burianov originál se zachoval na Plzeňsku. No a tak už jsme ho všichni viděli.
0: Profesní spolupráce. Co je vlastně pojilo? Byl to přátelský vztah, který pojil Foglara s Burianem?
1: Ona to tak trošku nebyl čas, by se dalo říct, protože oba dva se poznali v době, kdy oba byli jaksi na vrcholu tvůrčí činnosti.

0: Takže se domnívám, že hlavně se to na dálku všechno vyřizovalo. Teprve v polovině 60. let, když nastalo takové určité politické uvolnění a vypadalo to zase, že Foglar bude moc publikovat, tak se obrátil na Zdeňka Buriana, jestli on by byl ochoten, ale nikdy k tomu už potom nedošlo. Já jsem v té době dělal takového listonoše mezi Foglarem a Burianem, protože jsem byl členem Foglarova oddílu, tak jsem vždycky od Jestřába dostal obálku a tu jsem zanes Burianům a zase odpověď Buriana Foglarovi.
1: Zajímá mě, my jsme mluvili o woodcraftingu, trampingu, ale jak vnímal Burian scouting? Nebyla to pro něj svazující trochu ideologie jako taková?
0: Já myslím, že ne, a konec konců o tom svědčí řada obálek, kterou pak v roce 68-69 namaloval dělal pro časopis Scout Junák. To jsou nádherné obálky nebo ilustrace ale bohužel pak v roce 70, kdy teda byl Scout zase násilně rozpuštěn, že jo, tak to přestalo. Naštěstí teda Buriana tehdy vyzvala redakce nového časopisu, že jo, Pionýrská stezka, kde byla úžasná redaktorka Luďa Razimová, taky známá z country a kdy redigovala časopis na festivalu Porta, jmenoval se Portýr, jo, tak ona prosadila tehdy, že teda do Pionýrské stezky často maloval Burian.
1: Abychom si trochu odpočali odmluvení, tak teď bychom si pustili dvě písničky vztahující se právě k panu Foglarovi. První Pacific, Tony Linhart, Cestou do snínadel, a poté bych poprosil Romana Horkého s Kamelotem, aby zahráli Dík, pane Foglar.

0: Hostem tremských tamtamů je dnes Jarda Čvančara a povídáme si o Zdeňkovi Burianovi. Kdo by neznal ilustrace k Lovcům mamutů? Někomu možná povinná četba trochu toto dílo znepříjemnila, já můžu říct, že jsem je četl moc rád. A Burian vlastně se stal i v odborných kruzích právě díky jeho paleontologickým rekonstrukcím velice uznávanou autoritou. Kdy tato etapa jeho života začíná?
1: Nakladatel Josef Vilímek nechal postavit činžák na dnešní Koněvově třídě a ten byl postaven v roce 1928 a aby některé lidi, zvláště třeba mladou rodinu Zdeňka Buriana, aby k sobě do nakladatelství přitáhl, tak Burian byl prvním nájemníkem právě v tomhletom domě. A zde taky začaly vznikat jednak jeho nejslavnější dobrodružné ilustrace a také pro časopis, kdy dělal právě zmíněné Lovce mamutu, kterých si pak všimnul profesor Josef Augusta. Takže v roce 1938, kdy už se zase Burianovi stěhovali do Vinohradské Písecké ulice, tak už pracoval na kvaších a perovkách pro Augustovu práci Divy prasvěta, které pak u Toužimského Moravce vyšly v roce 1942 a v podstatě to zaznamenalo celosvětový úspěch nevídaný, prostě tyto rekonstrukce. Takže poté Burian jako v této práci ve spolupráci s vědci, profesory, ať už to byl Augusta, později Špinár a Mazák a podobně, tak už zbytek jako života jako v tom pokračoval. A paleontoarcheologické jeho ilustrace budí úžas dodnes, přesto, že samozřejmě tak, jak věda postupuje a nálezy, takže některé ty věci třeba zvláště z doby protektorátu tak musel přiopravit, jo, dal třeba těm zvířatům ještě jiné třeba zbarvení kůže, než pak jak věci na to přišly.
0: Jak se dostaly jeho obrazy a rekonstrukce právě těch paleontologických objevů ven za hranice? Protože já vím, že on byl trnem v oku komunistickému režimu, alespoň tomu prvotnímu, tomu stalinistickému. A vlastně v zahraničí potom sklízel velký úspěch, i když tady na něj někteří, například mladý Neumann, že jo, psali velice ostré kritiky.
1: Jednak Neumann a jednak bohužel, že jo, všichni jsme milovali Ferdu Marvence, Ondřeje Sekoru a ten přímo Buriana nenáviděl, ale to bylo proto, že Sekora taky ilustrovala Lovce mamutů ve 30. letech, ale byla to absolutní hrůza. Prostě to byl Ferda Mravenec, akorát jako v pravěku. Že jo, no. Takže tady to asi jako odsud to jako původně plynulo. No. Ale v těch 50. letech to měl Burian velice obtížné a když byl někdo v rodině nemocný, tak těžko se sháněly peníze, takže opět znovu se jaksi protloukal, ale přesto jako vždycky nějaké ty práce, zvláště třeba pro arty zahraniční v nakladatelství, že, britský, tak ty jako tam to budilo úžas. No a pak třeba můžeme pokračovat přes Zemanův film Cesta do pravěku, což byl absolutní boom dodnes, ale zrovna v době, kdy se režisér Zeman se inspiroval Burianem, tak nesměl ho napsat jako poradce do titulku. Jo? Takže Buriana budeme marně hledat. A tento film i později vzbudil úžas u amerického režiséra Spielberga, který se inspiroval Burianovými obrazy, když začal uvažovat o Jurském parku a podobně. No. Takže...
0: On, Burian, tedy Zdeněk a jeho vztah k Bimbovi, Bimba jako velký ilustrátor a malíř, kde se oni seznámili a tam totiž je nějaký ten příběh, kdy se dostávaly nějaké ty Burianovy obrazy ven za hranice, že?
1: To už bylo mnohem později, nicméně když daleko mladší Bohumil Konečný, zvaný Bimba, když se jako začal prosazovat a začal dělat pro Foglarův časopis Mladý hlasatel a ty některé ty jeho obálky byly úplně fantastické. Ovšem Konečný se netajil svým obdivem k Burianovi, ale oba byli mistři pohybu. Jo, ono nakreslit, namalovat třeba zvíře statické, dobře, jo, ale namalovat ho, nakreslit ho v pohybu, jo, třeba padá, jo, někde, jo, tak to oni dokázali mistrovsky a zvláště Konečný potom byl, co se týče koní, úplně fantastický, že to uznával i Burian.
0: Tak pojďme tedy si zase odpočinout muzikou. Pustili bychom tvoje Texmeny a zahráli byste právě skladbu inspirovanou Bimbou, a to je Vyznání Bimbovi.
2: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
3: Začal jsem číst a na svět zíral, když mladý hlasatel jsem odebíral. Tam Batlička své povídky měl, u nich kresby a já na nich klpěl.

pro mě byl víc než kamarád. Co si dnes víc můžeme přát, na jeho počest budou Tex-Meni hrát. Život plynul dlouhým časem, já šel dál za vábným hlasem,

0: Dozněli tak smeni skladba Vyznání Bimbovi. A vy nadále posloucháte Tremské tamtamy, které dnes věnujeme vzpomínce na Zdeňka Buriana. My už jsme to nakousli, že Buriana si nesmírně vážili v zahraničí. Kde je ten jeho světový přesah dnes nejpatrnější?
1: Tak
0: třeba nemusíme dnes přímo, ale kde se to projevilo nejvíc?
1: Řada obrazů s touto tematikou se dostala třeba do Spojených států a kopie dokonce i do Japonska, kde když byla mezinárodní výstava, tak u Tokia udělali obrovská hala a tam zvětšeniny ve velikosti domu právě nejlepších Burianových ilustrací. No tak to vzbudilo fantastický ohlas ale bohužel tady to neuměli jaksi obchodně nějak využít.
0: Když si dneska lidé chtějí Buriana připomenout, samozřejmě si ho můžou připomenout s jakoukoliv knížkou, kterou ilustroval, ale ty už jsi zmínil to muzeum. To je projekt, ale který není až tak nový, teda až tak starý, ne? Jak dlouho to a kde to muzeum je a co tam vlastně návštěvníci najdou?
1: Tak muzeum je ve Štramberku, Aleš Durčák, bez něhož by to asi nebylo, to, co, kde se sjíždějí burianologové a berou to ze všech stran, velice odborníci, jmenoval bych i galeristy, třeba Kubu, který dělal výstavy tady v Obecním domě, nebo Jana Hosnedla, který dělal výstavu Konečnému, takže jenom jsem řekl Sluka, zapomněl.
0: Aby to nevypadalo, že jsem dělal nějakou výstavu. Co se týče třeba hodnoty obrazů, to je zajímavá věc. Já když jsem byl u tebe doma, tak jsem viděl velkou část Burianových obrazů. Dneska se ale ty ceny pohybujou dost vysoko těch obrazů, co?
1: No jo, tak za mých mladých let šlo kvašovou ilustraci získat za 500 korun. Dneska ta sama za 200 tisíc, jo? Takže to už je jako velký rozdíl. A ono taky Buriana je nutný porovnávat s Burianem. Jo? Jsou takzvané věci kvality A, to málo kdo pustí, takovéhle věci.
0: Když bychom položili trochu, až bych řekl, filozofickou otázku, co si myslí, že může Burian a jeho dílo dát dnešní době?
1: Já si myslím, že ty hodnoty, které přetrvávají, je ta pravdivost. Jo. On ostatně nikdy nepatřil k nějaký avantgardě, která ostatně ho stejně mezi sebe neměla. On sám je považoval za nedouky, podvodníky a mazaly. Takže to trošku neměl pravdu, že jo, ale jako takhle ten jejich vztah mezi nimi byl. A on skutečně od rána do 5 hodin každý den velice pečlivě pracoval a večer studoval a četl knihy a tak. Takže ta pracovitost je tam úžasná.
0: Já bych ještě posluchače odkázal, pokud by chtěli víc dozvědět jak o díle životu a i chtěli vidět ty nádherné obrazy Zdeňka Buriana, doporučoval bych monografii Burian od Vladimíra Prokopa, která je teda výjimečná. Mám ji doma a musím říct, že je to nádhera a i kdyby nic jiného, tak na to listování večerní je to nádhera.
1: Tak Vladimír Prokop je absolutní jednička a to co jako snesl a ta fakta dal dohromady. To je prostě úžasný.
2: Posloucháte Tremské tamtamy na Country Rádiu.

0: po hvězdách se toulal a v nekonečnu byl. A občas na svět skočil, abych trochu žil.
1: Za povídání s Jardou Čvančarou o Zdeňku Buriánovi jsem dal jednu tematickou skladbu, která se jmenovala Tulák po hvězdách, právě dozněla a je ze společné spolupráce vlastně Jardy Čvančary, který dělal hudbu a pozor, text napsal George Falada. Teď ještě v rychlosti, než skončíme, vy to asi už z vysílání víte, ale 15. srpna tohoto roku slaví Country Radio 35. narozeniny. Na tvorbě programu jsem se aktivně podílel a tudíž vás chci srdečně vyzvat k tomu, abyste soutěžili ve vysílání o lístky, protože to bude stát za to. Pojedeme vlastně z Bráníka vlakem, většina z nás snad pojede do Kamenného přívozu, odkud se pěšky vydáme Posázavskou stezkou směrem do Pikovic, kde je areál výborného pivovaru a tam se poté budeme do večera veselit za zvuku našich vlastně kolegů z Country Rádia a jejich kapel a no prostě to bude stát za to. Poslouchejte vysílání Country Rádia, ty lupeny můžete vyhrát ráno u Kačky s Vláďou, pak u Milana Šmita, u Miloše Kellera a dokonce i teď po tom, co dozní Tremské tamtamy, tak večer můžete soutěžit u Petra Kocmana, tak si to rozhodně nenechte ujít. No a to je ode mě pro dnešek vše, mějte se moc hezky a za týden se budu těšit u indiánské tématiky. Naslyšenou!

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Memorial Aloise Čejky je šipkařská soutěž pro všechny věkové kategorie. Proběhne 18. a 19. července na hřišti na Borku u Dětenic. Po celý den je připravený doprovodný program s hudbou. Samozřejmostí je občerstvení, dobroty z grilu i udírny. Večer je nachystaná party a SDH se na vás už těší. 11. ročník Folk Country Festiválku se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný úterní večer s datem 14. července vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia. Ano, i dnes je pro vás připravena pravidelná hodinka Country je všechno, co se mi líbí, kde vybírám ze svého archivu písně, které třeba běžně neznáte z vysílání Country Rádia, tak doufám, že i dnes se trefím do vašeho vkusu. No a začneme písní, která pochází z repertoáru, no, řekněme, rockera. Hugh Lewis je rocker pro někoho, ale pro někoho je to ryzí countryman. Hugh Lewis má kapelu, která se jmenuje The News, což je samozřejmě velmi vtipný název vzhledem k jeho příjmení. No a já jsem od něj před mnoha lety slyšel poprvé krásnou píseň, která mě zaujala už tím názvem, a sice Time Ain't Money. Čas nejsou peníze, což je samozřejmě myšlenka naprosto správná, protože ne vše se dá přepočítávat na peníze a o tom právě zpívá Hugh Lewis se svojí kapelou The News. Tak jdeme na to, přeji vám hezký poslech.

jak čas máchnu perutí. Odnáší a nikdy nenavrátí další cíl.

zúžím zrak a uchýlím se k vínu. Hvězdná noc, když velí k vypoutí. Odešla jsi a nedávám ti vinu. Je zčáp čas, že máchnu perutí. Odnáší a nikdy nenavrátí další cíl.

0: co vzal je střáb čas.
1: V roce 1950 vydal Hank Williams desku s názvem Hank Williams with his Drifting Cowboys, což byl název jeho doprovodné kapely, která s ním jezdila na koncerty. Ovšem tomu albu předcházel single v podobě dvou písní, na jeho straně A byla velmi slavná skladba Dear John, no a na straně B byla Coco Heart, píseň, která inspirovala tolik různých skladatelů a zpěváků po celém světě, že by se to dalo jen těžce spočítat. Ku příkladu, touhletou písní byl silně ovlivněn také Elton John, veliká popová nebo rocková hvězda. No a tuhletu skladbu samozřejmě napsal Hank Williams a vydal ji u nakladatelství Acre Froze, což byla dvojice pánů, kteří se začali o tuto činnost zajímat hnedka po tom, co zjistili, že by to mohlo být velmi zajímavé. Oba dva samozřejmě muzikanti, Roy Acuff, opravdu veliká country legenda. A dobře udělali, protože se z toho stal docela výnosný obchod, zvlášť v případě Henka Williamse, pochopitelně. No a tuhle tu písničku, jak už jsem zmiňoval, tak ve svém repertoáru měla a má dodnes spousta různých zpěváků a kapel. No a mimo jiné tuhle tu skladbu zařadil na jedno ze svých skvělých alb i jazzový a swingový velikán Tony Bennett. On udělal taková dvě zvláštní alba, která nazval Tony Bennett and Friends, a tam si skutečně pozval spoustu různých zpěváků z mnoha žánrů, takže se tam objevily opravdu popové, rockové, jazzové hvězdy, ale samozřejmě i ty countryové. No a tuhletu klasiku od Hanka Williamse si tam Tony Bennett ve svých 90 letech zaspíval s velikou country star Timem McGraw. Takhle krásně to dopadlo. Pojďme si ji poslechnout.

Když se ve studiu sejdou dvě veliké legendy, jedna jazzová a jedna country, tak u koho myslíte, že skončí? Samozřejmě u Henka Williamse. To byl Tony Bennett a Tim McGraw. Možná si vzpomínáte na veliký hit kapely Burma Jones Samba v kapkách deště. Tuhle tu písničku dokonce si vzpomínám, že Jirka Brabec svého času, když dělal ty televizní pořady Country Express Praha nešvěle, tak zařadil do své hitparády. A byla to píseň, která samozřejmě nebyla primárně countryovka, ale mě už se tehdy moc líbila. A Bohuš Josef, zpěvák téhleté kapely, kterého znáte samozřejmě v současnosti jako solového zpěváka, muzikálového herce, tak vždycky country miloval. Já jsem ho měl i na svém koncertě jako hosta, protože se dlouhá léta přátelíme a mám rád jeho muziku, protože on skládá písničky, no a Samba v kapkách deště je také jeho dílo. A Bohušek mi dal verzi téhleté známé písně se slovy, že tady máš jednu speciální country verzi, protože si do ní pozval dokonce Luboše Novotného z kapely Druhá tráva a vznikla opravdu, dá se říct, plnohodnotná countryová samba. Tak pojďte si ji poslechnout. Bohuš Josef, Samba v kapkách deště.

Tak co jste říkali na country verzi písně Samba v kapkách deště od Burmy Jones? Tohle byla ta nová verze, do které, jak jsem zmiňoval, si Bohuš Josef přizval Luboše Novotného z druhé trávy, no a to banjo, které jste tam slyšeli, tak to bylo pro změnu Luboš Malina, také z druhé trávy. Tak, teďka bude píseň, která myslím si, že dost rezonuje i s vámi, posluchači, soudě podle toho, co mi píšete, protože já rád a často pouštím takzvané devadesátkové country, což je muzika, která je mi opravdu hodně blízká, protože v té době na začátku 90. let jsem hodně, jak bych to řekl, začal hudební rozum brát, takže mám to spojeno s tímto obdobím. No a vy mi píšete průběžně, že i vy máte rádi devadesátky v country a píšete mi dokonce různé vzpomínky na jednotlivé písně a interprety, tak klidně pište dál. Hezky se to čte a vzpomínky k písničkám jsou vůbec velmi důležité. Mimochodem v odborném žargonu se tomu říká zvuková kotva, že máte spojenou písničku s nějakým třeba zážitkem nebo obdobím. Takže mám pro vás hnedka další takový počin. Je to písnička I'm from the country, kterou zpívá zpěvák Tracy Byrd, kterou pro něj napsali Marty Brown, Stan Webb a Richard Young. Richard Young byl mimochodem kytarista velmi známé country kapely The Kentucky Headhunters, no a Marty Brown vydal dokonce několik svých soulových alb, ale krom toho se všichni věnovali psaní písní. No a právě I'm from the country, tak to byl zásah do černého, a to doslova do písmene, protože tahle ta píseň a Watermelon Crow, to jsou dva největší hity Tracyho Byrda z 90. let, tak pojďme se do těch let na chvíli vrátit.

Bratrské dvojice jsou v oblasti country hudby naprosto běžná věc. Kdybych měl zmínit, tak třeba Brothers Osborne, nebo také bluegrassový Osborne Brothers, nebo Brother Phelps, Bellamy Brothers, Moody Brothers, no je jich opravdu velká spousta. Tak mezi tady tuhletu škálu se přidala i další bratrská dvojice, která se říká Van Zandt, což jsou dva výteční zpěváci, kteří jsou známí spíš fanouškům takového jižanštějšího pojetí country hudby, protože Johnny Van Zandt je lídr, zpěvák jižanské kapely Lynyrd Skynyrd a Donny je pro změnu lídr své vlastní kapely, která se jmenuje 38 Special. No a oba dva bratři měli samozřejmě ještě třetího, Ronnieho, který zpíval v Lynyrd Skynyrd. Bohužel tragicky zemřel, když se jejich letadlo zřítilo cestou na koncert, tak na jeho místo vlastně nastoupil Johnny. No a Johnny společně s nejmladším bratrem

kterým založili v roce 1981 dvojici, která se říká jednoduše Van Zandt. Působili vlastně do roku 89, pak si dali pauzu a od roku 98 působí až do dnes. No a za tu dobu natočili 6 skvělých desek. A je to přesně taková ta muzika, která samozřejmě zavání tím jižanským pojetím country, ale oni to prezentují jako čistou country, protože kdyby to čistá country podle nich nebyla, tak nemají důvod to dělat, protože tu jinou muziku hrají ve svých domovských kapelách. No a vybral jsem tedy od nich jednu z písní, nebude to z těch osmdesátkových alb, ale naopak z alba, které vyšlo tuším už v roce 2004, a je to píseň It's All About You.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Mají na stole čaj a u nohy

obrovsky znaj. U nohy džin, na stole čaj, nepospíchaj. Na výzkum daj.

tak kmotřičko, přijď, jen ať si vezmou na věčnost.

To byl vynikající Jarda Samson Lang a písnička My Chai, kterou já osobně mám rád už mnoho let. Teď to bude skladba, kterou patrně budete znát. Pochází z alba Let It Be, z takzvaného bílého alba kapely Beatles, které vyšlo v roce 1970, bylo to v květnu a byl to jejich poslední hudební počin. A na tom albu je samozřejmě kromě titulní Let It Be spousta dalších skvělých písní, ale já mám ze všech patrně nejraději The Long and Winding Road, pod kterou jsou samozřejmě podepsáni pánové Lennon a McCartney, jako u všech ostatních. A je to píseň, kterou ovšem složil Paul McCartney a inspiroval ho k tomu kraj, který měl velice rád, protože se jednoho dne vydal na pár dnů do oblasti Campbelltown, což je ve Skotsku, kde koupil High Park Farm, takovou krásnou farmu usedlost. Tam teda taky ho inspirovala ta krajina k napsání i další nádherné písně Wool of Kintyre. No ale on už, když tam přijížděl, tak všude byly podél silnice značky Stretching Up Into the Hills, tedy krajina se rozprostírá do kopců. A v tu chvíli už pojal takovou myšlenku, začal si broukat ty melodie, no a za dva roky ji teprve až dokončil a zařadil ji právě na album Let It Be. A ta písnička se dodnes dočkala také mnoha úprav, mimochodem Beatles ji mají ve dvou úpravách. Na tom albu je teda samozřejmě s těmi smyčci, které tam dodal Phil Spector, legendární producent, který měl rád takovou tu zvukovou stěnu, jak tomu říkal těm smyčcům. Ale Paul McCartney říkal, že to vlastně nikdy moc neměl rád, že má radši tu takzvanou naked verzi, tedy obnaženou, abych to přeložil, kdy to ve studiu nahráli jenom v osazení basa, bicí, kytara a klávesy, tedy bez těch smyčců. A já mám teď pro vás ještě úplně jinou verzi a bude to country verze téhleté písničky, kterou, tuším, že to bylo v roce 95, natočil tehdy velmi populární country zpěvák John Barry a krásně se tak poklonil autorům téhleté překrásné balady.

No a na závěr dnešní hodinky je country, je všechno, co se mi líbí. Jsem připravil ještě dvě písně. Jednu z nich bude zpívat Blanka Šurková, bude to Proud Limousin. Píseň, kterou si vypočila z repertoáru Dolly Parton. A ta píseň se v originále jmenuje White Limousin, takže vlastně je to takové, dá se říct, přebásnění do češtiny, přesně podle toho originálu. Ale píseň, která zazní teď, tak tu zcela jistě budete znát. V roce 1961 jí do světa vypustil známý zpěvák Don Gibson. Mimochodem tu skladbu nahrával ve slavném studiu B v Nashvilleu. Byla to studia RCA, která tam jsou dodnes a patří mezi ty nejznámější a nejslavnější. A tu písničku tehdy pro něj napsali Paul Hampton a Hal David, dva hitmakeri. No a ta píseň samozřejmě okamžitě atakovala hitparádu. Je zvláštní, že se dostala v té hitparádě Billboard Hot Country Singles and Tracks na druhé místo, na první nedosáhla, ale i tak je to jeden z největších country hitů všech dob. No a já vám tuhle tu píseň teďka pustím v podání dvou opravdových legend, a sice Jimmyho Buffetta, který byl znám, jak už jsem to několikrát zmiňoval ve svých pořadech, takovým, on vyznával takový ten přímořský život, měl rád pláže a domy na pláži, měl jich několik a takové ty otevřené restaurace s otevřenými bary, zkrátka tenhle ten přímořský život. No a na jednu desku nahrál právě Sea of Heartbreak a do té skladby si přizval svého kolegu, kamaráda a obrovskou country hvězdu George Straita, kterému se přezdívá King George, tedy král Jiří, a oprávněně, protože je to opravdový král country. No a společně si zaspomínali právě na Dona Gibsona písní Sea of Heartbreak. Tak a já se na vás budu samozřejmě těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje hezký večer.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Je 21 hodin. 35 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: and meditate on it. Understand, yo man, you hear me talking on it. Understand, yo man, remember what I told you. Understand.
1: 21 hodin 10 minut posloucháte úterní večerní vysílání Country Radia, s vámi ve studiu Petr Kocman. No a v této hodině na vás čekají takové perly jako třeba Timmy Wynette, I Don't Wanna Play House, nebo Jarek Nohavica, také Pavlína Jíšová, Hop Trop, no a další a také budeme vzpomínat. Tak přeji vám klidný večer, klidný letní večer. Dostal jsem zprávy od některých z vás, posluchačů, konkrétně to bylo z Litomyšle, že se tam přehnala nějaká bouřka a že tam dokonce byl výpadek Country Rádia, ale už teď je všechno v pořádku. On ten výpadek asi nebyl jenom co se týká rádia, ale patrně i elektřiny třeba, ale už je všechno v pořádku, takže jsem rád, že nás můžete poslouchat na všech místech po naší celé republice. No a já bych hnedka na úvod rád popřál také k svátku Karolínám. Dneska slaví Karolínky svůj svátek a já bych vám poslal píseň, která se jmenuje Přímo Karolína. Je to písnička, kterou si Michal Tučný vypůjčil v 80. letech od kapely Alabama. Ta píseň se v originále jmenuje Caroline Mountain Dew a Michal ji udělal s nádherným českým textem a zařadili na své album Starýho psa novým kouskům Nenaučíš. Takže milé Karolíny, písnička pro vás právě teď na Country Rádiu a Petr Kocman vám přeje hezký večer a hezký svátek.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

vysvětlila televize. Byl to tehdy pořad Šance, který uváděl Mirek Valika s Pepou Dvořákem. A tehdy jsme se tam sešli společně ještě s Pavlem Bobkem, Ivonou Přenosilovou, Karlem Zichem, Karel Wagner tam s námi byl. A já jsem tam byl i s mým tatínkem a dokonce při naší společné písni, když jsme s tatínkem a s Karlem Wagnerem hráli, tak Karla Gotta stříhali. Na to se podívejte, já vám neprozradím tu pointu, ne, docela to opakují často tu Šanci, tak na to se podívejte, to tehdy celý ten sál málem upadnul, když se tam staly některé věci, které se staly zatímco my jsme hráli a Karel vedle nás seděl na židli. Něco úžasného. Musím teda říct, že Karel Gott, jak je o něm všeobecně známo, tak to byl vždycky naprostý profesionál, vždycky přišel naprosto připraven, včas usměvavý, skromný a hlavně uměl. No, on těch úspěchů má obrovskou spoustu samozřejmě. On za tu svoji hudební dráhu vydal celkem 293 sólových alb, představte si to, a to nejenom u nás, ale i v zahraničí samozřejmě, a zpíval nejenom česky, ale také německy, anglicky, samozřejmě slovensky, nebo maďarsky, italsky a také rusky. No a v anketách Zlatý slavík a později Český slavík získal, jak dobře známo, 42 ocenění, no ale taky obdržel víc než 120 televizních ocenění. No a co se týká prodeje desek, tak získal 32 zlatých desek, jednu diamantovou. No a samozřejmě se umísťoval pravidelně na hitparádách, pochopitelně. A na té naší scéně měl naprosto neotřesitelnou pozici a byl velmi známý v zemích východního bloku, ale také v německy mluvících zemích a v Belgii. Tam to byl opravdový miláček publika. No a celkově naspíval něco kolem 2500 písní. A spolupracovala samozřejmě s mnoha významnými umělci v zahraničí. A dokonce Karel Gott patří mezi 5 nejprodávanějších interpretů v historii německé hudby. Je to neuvěřitelné. A jeho nejprodávanější album, apropo, byla deska Karel Gott, která byla naspívána v ruštině. No a u nás v Čechách je nejprodávanějším jeho album vánoční deska Vánoce ve Zlaté Praze, která se dodnes vyváží do celého světa. A bez té jeho vánoční desky, které vydal 2 mimochodem, tak bez té druhé já si neumím představit Vánoce, protože tu vánoční desku poslouchám už od narození a opravdu Vánoce bez Karla by nebyly snad ani Vánoce. Tak já bych na něj moc rád dneska zazpomínal v každé hodině. V každé hodině si pustíme od něj alespoň jednu píseň a pro tuto chvíli jsem vybral novou úpravu jedné z jeho velmi známých písní, kterou on kdysi naspíval s krásným textem. A ta písnička se jmenuje Když jsem já byl tenkrát kluk. Zpívá Karel Gott, který by dneska slavil své narozeniny.

přizná. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už

o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

Dneska slaví narozeniny nejenom Karel Gott, ale další velká osobnost naší hudební scény, Michal David, což je skvělý hudebník, který je často vnímán podle mého soudu v podstatě neprávem, ne úplně správně, protože Michal je vynikající muzikant, vynikající pianista. On kdysi začínal jako jazzman, dokonce si možná mnozí vzpomínáte na kapelu nebo na jazzovou formaci, která je na název 4. Ta hrála v obsazení klavír, kytara, baskytara a bicí a tenkrát tam zpívala Jana Koupková. A v roce 76 vystoupili dokonce na pražských jazzových dnech. No a Michal David, co by pianista a zároveň líder kapely, byl vyhlášen hudebníkem roku dokonce. No a potom začala jeho éra u Františka Janečka a od té doby začal být vnímán ne úplně jako v prvé řadě skvělý pianista a zpěvák, ale Michal David také je vynikající skladatel a písně třeba do těch disco příběhů si samozřejmě skládal sám, spolupracoval s různými textaři a ty jeho písničky se objevují ve filmech jako Vítr v kapse nebo Láska z pasáže, Kamarád do deště samozřejmě. No a znáte ho také jako tvůrce muzikálů, jeho Kleopatra je výtečné dílo. On založil kdysi se svojí manželkou, tuším, že to bylo v roce 95, také společnost DD Records, později, tuším, že někdy o 6 let později, prodal poloviční podíl panu Lichtenbergovi a bylo to celé přejmenováno na Kleopatra Musical SRO. Pan Lichtenberg dělá pořady v Hibernii a v pražském divadle Broadway, je to známá osobnost. No a já jsem s Michalem se potkáváme průběžně mnoho let na různých společných akcích. Potkali jsme se také jednou v ryze country prostředí, kde náš společný kamarád, slovenský countryman Alan Mikušek, slavil 50. narozeniny. Bylo to v Bratislave v jedné velké sportovní hale a tehdy si tam pozval Alan Františka Nedvěda. Já jsem tam vystoupil, ale pozval se tam i Michala Davida. Společně si tam zaspívali a Michal dal Alanovi tehdy krásnou elektrickou kytaru bílou a byl to krásný koncert. Takže Michal David má vztah i k té moderní country, kterou má rád a vždycky, když se potkáme, tak se ptá, co je nového a kdo z těch countrymenů zase co vydal. Takže zkrátka mám ho rád, no a apropo, on si splnil krásný sen a v podstatě to dostal od své ženy jako dárek a natočil desku ve slavných studiích Abbey Road, tam, kde natáčeli Beatles a všechny další velké hvězdy a natočil tam celé album. A z toho alba já teď mám připravenou jednu píseň, abychom ty jeho dnešní 660. narozeniny oslavili. A je to skladba, která je na ní samozřejmě znát ten vliv té produkce v Abbey Road studiích v Londýně, ale dá se říct, že to je v podstatě country píseň, ale hlavně má nádherný text a Michal David ji skvěle zpívá. Jmenuje se Život je náš, takže zpívá dnešní oslavenec.

To byla Pavlína Jíšová a písnička Goblen z roku 1995 z alba, které natočila společně s kapelou Druhá tráva. Do konce hodiny už to vidím jenom tak na dvě písně. V každém případě určitě stihneme tu, která je připravena hned za chvíli. A sice píseň, kterou dobře znáte, pochází z roku 1999 z alba Druhé podání. A to už určitě tušíte, že album s tímto názvem vydal František Nedvěd a je to písnička Jsem jenom chlap. A je to v podstatě jedna z velmi mála písní, které si František složil sám. Tak pojďte, pošleme mu malý pozdrav nahoru na obláček. No a já se na vás budu samozřejmě těšit po 22. hodině ve večerní vysílání Country Radio. Petr Kocman vám přeje klidný letní večer.

Pouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapou. Hup, hup, hup, hup, hup.

0: Posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, je 22 hodin 10 minut. No a kdyby vás zajímalo, co vás čeká v této hodince za muziku, tak mám pro vás připraveny třeba Greenhorny, respektive Zelenáče s Pavlem Králem.
1: Já

No ale je připraven také jeden krásný duet George Straita a Chris Stapleton na Honky Tonk Hall of Fame. No ale v toulavých džínách přijde také Věra Martinová.

trochu jiný. No a teď už si pojďme zazpomínat ještě jednou na Karla Gotta, který by dneska slavil 87. narozeniny. Tohle je jedna z jeho nesmrtelných písní. Petr Kocmal vám přeje hezký večer.

Dneska by slavil narozeniny také jeden velmi proslulý herec, a sice pan Lino Ventura, který se narodil vlastně, zní to strašně divně, v roce 1919, mě to z dnešního pohledu připadne hrozně dávno. Je to vlastně francouzsko-italský herec, nutno podotknout, ale také sportovec. Mimochodem mistr Evropy v zápase ve volném stylu pro rok 1950 ve střední váze. No, on pocházel z italské Parmy a už asi od 8 let žil se svou rodinou v Paříži. No a jeho otec Giovanni Ventura krátce po té rodinu opustil, takže zůstal s maminkou Luizou sám. No a v únoru 1942 dostal povolávací rozkaz, aby sloužil v italské armádě uhorských myslivců. Ale krátce po nástupu na vojnu dezertoval zpět do Francie a už se do armády nevrátil.

velice přesvědčivý. No a hned ve svém prvním filmu, který se jmenoval Nesahejte na prachy, si zahrál se slovutným Jeanem Gabenem, se kterým se později zpřátelil. Což bylo co říct, protože Jean Gabin si k sobě nikoho nepouštěl. No a zpočátku hrál většinou jen takové ty drsné a tvrdé postavy, různé gangstry a zločince nebo policisty nebo lidi na okraji společnosti. A postupem doby se ale vypracoval na charakterního herce. No a kromě francouzských filmů také hrál, a to díky svému původu, i v řadě těch italských, pochopitelně. Mimo jiné se také přátelil s šanzoniérem Jacquesem Prelem, se kterým dokonce natočil snímek Daleký západ. Možná si na něj mnozí pamatujete. No a za stvárnění postavy Žána Valžána ve snímku Bídníci, který byl natočen v roce 1982, byl nominován na Césara, což je velmi prestižní cena. On se ale těm cenám bránil, a to cenám všeho druhu. Odmítl dokonce také převzít i vysoké francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie. On za tu dobu, co natáčel, tak natočil zhruba 70 filmů a i přes nabídky, ale nikdy nevstoupil na divadelní jeviště. A to patrně proto, že byl herec samouk a nechtěl, aby mu tam něco nešlo, nebo nechtěl to ostatním kazit, jako dokonce v jednom z rozhovorů jsem četl, tak on říkal, no nerad bych vstoupil na jeviště nějakého slovutného divadla a tam to těm hercům kazil. Zvláštní. No, oni se svojí manželkou vlastně provozovali velmi intenzivně charitativní činnost, protože jejich dcera Linda byla zdravotně postižená, no a proto se věnovali především postiženým dětem. A jeho žena Odette v roce 87 obdržela za svoji charitativní činnost Řád čestné legie. Bohužel tedy Lino Ventura náhle a nečekaně zemřel v roce 87 na infarkt a já bych na něj rád teďka zaspomínal písní právě od Jacquese Prela, který byl jeho kamarádem, blízkým přítelem, což si myslím, že bude ta nejhezčí vzpomínka, protože muzika nám všem přináší radost a umí vyvolat vzpomínky. Takže zaspomínáme na vynikajícího Lino Venturu, kterého známe z tak parádních filmů, jako třeba Sicilský klán nebo Zákon ulic, Zločin a trest. No, těch filmů je opravdu veliká spousta. Tohle je Jacques Brel.

0: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
1: 35 dní, chlapci jako květ.
0: Country rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

Dnes by slavila své narozeniny další veliká, opravdová a opravdu veliká legenda světové hudební scény, pan Woodrow Wilson Guthrie, kterého všichni znají jako Woody Guthrieho, což byl nejenom folkový písničkář, ale také písmák, dá se říct, a je, řekl bych, také po právu považován za jedno z hlavních zakladatelů amerického folkového hnutí. No, Woody Guthrie vyrůstal v městečku Okima v Oklahomě, jeho otec byl mimo jiné obchodníkem s realitami, sestra tamu bohužel tragicky zemřela, taky je postihl požár a tornádo a jeho maminka trpěla Huntingtonovou chorobou, tedy těžkou dědičnou nervovou chorobou, takže to neměl lehké a on už se ve svých 14 letech živil různými příležitostnými pracemi, mnohdy tedy fyzicky náročnými, a už co by dospívajícího se naučil hrát na foukací harmoniku a na kytaru, tu na tu později, no a začíná hrát přímo na ulici. Muzicíroval údajně s každým pouličním muzikantem, kterého kdy v životě potkal, no a taky od nich přebíral mnoho podnětů, zejména tedy z té americké venkovské hudby, neboli z původní americké country hudby samozřejmě. V roce 1935 se připojil k farmářům postiženým katastrofálními písečnými bouřemi, migrujícími na západ. Tato událost je popsána jako Dust Bowl ve slavném románu Hrozny hněvu Johna Steinbecka mimochodem. No a v jejich prostředí strávil několik let a zkušenost s těmi jejich bídnými životními podmínkami, nezaměstnaností a sociálními třenicemi v Kalifornii, kde marně doufali v přijetí a práci, měla velmi silný vliv na jeho tvorbu. No a on se značně levicově tedy zaměřil od té doby a měl velmi blízko k americkým odborovým organizacím. V New Yorku psal dokonce pro americké komunistické noviny Daily Worker, no a pravidelně vystupoval i v rozhlase, a to zejména v Los Angeles a v Mexiku. V roce 1940, a to je velmi důležité, se seznámil se slavným Pete Seegerem, ten mimochodem navštívil v 60. letech právě Českou republiku, tehdy Československo. No a seznámil se také s Alanem Lomaxem a Led Bellym, což jsou všechno legendární postavy, a společně začali vystupovat na podporu nezaměstnaných dělníků. No a z té doby pochází i Guthrieho album Dust Bowl Ballads, složené z písní o osudech právě těch lidí postižených písečnou bouří. V roce 1941 složil album písní podporujících stavbu přehrady na řece Columbia. No a ve stejném roce v New Yorku spolu založil skupinu The Almanac Singers, která byla zprvu zaměřena na takový odborářský aktivismus, no a po útoku na Pearl Harbor ale dali přednost proti hitlerovské propagandě. No a z té doby právě pochází i typický obrázek Guthrieho s kytarou, na níž je nalepena celulka s nápisem This Machine Kills Fascists, tedy tento nástroj zabíjí fašisty. No a v té době se ocitl pravděpodobně na svém vrcholu popularity, by se dalo říct. Publikoval svou polofiktivní stylizovanou autobiografii Bound for Glory, tedy Cesta ke slávě. Ta byla v roce 76 apropos sfilmována. No a stal se jednou z hlavních postav rozvíjejícího se folkového hnutí. A jeho vystoupení bohužel posléze začala být poznamenávána výpadkem paměti a takovým zmateným chováním, které bylo předzvěstí nastupující Huntingtonovy choroby. A tomu diagnostikovali v roce 52, no a v té době rovněž tragicky uhořela jeho 4letá dcera, což byla tedy opravdu rána osudu, která výrazně zhoršila jeho celkový stav. Od druhé poloviny 50. let byl trvale hospitalizován v nemocnici v Greystone Park v New Jersey a později také v léčebně Queens Village v New Yorku, kde také zemřel. No, on údajně za svůj život složil 1000 písniček. Mnoho se sociální, takovou tuláckou nebo striktně politickou tématikou, ale také písničky dětské, humorně improvizační nebo využívající půdorysu tradičních amerických písňových balad, to byla třeba slavná píseň John Henry. No a některé z nich ve Spojených státech doslova zlidověly, a nejen tam tedy. No a řadu svých písniček také nahrál pro folkloristickou sbírku americké kongresové knihovny ve Washingtonu DC a pro americkou folkloristickou společnost Moses Ash Folkway Records. Vlastně dá se říct, že
výrazně ovlivnil mnoho folkových hudebníků, a to i u nás v Čechách a v tehdejším Československu, a jeho písně se dočkaly nesčetných coververzí. A dokonce fascinoval i mladého Boba Dylana, který jej přijel dokonce navštívit do léčebny a s jeho odkazem se vyrovnával na svých prvních albech, a to například tou nejznámější písní, kterou nazval Song to Woody, tedy píseň pro Woodyho. No, ale inspiroval také Bruce Springsteena. Ten některé jeho písně zařazoval i na své koncerty a desky, například je toto album Live z roku 1975 až 85. No, pravděpodobně nejslavnější a tou nejcitovanější Guthrieho písní je This Land Is Your Land. U nás ji znáte od Rangers jako tohle je mázem z roku 1940, a velkou popularitu zažila v 60. letech, ale hrána byla například i Bruce Springsteenem a Pitzigrem na inauguraci prezidenta Obamy, což bylo v roce, tuším, že 2009, ano, tak nějak to bylo. No a v parodické podobě se objevila mimo jiné v seriálech Simpsonovi nebo Teorie velkého třesku, takže Woody Guthrie, osoba, která zasáhla muzikanty po celém světě a i u nás. A u nás zasáhla hodně Pavla Žalmana Lohonku, který dokonce udělal v češtině jednu jeho slavnou píseň, kterou hrával. A sice Hobo's Lullaby. Pavel ji tehdy udělal jako tuláckou ukolébavku. A těch verzí existuje velká spousta. Samozřejmě je natočena i ta od Guthrieho, ale já bych vám teď rád pustil tu verzi, kterou natočil Kris Kristofferson se svojí ženou, slavnou zpěvačkou Ritou Coolidge. A je to, řekl bych, taková nejcountryovější verze. Takže pozdrav na obláček Woody Guthriemu. Tohle je jedna z jeho slavných písní.

To byli Zelenáči a Pavel Král, Dívka, co se smála jak Chaplinův kyt. Tak a do konce hodiny už jenom jedna jediná píseň, a sice Strawberry Wine, skladba, kterou znáte také v podání Šárky Reskové, která ji naspívala jako borůvková, přestože to víno není borůvkové, v originále jahodové, ale je to krásná verze tedy. Tehdy se produkce ujala samozřejmě Jirka Brabec, Šárčin manžel, ale tohle je ten originál, který spatřil světlo světa 5. srpna roku 1996 a tu píseň spolu složila a hlavně zpívala půvabná a skvělá zpěvačka Dina Carter. Tak to je poslední píseň této hodiny, no a já se na vás budu těšit samozřejmě po 23. a budeme soutěžit. Petr Kocmana vám přeje hezký večer.

To byl Glen Campbell a písnička Rhinestone Cowboy, kterou zařadil na své album se stejným názvem v roce 1975 a také píseň, za kterou dostal cenu Grammy za nejlepší country píseň toho roku. No, samozřejmě tuhle písničku znáte v podání Valdy Matušky, jako To jsem já, ten cowboy, což je skvělá verze. Je 23 hodin 13 minut, posloucháte úterní noční vysílání Country Radia, s vámi Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci. No a dnes celý večer ve vysílání vzpomínáme na Karla Gotta, který by se dneska dožil 87. Tak už jsem pouštěl dvě jeho písně a teď bude do třetice ještě jedna. Karel Gott samozřejmě měl velice rád country hudbu, natočil dokonce celé country album z velmi známých písní countryových, ale já mám pro vás jednu, kterou možná nebudete znát, respektive vy budete znát, ale možná netušíte, že ji Karel Gott natočil. Je to slavná píseň Crazy, kterou kdysi v 60. letech složil Willie Nelson, co by ještě neznámý naprosto vůbec. V té době ještě nikdo nevěděl, že to bude jednou obrovská country star. Živil se tím, že psala písně, no a pro Patsy Cline napsala Crazy, no a pak už je všechno, jak se říká, zbytek historie. Takže i tuhle tu písničku Karel Gott zařadil do svého repertoáru na jedno své speciální album, ale to už nebylo countryové, proto ta píseň má takovou lehkou jazzovou aranž a Crazy v češtině Karel Gott naspíval jako Bláznem zdá se. Vzpomínka na Karla Gotta.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak vy, pravidelní posluchači Country rádia, samozřejmě dobře víte, že za měsíc v podstatě je 23.31, takže za chvíli se to přehoupne, takže opravdu přesně za měsíc, tedy 15. srpna, slaví Country rádio 35 let, 35. narozeniny. No a bude probíhat velká oslava, bude probíhat v Pikovicích, v Pikovaru, v restauraci u Dolejších, a bude to probíhat opravdu od rána do večera, takže velkolepá oslava. No a je připraveno 200 kusů voucherů, které si vy posluchači můžete zakoupit přes náš web v e-shopu. Adresa je shop.countryradio.cz/oslava35let. No a o těch dalších 150 kusů můžete ale soutěžit ve vysílání, a to tedy po celý den, ale i večer. Celkem je tedy připravená limitovaná edice pouhých 350 kusů, pozor na to. No, koupit lze na tom e-shopu za 350 korun, ale pozor, k tomu dostanete zdarma triko limitované edice k 35. narozeninám, vytvořené z návrhu od jednoho

mnoho z našich posluchačů a ty velikosti jsou různé, je LXL, 2XL a 3XL. No a nebo můžete o to soutěžit a vyhrajete dva vouchery zdarma a dvě trika zdarma, také v těch stejných velikostech. No a tímto voucherem se dostanete jednak do vlaku, ale i do areálu pikovaru. Kdybyste měli zájem o stanování na místě, tak můžete, ale musíte se to domluvit sami na adrese veřejného tábořiště Pikovice, která je na Výsluní 139 25209 Hradištko Pikovice. To je tedy konkrétní adresa. Jak to bude probíhat? Sraz bude na nádraží v Braníku, nejpozději v 8.00, protože speciálně pouze pro Country Radio bude vypraven speciální vlak. Opravdu, jenom pro Country Radio. Takže sraz v 8.00 v Bráníku na nádraží. Od 8.20 do 8.50 tam bude živě hrát přímo pro vás Šlapeto. No a potom přijede vlak v 8.50 a odjíždí se 8.57. No a ve vlaku na vás bude čekat průvodčí Standa Berkovec a bude vám štípat vaše vouchery během jízdy. A z vlaku následně vystoupí dvě skupiny. Jednak to budou chodci, ti jedou až do Kamenného přívozu a po Sázavskou stezkou se vrací do Pikovaru, no a pak nechodci, ti jedou do Petrova u Prahy a jdou rovnou do Pikovaru. Ta první skupina vystoupí ve stanici Petrov u Prahy a půjde rovnou směr Pikovar. Plánovaný příjezd do Petrova bude, no, cesta trvá nějakých 35 minut a odtud už je to jenom 15 minut pěšky do Pikovaru. No a ta druhá skupina, směr Kamenný přívoz, no a pak pochod, vlakem je to asi 51 minut, no a pěšky potom přibližně 3 hodinky a příchod do Pikovaru zhruba ve 13.00. No a tam už na vás budou čekat různá vystoupení, bude tam hrát opět Šlapeto, také Míra Paleček, Nové struny, Honza Vančura, Jirka Vondráček, Denisa Marková tam bude, Petr Bohuslav samozřejmě, Milan Schmidt s kapelou St. Johnny. Je toho veliká spousta. No a pokud byste chtěli vyhrát dva vouchery zdarma a dvě trika zdarma, tak máte možnost právě teď. Poznačte si telefonní číslo 210 323 333. Ještě jednou opakuji, 210 323 333, což je číslo sem ke mně do studia. A když se dovoláte jako první se správnou odpovědí, tak dva vouchery a dvě trička jsou vaše. Takže pozor, otázka zní takto. Rostě Čapek, který pro Country Radio připravuje společně se svou ženou Ivou Čapkovou pořad Čapek Show, se proslavil jako výrobce hudebních nástrojů. A já se ptám, jakých? Takže za A jsou to banjo a mandolíny, nebo za B jsou to housle a kontrabasy, a nebo za C jsou to suzafony. A vy můžete volat právě teď.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně.

0: Tak přátelé, je to tady. Dnešní soutěž má svého výherce, respektive svoji výherkyni, protože já právě teď vítám ve večerní vysílání Country Rádia posluchačku Alenu. Aleno, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Já vám taky, děkuju.
0: Tak, ptal jsem se, co vyrábí Rosťa Čapek, který připravuje pro Country Radio svoji pravidelnou show, i se svojí ženou samozřejmě, a možnosti byly tyto. Tak Rosťa Čapek buď to vyrábí banjo a mandolíny, nebo za B housle a kontrabasy, a nebo za C suzafony. Ale vy jste se nenechala nachytat a správně jste řekla, že Rosťa Čapek vyrábí...
1: Banjo
0: a mandolíny.
1: A mandolíny.
0: Ano. Tak... Potles pětí za vámi. Tak Aleno, užijte si svoji výhru, dostanete dva vouchery a dvě trička, tak úplně to vidím, jak nastupujete v 8 ráno v Braníku do vlaku, na sobě máte ta trička a ve vlaku vám bude Standa Berkovec štípat vouchery a pak si to následně užijete v pikovaru. Tak doufám, že počasí vyjde, a protože v dešti by to asi nebylo úplně ono, abyste někde bloumali, chodili, tak snad nám bude přát pámíček countryovi a to přeje nám hezký počasí. Mějte se moc hezky a s největší pravděpodobností se tam tedy potkáme v pikovaru společně i s dalšími mými kolegy. Moc se tedy těším na setkání s vámi i s dalšími posluchači a ještě jednou gratuluji a posílám vám písničku Vabyho Raňka. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Taky moc díky, naslyšenou, naviděnou.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

Za 12 minut odbije půlnoc, já se s vámi tedy pro dnešní večer loučím, těším se na vás pochopitelně opět zítra od 20 hodin. No a nezapomeňte prosím vás na jednu důležitou věc, kterou už kdysi říkal Albert Einstein, a sice, že čas je jen iluze. Mějte se hezky, krásnou dobrou noc a zítra naslyšenou se s vámi těší Petr Kocman.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký večer, drazí přátelé. Doufám, že máte cestovní doklady, víza, prášky na zvracení a v podstatě všechno, co potřebujete k pohodlnému letu. Právě startujeme a naším cílem je stát osamělé hvězdy, čili Texas.

Jak jste při svém vzdělání jistě pochopili, do Texasu vyrážíme za účelem poslechu hudby zvané Western Swing, takže tuhle exkurzi nemohl zahájit nikdo jiný než legendární Bob Wills se svým orchestrem Texas Playboys. Následovat ti pak budou Hank Thompson a rodinná trojka Queeby Sisters.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: Také dnes můžeme v klidu pokračovat v seznamu nových členů z roku 1999. Představíme si další trojici. První z nich je jeden z nejslavnějších zpívajících kaubojů, Johnny Bond. Jako herec natočil víc než 40 filmových westernů, prosadil se i jako skladatel a především jako zpěvák. Připomeneme si ho v jeho prvním velkém western swingovém hitu z roku 1947.

0: Druhým v pořadí bude u nás asi přece jenom známější interpret, Harold Lloyd Jenkins, tedy známější ano, ale pod uměleckým jménem Conway Twitty. V letech 1958 až 86 dokázal na první příčku country žebříčku časopisu Billboard prosadit neuvěřitelných 55 hitů.
1: Hello, darling. Nice to see you.

0: staršího archiváře.
1: Oba již zmínění pánové mi jistě odpustí, když řeknu do třetice všeho nejlepšího. V roce 1999 byla členy Country asociace do Country Music Hall of Fame zvolena Dolly Parton.

0: České kanty. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Ještě stále se probíráme singlovými nahrávkami z roku 1973. Právě v tomto roce nahrála ústecká kapela Bluegrass Hoppers první singl pod novým názvem Fešáci. Dvě písničky v celkové délce 4 minut a 12 vteřin. Tak se, přátelé, dobře soustřeďte, ať vám to neuteče.

0: Country Radio.
1: Městečko Lookout Mountain ve státě Georgia měla při posledním sčítání 1600 obyvatel, čili žádný velkoměsto, něco jako Malá Úpa nebo Pec pod Sněžkou. A přece má hned 4 slavné rodáky, tedy lépe řečeno rodačky. Katie, June, Kim a Christy, čili The Forrester Sisters.

Rodinná parta The Forrester Sisters patřila mezi vůbec nejpopulárnější vokální skupiny let 80. A tak v roce 1987 získala od Country Asociace cenu pro nejlepší vokální skupinu roku. Pustíme si ještě dva kousky z jejich nejslavnějšího období.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Rádio.
1: V dnešním vydání návštěvní hodiny se ještě naskok vrátíme do Texasu. Vezmeme to ovšem poněkud oklikou. Přes Louisianu a ještě předtím přes Plzeň.

Bluegrassová skupina COP vznikla v Plzni v roce 1978. V letech 80 a 81 vyhrála Portu a pak skoro všichni vzali Žulíka. Jediný zbývající člen Míša Light ovšem nehodil kytaru do žita ani do ovsa a založil kapelu novou. A to už jsme u současného COPu.

A už jsme zpátky rovnejma nohama v Texasu. Zahájí to Merle Haggard, pokračovat bude Cole Wall a pak si dáme ještě jednu šumnou instrumentálku v podání skupiny Asleep at the Wheel.

0: other words, marry thee.
1: Návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Country Radio.
3: East of beautiful Alberta.

0: fiddle.
1: A to je pro dnešek vlastně všechno. Jako ochutnávku na příští týden si pustíme jeden kousek Lindy Ronstadt. A ještě než zazní, loučí se s vámi od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior a od mixážního pultu Kuba Jiroušek.

dělají šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích,

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Promiňte, že do toho skáču, ale dneska víme víc, než jsme věděli tenkrát. Pochopitelně, teď už jsme taky starý. Ale povídáme si s Voskovcem porád dál.
1: Tak jeníku, já se ti hlásím, tady je Voskovec. A sice v 39 and a half Washington Square South, New York City, čili v tom domě 39 a půl, přesně u téhož okna, u kterého se tak rád díval před pouhými 14 měsíci a pozoroval ten ruch na tom potřeštěném nároží, které mne dělí od parku na Washingtonově náměstí.
0: No a já jsem tady u nás doma na kampě v Praze, adresu ti říkat nebudu, to znáš stejně dobře jako já. A nestojím u okna a nedívám se ven, protože je tmá, prší. My jsme tady o něco napřed, než vy tam. U nás slunce o 6 hodin dřív vychází a o 6 hodin dřív zapadá. Tam u tebe je den, já slyším auta jezdit. A tady je už noc, jenom v dálce poeticky šumí jez. No, ale dívej se z toho okna pozorně. Tam v tom parku přes ulici mají takový betonový šachovnice a tam u té jedné šachovnice seděli dva dětkové, když jsem tam byl, a hráli šach, porád. Co tam zas?
1: Jsou na svém místě, porád ještě tu partii nedohráli.
0: No a tak vidíš, a my dva jsme taky takový dětkové a máme taky rozehranou partii přes oceán a já doufám, že ještě dlouho budeme hrát. Ale napadá mě, že bych jednou si měl sednout a napsat něco kloudného o tom, jak vlastně vznikly ty naše dvě klaunské figury. Vlastně proti komu vznikly.
1: Co by se s tím psal? Řekni to tady rovnou.
0: Aby si mě dobře rozuměl, mně nejde tak ani o fyzické začátky osvobozeného divadla. O tom se hojně píše a hlavně pošetí.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe.

obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.